karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

pravý východ slunce je celkem v pořádku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do síně slávy kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no, Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři, kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď, vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na more, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky zde pracoval do obory do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášně vejstřel, já tomu zvědí. Mě myslíci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy dančí kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: v Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, danči, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou prostě vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřenový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
0: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
0: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
0: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
0: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
0: Tak se do toho pustíme?
1: Jdeme na to.
2: Pochoutkový rok.
0: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
0: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, víš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
0: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
0: Vydusíme na tuk, jak se říká.
1: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidl, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
0: Máme litr celý rovnou nebo ne?
1: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
0: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
1: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
0: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10, jich tam může být, jo, takhle.
0: My jdeme na maso.
1: A ty jdeme na maso, jo.
0: Máme krásnou danší kýtu.
1: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
0: Podobně jako Václav se jako pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo spojené.
1: Jako motýlek se tomu říká, ale...
0: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
1: A teď jdeme na tohle.
0: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo.
0: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak, ne to rozvin moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. A teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičku, kterou mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne, nakrájeme takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hroznej pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
1: Tak, tohle bychom měli takhle našli stanete, jo? a půjdeme do toho

0: balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
3: Ano, a dám to do vody.
2: Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stáhnu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
1: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
2: Já bych ji teď rozbil.
1: Ty to mícháš jak maltu.
2: No teď to je stejný.
1: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě paňák koňaku.
2: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
1: A zahustíme perníkem.
2: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak i to víno zároveň.
2: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
2: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší.
2: Je
1: slavnostnější.
2: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek, udělat jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
2: Já držím palce.
1: Vážení. Recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
2: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka. Prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli. A my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu. Tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném sýru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené sýry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sýrů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí, kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já, Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě řekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchaře na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dřív.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jako, že i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělá, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý v dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když je převlíkala po týdnu postel, tak tam ze stěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký v dolky, jo.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním. Jo?
1: Tak to
2: neměl
1: já ani
2: jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu, prostě sním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo, a dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu příležitostí.

Na svatého Augustína zahvízdá už meluzína a o svatém Augustíně bouřky jdou do zimní síně. Tyto pranostiky vážící se ke svatému Augustínovi, lemujícímu poslední srpnový víkend, symbolizovaly v dávných dobách konec srpna a dalo se podle nich odhadnout, jaké počasí bude do konce roku. Dnes žijeme v časech, kdy je stabilní málo co, kromě toho, co nám tady zanechali naši předkové. Dnes se proto vydáme na tři místa Čech a ukážeme si, jak konec léta slavívali oni a jak jsme na ně navázali my. Vypravíme se na západ, na sever i na jih a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková. Pivo.

A kdo nám dnes bude hrát? Plzeňský lidový soubor, Jihočeský Úsvit, Mladá dudácká muzika ze Strakonic a Muzika Bohemika. A to, že začínáme pivními písněmi, a rozhodně není náhoda, protože naší první zastávkou bude chmelařská meka naší země, Žatec. Piví.

Pokud jste pravidelnými posluchači Českého rozhlasu v sobotu po 19. hodině, určitě jste zaznamenali i můj pořad Utajené poklady regionů, ve kterém představujeme místa zapsaná na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Nedávno jsme zkoumali i Žatecko a krajinu Chmele, která nás na tento prestižní seznam dostala v roce 2023. Do města Žatec jsem se ovšem musela vrátit, protože o příštím víkendu 4. a 5. září se tam bude konat unikátní slavnost – Žatecká dočesná. Vznikla už v dávných dobách jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a koná se vždy v prvním zářijovém týdnu. A je obdivuhodné, že se udržela do dneška. A abychom si vysvětlili, jak je to s Žatcem a Chmelem dnes, vrátila jsem se i do nejstaršího a největšího muzea Chmele na světě.

0: hlavy rozbiju.
1: Tak milí posluchači, my jsme teď s panem ředitelem muzea Chmelařství a chmele v Žatci Vladimírem Valešem usedli na nádvoří muzea. Před sebou vidíme klasickou chmelovou konstrukci, také tady chmelová rostlina, tak když jsme tady v zajetí chmele, tak bychom si měli říci o tom, jak se chmelu celá tato krajina přizpůsobovala. Já jsem přemýšlela, jak by Žatecko vypadalo bez chmele, ale taková představa není možná, nebo je?
2: Já si to vůbec neumím představit, jak by Žatecko vypadalo bez chmele.
1: Vy jste říkal, že vlastně už od prvopočátku se celá ta krajina a lidé v ní chmelu přizpůsobovali, že všechno tady bylo chmelu podřízeno. Když jsme se dívali ze zhora, z té vaší střechy, na to, jak Žatec vypadá, tak vy jste popisoval, že i to, jak je historické centrum postaveno, souviselo s chmelem.
2: Samozřejmě, to vlastně, co vzniklo tady v Žatci v tom 19. století, to předměstí toho Žatce, dneska tomu můžeme říkat klidně Chmelařský ostrov. Tady vlastně vznikly všechny ty balírny a sklady chmele. A protože je vlastnili bohatí obchodníci, tak si tady stavěli svoje obytné domy. Takže ty výstavní vily, které jsou v blízkosti těch skladů, to byly vily těch majitelů těch skladů a balíren.
1: A každá ta balírna, ten sklad měli zpravidla velmi vysokánskou střechu až na dvě patra, jak jste říkal, což mělo také své důvody.
2: No, některé střechy samozřejmě se využívaly k tomu skladování chmele, ale hlavně důležitý pro to skladování chmele byly ty dřevěné podlahy, protože se zkoušelo potom i v tom 20. století třeba stavět betonový, ale to se neosvědčilo, že beton a chmel jako spolu moc nekamaráděj. Nakonec ty dřevěné podlahy jsou opravdu pro ten chmel daleko nejlepší. I když v dnešní době už se samozřejmě chmel zpracovává úplně jinak, ale když jsme v tom 19. století, tak se prostě pořád prosazovalo dřevo.
1: Tady se chmel pěstovalo od jak těživa, takže asi tady nikdy nic jiného nerostlo, nebo mohla by ta krajina být jiná?
2: No, Žatecko bylo významný jako zelinářský centrum. Jo. Dokonce ještě než došlo ke slávě znojemských okurek, tak byla nejznámější žatecká okurka, což už dneska nikdo neví. Ale hlavně ten tón tomu chmelu dávala řeka Ohře, která jednak vytvořila teda ty sedimenty, ty říční naplaveniny, na kterých se chmelu dařilo. A potom, když se tady už ten chmel začal pěstovat, to znamená už v tom 20. století nebo už na konci 19., tak už vlastně dávala zase ta řeka tu vláhu, kterou ten chmel nutně potřebuje. A většina těch chmelnic prostě vznikala podél té řeky.
1: Jak to vypadá s chmelem a Žatcem dnes?
2: No tak v těch nejslavnějších erách jsme v Čechách měli 17 000 hektarů chmele, to bylo v roce 1928, ale dneska jsme na zhruba 5000 hektarech na celé České republice a máme tři oblasti, máme Žateckou, Ústeckou a na Moravě Tršickou. Nejznámější a největší je samozřejmě ta Žatecká chmelařská oblast. Když si vzpomenu na svoje mládí, chmelnice byly ještě až směrem k mostu, jo, mezi Žatcem a mostem. Dneska už tam vlastně o chmelnici nezavadí. Takže dochází samozřejmě k ústupu pěstování chmele. Ale není to na úkor té kvality, je to možná na úkor toho množství, ale jeden můj známý říká, prosím tě, co furt naříkáš, máš tolik chmele, kolik potřebujeme, když máš pořád tolik piva, kolik vypiješ, tak na co si naříkáš? Proč potřebuješ 17 000 hektarů chmele? Potřebujeme prostě kvalitní chmel, potřebujeme ho mít tolik, aby jsme z něho mohli žít a aby jsme pořád prosazovali dobrý jméno českého chmele ve světě.

0: Doufám, milí posluchači, že v Žatci se příští pátek potkáme. A pokud ne, můžeme se o to pokusit v sobotu na úplném severu naší země. Kristiánov je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, nedaleko Jablonce nad Nisou. A tam se každý rok koná tradiční oslava všech sklářů. Letos v sobotu 5. září bude nevídaná, protože se bude připomínat 250 let od zahájení tavení skla právě na Kristiánově. Slavnost pořádá Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a s jeho ředitelkou Miladou Valečkovou jsem se vypravila na Kristiánov už předem, abychom si toto mimořádné místo představili. A usedli jsme v krásné roubené chalupě, které se říká Liščí bouda.
1: Tady se začala odvíjet historie v 18. století díky slavné sklářské rodině Riedlu. Tady si můžeme demonstrovat, jak tady lidé žili někdy od toho 18. století.
2: Muselo se jim žít velmi těžce, ale žili tady v horách právě proto, že měli blízko lesy, které potřebovali nutně na otop sklářských pecí. Takže hlavní stavbou a největší samozřejmě byla sklárna. Jejich součástí byla tady i velká tažírna, protože významným sortimentem té sklárny bylo tažení skleněných tyčí a trubic a trubiček, ze kterých se vyrábějí další bižuterní výrobky. No a potom tady vznikl panský dům, to byl dům skelmistra a jeho rodiny. Tam vznikla vlastně i malá taková modlitebna, původně byl záměr, že tady bude i kostel, ale k tomu už nikdy nedošlo. Potom tady bylo asi 4 nebo 5 sklářských domků, no a postupně tady byla založena i škola, kam chodilo až 28 dětí.
1: Takže škola, hřbitov, sklářské chalupy, ten hlavní panský dvůr toho skelmistra, obrovská zásoba dřeva, samozřejmě samotná sklářská huť. Máte vy v muzeu nějaké

0: Rodina Rýdlů, velmi slavná sklářská rodina, ale po Rýdlech se Kristiánov nejmenuje. On se jmenuje po slavném šlechtickém rodu, tedy respektive jednom ze slavných šlechticů.
1: Jmenuje se po Kristiánu Galasovi, který vlastně rodině Rýdlů tady umožnil kácet dřevo a proto na jeho počest se ta osada jmenuje Kristiánov.

0: Samozřejmě, že by liščí bouda tady na Kristiánově nemohla fungovat bez mladých, sympatických mužů, kteří se tady starají o odkaz nejenom sklářské rodiny Rýdu, ale vůbec celého Kristiánova, a jedním z nich je David Podradský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Davide, začněme tím, že si popíšeme, co tady v této chalupě vidíme.
1: Ono se vlastně historicky jednalo o celý rodinný domek, s tím, že zde později vznikla liščí hospoda a tuhle z tu hospodu tady založil jistý sklář Fuchs a po něm zdejší obyvatelstvo tu hospodu pojmenovalo Fuchshaus, tedy česky liščí bouda. A to je vlastně i to, co tady máme dnes. V jedné části zde máme právě občerstvení a druhá část je právě věnovaná té samotné historii tohodlen z toho místa a celé té osady.
0: No a o tom si musíme něco říci, protože tady k té úžasné roubence se vztahuje i fůra legend a jedna se týká takzvaných tamanových psů.
1: To je postava takzvaného čaroděje Tamana, který je právě spojen s touhle s tou osadou. Ten čaroděj Taman žil nedaleko od osady a pomáhal těm zdejším a uměl čarovat pomocí toho, že mu skláři nosili sklíčka, ze kterých pak právě čaroval. Ale on se s místními moc nevídal a kdykoliv cokoliv potřeboval, tak měl vedle svého domu 10 psích bud a každou pro jednoho psa. A tyhle ty psy měl speciálně vycvičené, že by měli otvírat dveře, okénice, vrata a kdykoliv něco potřeboval, tak ty psy poslal do nejbližšího okolí a oni mu to donesli. A ta legenda o lišákovi, tak ta je zase navázaná na to, že se tvrdilo, že ten čaroděj Taman umí mluvit se zvířaty. A tady jezerky jsou ještě také známé pytláctvím. A právě jeden takový lišák, když se tady po okolí nacházel, tak se mu podařilo utéct před jistým pytlákem. A bylo to pomocí toho, že když před ním utíkal, tak se od jistého sklíčka pytlákovi do oka odrazilo světlo a on mohl utéct, ten lišák. A vlastně on pak přišel za Tamanem a řekl, že by se chtěl stát člověkem, protože ho nebavilo, že byl naháněn těmi pytláky. A ten Taman mu právě řekl, že z něj toho člověka udělá, ale právě výměnou za to, že se ten lišák naučí to sklo vyrábět a do konce jeho života ho pak bude Tamanovi dodávat, aby on z něj mohl zase čarovat.
0: No tedy, to jsou věci. Mimochodem, onen Taman, čaroděj, mám tomu rozumět tak, že to byl něco mezi psychotronikem, bylinkářem.
1: Mohli bychom ho popsat jako zdejšího léčitele, bylinkáře a vlastně cokoliv místní potřebovali, tak on jim s tím právě takhle pomáhal.
0: A ta sklíčka, která od nich vybíral, tak ta měla být čarovná, anebo to byla jako vlastně mzda za ty jeho služby?
1: Ty sklíčka vlastně oni sami o sobě kouzelné nebyly, ale on právě je využíval k tomu, že je pak přeměňoval na ty svoje kouzla.
0: Milí posluchači, slyšíte to, nejenom za historii se dá přijet sem na Kristiánov. Moc děkujeme Davidu Podráckému, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Z Kristiánova a severu Čech se vydáme na jih. I tam se koná spousta veselic. Dnes dožínky ve vodním mlýně v Hoslovicích u Strakonic, o kterém jsme také vysílali. A dnes a zítra se koná i folklorní festival u Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí. Já jsem se při té příležitosti vydala do Plané nad Lužnicí, kde jsem se setkala s folkloristou a znalcem jižních Čech Davidem Blaškem. A mluvili jsme uprostřed krásné jihočeské jizby nejen o tom, jak se v jižních Čechách vyznat, ale také o tom,

0: jakou symboliku mají jeho české kroje.
1: Já bych asi začal tím, že jižní Čechy, co se týká těch etnografických oblastí, tak se rozdělují na Doudlebsko, což je kraj, který začíná u Českých Budějovic směrem Českému Krumlovu a tam nám potom už přechází k Novohradským horám, k té Šumavě. Potom máme naše krásná jeho česká Blata a Blata ještě dělíme do více celku, ale těžiště těch jeho českých Blat je tvořeno ve vesnicích Mažice, Klečata, Borkovice, Zálší. To je takový ten středobod bohatých Blat. Bohatá se jim i říká díky tomu, že v té oblasti jsou zbytky třetí horního jezera, sladkovodního, a díky tomu se tam vlastně i vytvořilo rašelinové pásmo a úrodná krajina. Takže právě v této oblasti se velice dařilo dobře zemědělství a to tam velice prosperovalo. Takže v této oblasti ty kroje byly nejbohatší a nejzdobnější. Ale samozřejmě potom ty Blata pokračují dál od Veselí nad Lužnicí směrem na Třeboňsko, tam můžeme říct, že máme Třeboňská Blata a končí nám u Jindřichova Hradce. Potom, když se vrátíme zpátky do toho Veselí nad Lužnicí, tak budeme směřovat směrem k Týnu nad Vltavou, tam potom k Netolicům a skončíme u Hluboké nad Vltavou, to jsou Hlubocká Blata. A těm Hlubockým Blatům se třeba také říká okolo toho Netolická Svobodná Blata, protože známe všichni Kubata hlavu dal za Blata. A Svobodná se jim říkalo proto, protože dříve ty podaný nebo ten lid, co tam byl, tak měl od vrchnosti, řekneme, určitý glejt, který jim dovoloval na těch vlhkých lukách, které tam právě byly, žít tu trávu a si ji zužitkovat pro sebe bezplatně. No a na to měli právě ten glejt. No a vrchnosti se to nelíbilo, protože v podstatě z toho neměli žádný finanční přínos, tak se rozhodli, že i toto právo spoplatní a v podstatě ho zruší. No a to se Kubatovi, který v té době byl rychtářem, se mu to nelíbilo, tak začal proti tomu bojovat a samozřejmě páni ho popravili, protože byl odpůrce.
0: Ale díky tomu víme, že Blata jsou nejbohatší část jižních Čech a ono se to bohatství vždycky v tom tradičním lidovém oděvu, kterému říkáme kroj, odráželo. Co to v tom hůř?

0: Mě tady ta identifikace skrze oděvy fascinuje. Každý inzeroval, odkud je a jak je na tom finančně.
1: Ano, přesně. Podle toho kroje jste poznal samozřejmě, jestli to svobodná dívka. Třeba těch jižních Čechách to označovali vínky na hlavě. Byla to černá úzká sametka.
0: A to mě právě překvapilo, když jste mi to říkali. Já jsem myslela, že vínek na hlavě znamená věnec. To jako ve většině našich končin znamená, že dívka je svobodná, že jaksi hledá ženicha. Ano. A mě ta černá sametka přes čelo vždycky překvapovala, protože jsem nevěděla, jestli je ta dáma nebo slečna vdaná nebo svobodná, takže svobodná.
1: Ano, svobodná. To byl vínek, řekneme 3 cm široký, který byl pošit různýma ozdobama, byly to penízky, dneska my říkáme flitry, různé foukané skleněné korálky do různých tvarů, většinou rostlinového motivu. No a takhle se poznalo, že to je svobodné děvče. No a potom, když už byla vdaná, tak samozřejmě třeba v těch jižních Čechách, konkrétně na těch Blatech, dostala bílý vyšívaný čepec a přes ten dostala opět vínek, ale už širších tvarů. V podstatě jeho podklad tvořila stuha takzvaná baborka. Ta baborka stuha, když vezmeme na chodsku, když vidíme chodské kroje, tak ženy mají ty krásné červené vlněné šerky plizované a na dolejším okraje právě ta stuha. Tam říkají pantl a my mu říkáme baborka, protože dříve to byla obchodní cesta a z babor se právě kupovali a k nám se dostávaly ty hedvábné šátky a právě i ty stuhy. Tak si tady ty vlaťačky to pojmenovali baborka. To je stuha, která je 30 cm široká a má na třech místech zrcadelka, to tam je tak speciálně všitý a kolem toho jsou právě flitry korálky.
0: Aby to jako házelo odlesky při tanci?
1: No, to asi ne, ale dříve naši přeci věřili, že všecko, co je blištivé, tak je takové magické a má ochranitelskou moc pro toho daného nositele. Někde jsme se i dočetli samozřejmě, že to jsou právě ty naše krásné jihočeské rybníky, kterých tu máme v Jižních Čechách mnoho, ale opravdu to mělo tu funkci, tu magickou ochranitelskou.

A slova folkloristy Davida Blaška uzavírají naše dnešní putování po severních, západních i jižních Čechách. Příští sobotu se vydáme pátrat po utajených pokladech regionu na Moravu, a to na tu nejbohatší, na Hanou, a přímo do její metropole Olomouce. A jelikož jsme dnes s pranostikami začali, mám pro vás i jednu na závěr, která má kupodivu platnost i dnes. Na svatého Jana Stětí vlaštovky už od nás letí. Příští týden se na vás na vlnách Českého rozhlasu těší a krásné dny plné lidových písní i kultury vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová, Alenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek. Kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala. A už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla a až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako Twiggy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky. A potom samozřejmě jsou to i různé trendy, nebo právě to, k čemu to dítě například v té pubertě vzlíží, protože tam začne být důležitá nikoli už rodina, ale vrstevníci. Právě ten svět a jak do něho zapadám. A rozhodně, jak Klárka zmiňovala, tak ve vrcholovém sportu a ve sportu, ve kterém je důležitá váha, velmi často tím trpí baletky, gymnastky, tanečnice, ale i sportovci, kde každé kilo navíc je samozřejmě nevýhodou. Takže ten sport bohužel nepříznivě působí často na psychiku toho dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
2: My toho hodně vydržíme. Ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá, jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo, já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále na nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré a my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc. A pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
3: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
3: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, toto paní magistro,
2: ano,
1: a to asi
2: tak.
1: Není tak časté.
2: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
2: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
2: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten pud sebezáchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový, a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, co velmi přísné na ty dívky, tak už se najez, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. Mm-hmm. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i, stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější. Potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem, zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme tahli za jeden pro vás, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonalé ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně, taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu na příští rok. Podchod pod tramvajovou tratí v Ostravě Zábřehu je opravený a vyzdobený malbami. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí víc. Počasí v regionu dnes bude polojasné až oblačné, teploty dnes do 28 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, hezké ráno. Ministerstvo financí musí nejpozději zítra předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z Hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Zůstane ale pod částkou 400 miliard korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je ale zvyšování schodku v době ekonomického růstu špatné.
3: V takové chvíli se deficity snižují, pokud nejsou nulové, a vytváří se rezervy. Je potřeba připomenout, že i kvůli tomu špatnému hospodaření a výhledu na špatné hospodaření jsou už dneska úroky, za které si Alena Schillerová půjčuje na financování státního dluhu, jedny z nejvyšších v Evropské unii.
2: Návrh rozpočtu musí v září projednat vláda, v říjnu se pak dostane do sněmovny. Kompletní oprava podchodu pod tramvajovou tratí v Ostravě Zábřehu je hotová. Proměna zanedbaného tunelu od tramvajové zastávky Hulvácká trvala rok a městská část za ní zaplatila 17 milionů korun. Stěny podchodu pokryly velkoformátové malby. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové je navíc přístup k tramvajím bezbariérový.
4: Odchod má po rekonstrukci nový výtah, lepší osvětlení, opravenou rampu a schodiště, nové povrchy, zábradlí, zastřešení i kamerový systém. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, je teď přístupnější, bezpečnější a příjemnější.
2: Zájmové kroužky pro děti letos podraží, a to až o 300 korun za pololetí. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Rodiče, kteří na zaplacení kroužku pro své děti nemají peníze, můžou využít projekt Darujme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport, právě nějaké umělecké vzdělávání nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: O peníze z projektu Darujme kroužky dětem bude možné žádat od 16. září. Státní památky v Moravskoslezském kraji hlásí na dnešní bezplatné prohlídky mimořádný zájem. Důl Michal v Ostravě i zámky Hradec nad Moravicí nebo Janovice mají prohlídky obsazené a další zájemce už nemohou přijmout. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury na dnešek a pak také na 27. září. Do projektu se zapojily téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Den památek zdarma se dnes koná po celém Česku.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 17 až 21 a vítr bude mírný jižní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnicích v našem regionu je teď plynulý provoz, nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních problémů, můžete varovat ostatní a zavolat na linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přejeme krásné ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 5. hodině. Za okamžik začne pravidelné kalendárium. My už teď můžeme zmínit, že svátek mají všechny Vladěny a že narozeniny třeba slaví americká herečka Cameron Diazová nebo fotbalista Pavel Nedvěd a také herec a hudebník Jakub Prachař. Těch oslavenců je mnohem více, zmíníme je už za chvíli v kalendáriu. No a také půjdeme za sportem, protože fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v domácím utkání ligové soutěže nad Sigmou Olomouc 1-0. Více ke sportu krátce před půl šestou. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Je neděle 30. srpna a Český rozhlas Ostrava nabízí v 5 hodin a 11 minut originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Poslední prázdninová neděle je 30. srpna. Svátek mají Vladěny. To jméno opravdu znamená žena, která vládne.
3: Do oběda to přebereš? A pak přijdeš odprosit.
2: Tady je Petr Jungmann. Velmi výrazně se o čistotu našich domovů postaral Angličan Hubert Cecil Booth. Tomu se nelíbilo, že tehdejší stroje na úklid nečistoty a smetí jen odpoukávaly. Tak motor otočil a před něj dal filtr. Na světě byl první vysavač dnešního střihu. Booth na něj dostal přesně před 125 lety v roce 1901 patent. Černý den zažili kuřáci před 20 lety. Odstupující vláda Jiřího Paroubka schválila zvýšení spotřební daně cigaret. Ty zdražily dramaticky o zhruba 16 korun na krabičce a

0: Afghánistánu přesně před 5 lety. Tím skoro po 20 letech skončilo nejdelší válečné angažmá USA v historii. Během něj zahynulo 2465 amerických vojáků. Afghánistán poté opět velmi rychle ovládlo islamistické hnutí Talibán. Před 80 lety se narodil Jiří Traxler. Folkový hudebník a vědec, muzikolog, etnolog a folklorista. A já přeju pěknou neděli.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: A v 5 hodin 16 minut nabízíme aktuální meteorologické informace. Pojďme se podívat například na Lysou horu, kde je 13 stupňů Celsia, mají tam jasno. V Ostravě Porubě 12 stupňů Celsia a oblačno a na Horní Bečvě například 12 stupňů Celsia a jasno. Podle dnešní předpovědi čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách 17 až 21, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne ale velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké ráno přejeme.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou také sportovní informace, a to v 5:21. Fotbalisté Baníku Ostrava zastavili Sigmu Olomouc, která třikrát za sebou zvítězila a střílela góly. Tentokrát vyšla na prázdno jak střelecky, tak bodově, protože Baník Ostrava vyhrál 1-0. Jediný gól dal v nastaveném čase prvního poločasu obránce Jiří Míček.
1: Byl tam faulován teď Kohout před pokutovým územím. Baníkovci dostali výhodu a je to gól! Je to gól a je to Míček! Tak je to první ligový gól pro tohoto mladého stopera.
2: Vždycky mi trenér říká, že mám doplňovat ten útok, to je vlastně trojkové obraně. V té situaci jsem to nějak tak jako vycítil, že mám mít víc na ten střed a pak už jsem nepřemýšlel a zkusil jsem to.
3: Vysvětlil 19-letý Jiří Míček, že podporu ofenzivy má v krvi a to, že hrál teprve pátý ligový zápas, v jeho odvaze nehraje roli. A o jakém prvním ligovém gólu snil, právě o takové povedené ráně?
2: Spíš jsem si myslel, že to bude nějaká jednoduchá dorážka, jak třeba můj první ligový v druhé lize, ale ty střely asi mi to jde.
3: Ne asi, ale určitě to Míčkovi jde, což uznal i ještě loni trenér Baníku a teď kouč Sigmy Olomouc Pavel Hapal.
4: On pokračoval v té útočné aktivitě a myslím, že jsme tam propadli, že jsme nedostoupili, jsme se zbytečně stahovali do 16, on to krásně trefil, takže pěkný gól.
3: Naopak střela nesedla v první velké šanci zápasu olomouckému Václavu Sejkovi. Za stavu 0-0 trefil jen břevno.
2: Ten zápas by mohl být úplně jiný, ale samozřejmě jako furt tam bylo 60 minut k tomu se jako vytvořit daleko víc šancí a daleko většího tlaku, než jsme si vytvořili, si myslím, ale tohle má být volno.
3: Litoval Václav Sejk, ale mladá a neskušená obrana Baníku s nogou a míčkem odolala a soupeře do dalších šancí nepouštěla. Podle kouče Ostravanů Romana Skuhravého hodně pomáhal defenzivní záložník Boula a brankář Jedlička.
5: Mám dneska obrovskou radost z toho, jak stopeři s Jirkou Boulou a Jedlem jakoby zvládli fakt takhle těžkýho soupeře, protože jako nogy s míčem předvedli jako podle mě, až bych řekl, jako vyspělý výkon, jo, že vůbec nebylo vidět, že je to vlastně pátý ligový jako utkání.
3: Pochválil začínající hráče Skuhravý, ale Baník ztratil v zápase 3 fotbalisty. Kohout nedohrál a vážnější zranění zlomeninu Berce si způsobil útočník Něnk a dlouhodobé může být i poranění kolene Siňavského. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, bude 17:30 a připraveny jsou krátké zprávy s Lenkou Blažejovou. Přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Autobusy pro náhradní dopravu při výlukách dceřiné společnosti Českých drah ČD Bus dodá český výrobce SOR Lipchavy. Vyhrál tendr a získá zakázku na 122 vozidel. Napsal to server z dopravy.cz. Hodnota zakázky je téměř 800 milionů korun. Těrlicko spustilo na přehradu novou loď pro přívoz. Vyrobila ji firma z polského Krakova. Zatím lidi nepřeváží, chybí jí registrační značka, kterou dostane při zápisu do plavebního rejstříku. Obec také dokončuje přípravu nástupních míst, kde bude přívoz zastavovat. Radnice v Horním Městě na Bruntálsku právě dokončuje nový chodník od tamní autobusové zastávky nedaleko kulturního domu. Chodník navazuje na přechod vedoucí do vrchní části Horního Města přes krajskou silnici. Obec ho rozšířila a doplnila o bezbariérové přístupy. Sady svobody v Opavě budou dnes patřit folklóru a lidovým tradicím. Pokračuje tam už 41. ročník festivalu Chodníčky k domovu. Vystoupí řada souborů, připravené jsou tvůrčí dílny a také jarmark. Fotbalisté Ostravy zdolali v 6. kole nejvyšší soutěže Olomouc 1-0 zásluhou premiérové ligové trefy 19-letého stopera Jiřího Míčka. Sigma prohrála po 4 kolech a sérii 3 výher a v neúplné tabulce je 5. Baník Ostrava v lize po druhé za sebou naplno bodoval, je 8. a navíc odehrál o zápas méně. Počasí v regionu dnes bude oblačné až polojasné a teploty příjemné 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Jamnická v obci Staré Město na Frýdecko-Místecku je teď aktuálně omezený provoz. Policie tam vyšetřuje nehodu osobního auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Tolik krátké zprávy a za chvíli předpověď počasí a také tipy pro dnešní.

Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 5:38. Za okamžik pozveme třeba do školy Čar a kouzel, také na benefiční běh anebo krnovské hudební slavnosti. A bude toho samozřejmě více, předtím přidáme ještě pravidelnou předpověď počasí v telefonátu s Metrem.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace a u telefonu je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Václave, jak to aktuálně vypadá s počasím?
2: Tak v kraji máme většinou polojasno, na Bruntálsku a Rýmařsku tam je až oblačno. Teploty jsou nejčastěji od 14 do 9 stupňů a vane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Tak dnes čekáme polojasno až oblačno, maximální denní teploty budou nejčastěji v intervalu od 24 do 28 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a vítr bude během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: No a jaký je výhled ještě na noc a zítřek?
2: V noci očekáváme většinou oblačno, k ránu se může výjimečně objevit také přeháníka. Minimální teploty budou od 17 do 13 stupňů a povane jenom slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháníkami, lokálně i bouřkami. Během odpoledne budou srážky od západu ale opět ustávat a oblačnost bude ubývat. Zítřejší maximální denní teploty budou od 23 do 27 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách budou kolem 18 a povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí.
1: Informace o počasí jsou kompletní, postaral se o ně Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné nedělní ráno.
3: V pondělním vydání pořadu Host přivítáme početnou rodinu Krumplovičovu. Rodiče Adam a Markéta mají 6 dětí a rozhodli se je všechny vzdělávat doma. O tom, jak se jim to daří i o trochu jiném způsobu života, povypráví Kateřině Huberové.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 51 minut nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava tipy pro dnešní den. Tak si vyberte z akcí, které nabízíme. Dnešní den na Savinci patří škole čar a kouzel. Za úspěšné plnění úkolů si děti vyslouží kouzelnické vysvědčení. Hrad Sovinec je otevřený od 9. do 18. hodiny. No a dopoledne v 10 hodin začíná také v Komenského sadech v Ostravě benefiční běh kampaně Noc venku. Nejkratší trasa měří 300 metrů a nejdelší 4 kilometry. Svou účastí pomůžete lidem bez domova zvládnout letní horka na ulicích. A ještě jedna pozvánka. Tuto neděli začínají v Knovské hudební slavnosti. Dnes vystoupí od 19 hodin v sále Kina Mír zpěvačka Daša v doprovodu formace Pajky Pajk. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Podpora pro nezaměstnané by mohla být od ledna výrazně nižší. Opavský zimní stadion se po více než třech letech rozsáhlé rekonstrukce otevře veřejnosti. Fotbalisté Baníku Ostrava porazili Sigmu Olomouc 1-0. Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, ale teplo až 28 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Dobré ráno. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce od ledna snížit podporu pro nezaměstnané. Příští rok tak plánuje ušetřit asi 4,5 miliardy korun. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh by vrátil podporu na úroveň před letošní změnou. Částka by v prvních dvou měsících znovu klesla na 65% předchozího výdělku. Teď to bylo aktuálně 80. Současné vyšší dávky zavedla minulá vláda. Hnutí ANO je podpořilo. Podle Babiše ale lidé začali změnu zneužívat.
3: V čase, kdy jsem říkal ano, tak jsem neměl tu informaci a nepočítal jsem, že lidi to budou zneužívat a že budou čerpat peníze od státu, i když by mohli najít práci. Takže my máme tady velký problém.
1: Ministerstvo práce zatím novelu se změnou podpory nepředložilo a proti návrhu se už teď staví odbory i zaměstnavatelé. Opavský zimní stadion se po více než třech letech rozsáhlé rekonstrukce otevře veřejnosti. Jako první se na něm odehraje 25. září hokejové utkání HC Slezan Opava proti HC Bobři Valašské Meziříčí. O zahajovacím víkendu budou připraveny také komentované prohlídky nové arény, veřejné bruslení, diskotéka na ledě, curling i křest knihy o historii stadionu v Opavě. Uvedl to mluvčí města Roman Konečný. Dny Afriky o víkendu zpestřují lidem návštěvu zlínské zoo. Tematický program se bude odehrávat v části areálu Karibuny. Návštěvníci tam během dne ochutnají tropické ovoce, africké jídlo nebo si odnesou suvenýry z tržiště. Pro děti bude připravené malování na obličeji, safari koutek a pátrací soutěž o ceny. Program přibližuje mluvčí zoologické zahrady Zlín Romana Mikešová.
4: Na našem africkém tržišti pak nakoupíte náhrdelníky, náramky, košíky a další výrobky a svým nákupem tak podpoříte konkrétního řemeslníka v dané africké zemi. Sport.
1: Baník Ostrava zvítězil ve fotbalové lize nad Sigmou Olomouc 1-0. V bojovném a vyrovnaném utkání rozhodl gól obránce Míčka, který se trefil ranou z dálky ve svém pátém ligovém utkání. Trenér Baníku Ostrava Roman Skuhravý chválil nejen střelce gólu, ale celou obranu.
5: Mám dneska obrovskou radost z toho, jak stopeři s Jirkou Boulou a Jedlem jakoby zvládli fakt takhle těžkýho soupeře, protože jako nogy s Míčusem předvedli jako podle mě, až bych řekl, jako vyspělý výkon. Jo, že vůbec nebylo vidět, že u obouch je to vlastně pátý ligový jako utkání. Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů a vítr bude jen mírný jižní 3 až 7 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici druhé třídy číslo 475 na trase Horní Suchá Karviná v části Bonkov ve Stonavě je uzavřený most. Řidiči musí na vyznačenou objízdnou trasu. Omezení potrvá do konce listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jsou 4 minuty po 6. hodině, přejeme krásné probouzení do neděle 30. srpna. Za okamžik pro vás budeme mít pravidelnou ranní rozcvičku, pokud budete chtít, tak se spolu s námi protáhněte. Přidáme i aktuální informace o počasí a také se podíváme na důl Darkov, který byl doslova v obležení, protože těžba černého uhlí tam skončila před více než 5 lety a státní podnik Diamo tuto šachtu na Karvinsku mimořádně otevřel pro veřejnost. My jsme byli u toho a reportáž vám přineseme krátce před 6:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: 6 hodin a 10 minut, začít ráno zdravým pohybem můžete i v tuto chvíli, ať jste kdekoliv, takže se připravte na ranní rozcvičku Českého rozhlasu Ostrava. Povede vás Petr Peč, se kterým se ve vysílání setkáváte vždy krátce po 6. hodině od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pedláhev. Cvik je na zemi. Položíme se na břicho. Hlava, trup a nohy jsou v jedné rovině. Paže propnuté vpřed, pravá paže drží pedláhev. S výdechem po oblouku spojíme ruce za zády, přidáme láhev do levé paže a vrátíme zpět před hlavu. Totéž opakujeme levou rukou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 6:15 nabízíme aktuální informace o počasí. Pojďme se podívat třeba, jak to vypadá na Javorovém vrchu. Hlásí odtud 13 stupňů Celsia a polojasno. V Mošnově mají také 13 stupňů Celsia a skoro jasno. A v Rýmařově 12 stupňů Celsia a jasno. Podle předpovědí počasí dnes čekáme polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách 18 až 22. Rozptylové podmínky mají být ráno a večer mírně nepříznivé, během dne ale velmi dobré. Tolik aktuální počasí, krásné ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme.
2: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je 6 hodin a 20 minut. Důl Darkov na Karvinsku byl v sobotu mimořádně otevřený pro veřejnost. Nejenom bývalí horníci vzpomínali na časy, kdy odtamtud odjížděly vlaky plné černého uhlí. Těžba tam skončila v únoru roku 2021 a to si připomněli stovky lidí. Dostali se i k jámě nebo do velké strojovny.
1: Tady byla ženská a čepovali jsme si vodu, protože tu nebyla pitná voda.
2: Vzpomínky se vrací, bývalí havíři vypráví svým dětem, které sebou přivedli.
1: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
3: Je to takové nostalgické, když si vzpomenu, že před těma 19 rokama první den právě vkráčel tady do té šátny, kde jsem si sundával hák. První šichta moje byla právě tady na dole Darkov. No,
2: jsou tady otevřené i hornické koupelny, teď jsme v řetízkové šatně, ze stropu visí fáračky, vidím igelitky plné. Tady se vzpomíná hodně.
4: Tady jsem měl číslo 15, takže se dívám, že ještě tu furt je.
2: Je to vaše?
4: Jo.
2: Fakt je to vaše?
4: Jo, jo. Po dvou letech tu furt ještě visí.
5: Tati, bylo to tady super nebo ne?
4: Jak by teda, no?
2: A nejenom pánové tady vzpomínají.
6: Vydávala jsem prádlo horně.
2: Vydávala jste prádlo, takže přímo tady to znáte?
6: Ano.
2: Jaký je to pocit vrátit se zpátky?
6: No, je to takové příjemné, no.
2: Někteří ale těžko schovávají slzy v očích, odejít před lety totiž vůbec nechtěli.
7: Teď už nic, teď už to nic nedělá, teď už není co.
2: Oblast dolu Darkov má za sebou dlouhou historii, vlastně už od poloviny 19. století. Postupně se místní šachty různě spojovaly.
8: Z toho důlního pole, celkového důlního pole, se vytěžilo zhruba 310 milionů tun za dobu existence. Ze samostatného dolu Darkov, který se dostavil v roce 82, bylo vytěženo 55 milionů tun uhlí.
2: Spočítal Zdeněk Hrůzek ze státního podniku Diamo, který tady má útlum na starosti. Likvidace podzemí dál pokračuje, potrvá do přelomu 2029 a 2030.
8: Nasledovat budou ještě demoliční práce na povrchu. Předpokládáme, že povrch bude zlikvidován na takzvanou zelenou louku.
2: Betonová skipová věž dolu Darkov bude ještě pár let jednou z posledních hornických a z dálky viditelných dominant. Věž sousedního dolu ČSA chce totiž Diamo odstřelit už teď v září. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
9: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou krátké zprávy s Lenkou Blažejovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Nový vodojem za 30 milionů korun dokončili v Písečné na Frýdecko-Místecku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Původní vodojem, který byl na hranici životnosti, nahradil nový dvoukomorový s objemem 150 metrů krychlových. Kapacita se tak výrazně zvýšila. Voda do něj přitéká z vodojemu Závrší a úpravny vody Kotelnice. Studenti už nemusí hlásit zdravotní pojišťovně nástup na střední nebo vysokou školu. Od začátku letošního roku to za ně mají udělat školy. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Baladá ale i tak studentům radí, aby si u pojišťovny ověřili, jestli škola povinnost splnila. Galerie města Karviné představí od 15. září výstavu stonavské výtvarnice Evy Matykiewicz, nazvanou Genius Loci. Autorka se v kresbách a malbách věnuje paměti Karviné, proměnám města a hornické tradici regionu. Výstava potrvá do 13. listopadu. Zámek v Radoni na Opavsku je uzavřený. Jeho areál zůstane pro veřejnost nedostupný do středy 2. září, a to kvůli natáčení nové pohádky Líné království. Uzavřená je také zámecká oranžérie a sýpka s kavárnou. Návštěvníkům se celý areál znovu otevře 3. září, řekla to kastelánka Markéta Kouřilová. Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 km před cílem a se zraněním na levém rameni a v obličeji musel odstoupit. Počasí na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude polojasné až oblačné, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ulice Horní a Dolní a taky náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm bude až do půlnoci uzavřená. Koná se tam sportovní akce. Vozidla musí na objízdnou trasu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: 6 hodin 32 minuty. Tolik krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava. No a za chvíli se podíváme na nové agility cvičiště v Příboře. Je to travnatá plocha plná překážek pro psy. No a toto hřiště prošlo zatěžkávací zkouškou. Už za chvíli vám řeknete, kde přesně nové místo pro cvičení se psy je, abyste si tam mohli také přijet podívat. Tak přejeme hezký a hlavně nerušený poslech.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, půjdeme do Příboda, protože tam mají své agility cvičiště. K dispozici jsou překážky pro psy všech velikostí. Toto cvičiště je na okraji města, na místě někdejšího rybníka na Frenštátské ulici. Za vznikem stojí spolek, který chce v Příboře rozvíjet moderní kinologické sporty. Nahlédnout do světa těchto sportů měli tento týden možnost i diváci, protože se na novém cvičišti konaly agility zkoušky.
1: A tady u nového cvičiště už se scházejí pejskaři, třeba paní Jana tedy s borderkou.
2: Zipy.
1: Děláte přípravu před závody nebo před zkouškou?
2: Ano, vlastně rozcvičím si toho pejska, aby byl pořádně protažený, aby nedošlo k nějakému případnému zranění, protože přece jenom je to pejsek, který je takový jako rychlej, je to borderka, takže ta hlavička je taková rychlejší někdy než to tělíčko, takže se tak jako soustředíme vlastně i na sebe. Že aby mě i poslouchal a nerozpilhoval to okolí.
1: Takže s ní začínáte s agility?
2: Tenhle ten pejsek vlastně začíná a já jsem předtím běhala takovým malým oříškem, tak je to pro mě taková jako novinka běhat s takhle velkým pejskem a s rychlým pejskem.
1: Já na něm vidím, kolik má energie, to je neskutečné.
2: Jo, on je jenom čistá energie, vlastně tohle sportovní borderka, takže je to takové moje vysněné plemeno, takže se s ní teď jako učím běhat.
1: Takže má talent k agility?
2: Určitě, má talent, vlastně oba rodiče běhají agility. Vysoké úrovni, takže on má talent a já se to musím doučit.
1: Jak se vám daří dneska na zkouškách?
2: Tak jo, děkujeme moc.
1: A na jiném místě tady se zase pejsci měří.
3: 56.
1: Oni se měří, říká se tomu v kohoutku?
2: Jo, v kohoutku.
1: A je šikovná na agility, to je Fenka teda?
2: Je to Fenka a je moc šikovná. Je moc učenlivá. Na to, jak je velká, tak je moc šikovná.
1: A co to je za rasu?
2: To je belgický ovčák Malinois.
1: Belgický ovčák, tak to není typická rasa pro agility, nebo je?
2: Jako typická úplně není, ale teď už se dost na těch závodech objevujou.
1: Říká paní Aneta, na zkoušky tu dnes přišla zhruba 20 psů se svými pány.
4: V zimě jsme dělali první závody v hale a teď děláme první závody venku, tady na tom place novém.
1: Říká Barbora Kabátová, předsedkyně Dog Sports Beskydy. Já jsem už tam viděla pejsky připravené. Těší se na závody? Nebo na zkoušku?
4: No, jim je to jedno, jestli je to zkouška, nebo jestli je to trénink. Oni se těší, jinak by to nedělali. Jako děláme to, protože ty psy to baví a protože nás baví to, co je baví.
1: Čili dělá je to šťastným?
4: Ano, tak. A unavený pes je pak spokojený majitel.
1: Dodává Barbora Kabátová z Příbora, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Je minuta po 6:45, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Aktuální meteorologické informace a u telefonu je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Václave, jak to aktuálně vypadá s počasím?
2: Tak v kraji máme většinou polojasno, na Bruntálsku a Rýmařovsku tam je až oblačno. Teploty jsou nejčastěji od 14 do 9 stupňů a vane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: A jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Tak dnes čekáme polojasno až oblačno, maximální denní teploty budou nejčastěji v intervalu od 24 do 28 stupňů, na horách kolem 20 stupňů a vítr bude během dne přechodně mírný, jižní až jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu.
1: No a jaký je výhled ještě na noc a zítřek?
2: V noci očekáváme většinou oblačno, k ránu se může výjimečně objevit také přeháňka, minimální teploty budou od 17 do 13 stupňů a povane jenom slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Během odpoledne budou srážky od západu ale opět ustávat a oblačnost bude ubývat. Zítřejší maximální denní teploty budou od 23 do 27 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách budou kolem 18 a povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí.
1: Informace o počasí jsou kompletní, postaral se o ně Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné nedělní ráno.
3: Šikmý kostel, románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava, je 6 hodin 52 minuty a máme pro vás připraveny tipy pro dnešní den. Kam pozveme? Třeba do frenštátského areálu tělovýchovné jednoty Slovan, protože tam jsou jezdecké závody Cena Radegasta. A to i dnes. Den plný sportu, skvělých výkonů a jídla můžete prožít mezi 9 a 17 hodinou. Také zveme do Karviné, máte možnost jít na komentovanou prohlídku kostela Povýšení svatého kříže. Průvodce bude k dispozici mezi 11:30 a 17:30 v podvečer. No a o půl hodiny později v 18 hodin začíná v Karviné na Masarykově náměstí koncert kapely Brontosauři Revival. A ještě zveme do Frýdku Místku. Sérii letních promenádních koncertů v sadech Bedřicha Smetany dnes zakončí vystoupení swingového orchestru Bedřicha Pukovce. Začátek je v 16 hodin. No a v 16 hodin také začíná v bazilice navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku poslední hodina s varhanami, a to s brněnským varhaníkem Petrem Kolařem. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech přejeme.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Počet obětí požáru a výbuchu skladu munice nedaleko ukrajinské Buči stoupl na 37. V Karviné opravují další vnitrobloky. Ve Vápené na Jesenicku plánují vybudovat opatření na zadržování vody v lesích. Neděle bude polojasná až oblačná, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava, Lenka Blažejová. Hezké ráno. Ukrajinská prokuratura vyšetřuje uskladnění munice v blízkosti obytné zástavby v obci Mila v Kyjevské oblasti. Sklad obranných sil se v pátek stal terčem ruského útoku. Na místě následně došlo k několika detonacím munice. Zemřelo nejméně 37 lidí a 42 lidí utrpělo zranění. Záchranné složky z okolí evakuovaly skoro 400 lidí a uzavřeli hlavní silnici mezi Kyjevem a Žitomirem.
2: Mezi oběťmi je i starosta obce Dmitrivska Taras Dědič, který na místo dorazil krátce po ruském útoku. Zabila ho jedna z následných detonací. Mezi oběťmi jsou i záchranáři nebo obyvatelé domu pro seniory a lidi s postižením.
3: Očekávám, že se veřejnost dozví detaily co nejrychleji. První úder byl vedený na sklad munice obranných sil, který tam rozhodně neměl být. Explodovaly střely, miny i drony.
2: Řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a připomněl podobný případ, který se stal v červenci v obci Višněve, také nedaleko Kyjeva. Na sociální síti Telegram se objevila videa, jak obyvatelé okolí skladu nacházejí ve svých domech a na svých pozemcích pláště od nábojů nebo i kulometné pásy. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: V Kyjevské oblasti je proto na dnešek vyhlášený den smutku za oběti výbuchů. Karviná chystá další úpravy veřejných prostranství mezi bytovými domy. Vnitrobloky čekají úpravy v ulici Kapitána Jaroše a ve dvou lokalitách v ulici v Aleji. Největší rekonstrukce začne na podzim u křižovatky ulic Božkova a Kosmonautů, známé jako u Skleníků, kde město vybuduje 24 parkovacích míst. Potvrdila nám to Jana Majerová z karvinského magistrátu. Vedení Vápené na Jesenicku právě jedná s majiteli okolních lesů o opatřeních, která mají zadržovat vodu v krajině. Hlavním důvodem jsou zkušenosti z povodní v roce 2024, říká starosta Leoš Hanik z TOP 09.
4: Rozhodli jsme se, protože máme bohužel bohaté zkušenosti s povodněma. V tuto chvíli jednáme s majoritním majitelem lesu, tak abychom v podstatě mohli vyhodnotit, které opatření bude pro ně nejvhodnější a na které vlastně oni jsou schopni přistoupit. Poté bude následovat projektová dokumentace a s tím ruku v ruce vlastně zhánění peněz.
0: Opavě dnes končí výstava věnovaná historii výroby čokolády a cukrovinek. Ve Slezském zemském muzeu je možné si naposledy prohlédnout staré obaly, technické knihy a další exponáty, které darovali pamětníci. Muzeum tak výrazně rozšířilo sbírku původních předmětů, spojených se značkami Fidor a Opavia. Sladkosti se ve městě vyráběly už od 19. století.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 17 až 21 stupňů Celsia a vítr k tomu mírný jižní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je v regionu klidný, bez hlášených nehod, pokračuje ale celá řada dopravních uzavírek, například ulice Cholevova v Ostravě Jihu je uzavřená v obou směrech. Až do 7. září musí řidiči na objízdnou trasu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné nedělní ráno s Českým rozhlasem Ostrava vám přejeme. Jsou 4 minuty po 7. hodině. Za okamžik začne tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. A tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme na srpnové sklízení cibule a česneku a také na ošetření okurek, rajčat a paprik proti plísním. To si nemůžete nechat ujít. A ještě se podíváme do turisticky vytížené Bílé Beskydech. Budou tam mít novou točnu pro autobusy a také parkoviště pro turisty. Bude na výchozím bodě pro několik populárních výletních tras přímo na hranici se Slovenskem. No k podrobnostem se dostaneme krátce před 7:30. Tak ještě jednou hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, třeba od Miroslava Šbírky nebo Václava Neckáře, přeje Pavel Janošec.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Nevím, jak se letos daří vám, ale my máme zatím doma ve skleníku i na zahradě všechna rajčátka, okurky a papriky moc pěkné, postupně dozrávají, takže sklízíme a rozdáváme po rodině, protože co s tím taky. Okurky skončí na kvašáky, papriky občas jako plněné s masem, s rajskou a knedlíkem a rajčata pojídám po kilech. Chcete-li se vyhnout škůdcům a plísním, nezapomeňte na rostliny aplikovat chemický ochranný postřik. To doporučují zahradníci, ale kdo to nechce, tak musí počkat, co se mu urodí a bude to mít zdravé, krásné a čisté. V průběhu srpna se dočkáte také sklizně cibule a česneku. V momentě, kdy začnou jejich natě poléhat a rostliny postupně žloutnout, je čas sklízet. Nechejte uzralé rostliny ležet několik dní na záhoně, pokud je sucho, následně je očistěte a asi tak měsíc sušte, než je zbavíte natí. A pokud se nudíte, tak můžete na volné záhony po sklizni vysít třeba řetkvičky, polníček, špenát, mangold nebo růžičkovou kapustu a třeba také i kedlubny. Postaráte se tak o vlastní podzimní úrodu. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Meteorologické informace v 7 hodin a 15 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se podívat, jak to vypadá například na Šeráku. 14 stupňů Celsia a jasno. V Ostravě Porubě 14 stupňů Celsia také a skoro jasno. No a ve Vítkově mají 14 stupňů Celsia a jasno. Podle předpovědí počasí dnes čekáme polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách 18 až 22 a rozptylové podmínky mají být ráno a večer mírně nepříznivé. Během dne budou ale velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, klidné nedělní ráno přejeme.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Bílá konečná. Okrajová část jednoho z turistických center Beskyd se zásadně promění. Bude tam nová točna pro autobusy. A také parkoviště pro turisty a majitele okolních chat. Stavbařům do dokončení zbývá už jen několik týdnů.
1: Kameníci pokladají dlažební kostky do centrální části točny, která bude mít tvar kapky.
2: V tuhletu chvíli dokončujeme gabionovou stěnu, kde předpokládáme dokončení někdy v půlce příštího týdne a pracujeme na zpevněných plochách, což znamená na dlažbách, kde zastávku už máme hotovou. Děláme zpevnění té dlažby pro stání pro automobily.
1: Popisuje stavby vedoucí Mojmír Fajt.
2: A předpoklad máme teďka někdy v druhé polovině září na pokládku živic a dokončení kompletně.
1: Voda asi předpokládám vzhledem k tomu, že tady jsou ty dlažby, ona se asi bude nějakým způsobem sama zasakovat.
2: Je to tak, jsou tady nějaké drenážní systémy a máme osazený lapol, což je lapač ropných látek.
1: Nová točna vzniká u zastávky, odkud lidé vyrážejí třeba do Údolí Černé nebo na Grůň a Švarnou Hanku po modré značce.
3: Byla tady taková provizorní točna autobusu, která byla ještě ve vlastnictví biskupství Ostravsko-Opavském. A nám se po letech vyjednávání podařilo ten pozemek odkoupit.
1: Takže tady zajíždějí vlastně autobusy jak ze Slovenska, tak z Česka.
3: Za den se tady asi střídá 11 autobusů, jak českých, tak slovenských, které tady jakoby si přázují ty pasažéry, kteří směrují ze Slovenska směrem do ostravské aglomerace. Plus ještě tady o víkendu jezdí ten shuttle bus, který tady vozí turisty.
1: Říká mi nezávislý starosta Bílé Tomáš Kubačák. Dříve měli autobusy problémy s otáčením. Plochu totiž často okupovala neorganizovaně zaparkovaná auta turistů. Ti teď budou mít k dispozici přes 20 parkovacích míst.
3: Věřím, že to pokryje tu potřebu jak turistů, tak i místních obyvatel, tak i vlastně vlastníků nemovitostí, jakoby chat, kteří nemají v tuto chvíli kde parkovat tady v té lokalitě.
1: Práce vyjdou asi na 7 milionů korun. Z toho 80% zaplatí Moravskoslezský kraj. Z Bílé František Kuča, Český rozhlas.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí chce snížit podporu v nezaměstnanosti kvůli zneužívání dávek, tvrdí to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle návrhu má v prvních dvou měsících podpora klesnout na 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Ministerstvo práce zatím novelu nepředložilo, změnu ale plánuje zavést od ledna. Knovské sdružení seniorů Klub 55+ bude opět v domě s pečovatelskou službou u Cvilínského nádraží. Přízemí budovy v roce 2024 zničili povodně a od té doby se seniori scházeli v provizorních prostorách střediska volného času. Klub teď oficiálně otevře ve svém staronovém sídle v polovině září. Na podzim má začít v Karviné rozšíření rekreačního areálu Lodičky. Projekt počítá s novým dominantním objektem a zázemím pro kulturní a společenské akce s občerstvením a novými toaletami. Součástí úprav bude také rozšíření dětského a workoutového hřiště a výsadba nových stromů. Ve Valašském Meziříčí se chystá multižánrový festival Světlo Valmes. Návštěvníci se mohou těšit na více než 30 instalací od předních českých i zahraničních umělců anebo oblíbený videomapping na zámek Žerotínů. Hlavní stage na náměstí nabídne koncerty Pem Rabbit nebo Rytmuse a akce bude 18. září. Ostravský fotbalista Abdallah Dink utrpěl v utkání proti Olomouci zlomeninu nohy. 27-letý senegalský útočník si těžké zranění přivodil sám po špatném dopadu na zem. Léčit se bude nejspíš několik měsíců. Hráč ve 13. minutě zápasu v Ostravě utrpěl zlomeninu bérce, byl převezen do nemocnice a ještě během večera se podrobil operaci. Počasí bude polojasné až oblačné s teplotami na horách 20, jinak až 28 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S omezeným provozem musí počítat řidiči na silnici 442 mezi obcemi Hořejší Kunčice a Bohdanovice na Opavsku. Až do konce října se tam bude opravovat povrch silnice.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A za chvíli půjdeme za sportem, protože fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli v domácím utkání ligové soutěže nad Sigmou Olomouc 1-0. Jediný gól zápasu vstřelil ve svém pátém ligovém utkání obránce Jiří Míček. A my se k detailům dostaneme už za malou chvíli. Hezké ráno.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 7 hodin a 41 minut. Pojďme za sportem, protože fotbalisté Baníku Ostrava zastavili Sigmu Olomouc, která třikrát za sebou zvítězila a střílela góly. Tentokrát vyšla na prázdno jak střelecky, tak bodově, protože Baník Ostrava vyhrál 1-0. No a tento jediný gól dal v nastaveném čase prvního poločasu obránce Jiří Míček.
1: Byl tam faulován teď Kohout před pokutovým územím. Baníkovci dostali výhodu a je to gól! Je to gól a je to Míček! Tak je to první ligový gól pro tohoto mladého stopera.
2: Vždycky mi trenér říká, že mám doplňovat ten útok, to je vlastně trojkové obraně. V té situaci jsem to nějak tak jako vycítil, že mám mít víc na ten střed a pak už jsem nepřemýšlel a zkusil jsem to.
3: Vysvětlil 19-letý Jiří Míček, že podporu ofenzivy má v krvi a to, že hrál teprve pátý ligový zápas v jeho odvaze nehraje roli. A o jakém prvním ligovém gólu snil? Právě o takové povedené ráně?
2: Spíš jsem si myslel, že to bude nějaká jednoduchá dorážka, jak třeba můj první ligový v druhé lize, ale ty střely asi mi to jde.
3: Ne asi, ale určitě to Míčkovi jde, což uznal i ještě loni trenér Baníku a teď kouč Sigmy Olomouc Pavel Hapal.
4: On pokračoval v té útočné aktivitě a myslím, že jsme tam propadli, že jsme nedostoupili, jsme se zbytečně stahovali do 16, on to krásně trefil, takže pěkný gól.
3: Naopak střela nesedla v první velké šanci zápasu olomouckému Václavu Sejkovi. Za stavu 0-0 trefil jen Břevno.
2: Ten zápas by mohl být úplně jiný, ale samozřejmě jako furt tam bylo 60 minut k tomu se jako vytvořit daleko víc šancí a daleko většího tlaku, než jsme si vytvořili, si myslím, ale tohle má být volno.
3: Litoval Václav Sejk, ale mladá a neskušená obrana Baníku s nogou a míčkem odolala a soupeře do dalších šancí nepouštěla. Podle kouče Ostravanů Romana Skuhravého hodně pomáhal defenzivní záložník Boula a brankář Jedlička.
5: Mám dneska obrovskou radost z toho, jak stopeři s Jirkou Boulou a Jedlem jakoby zvládli fakt takhle těžkýho soupeře, protože jako nogy s Mičusem předvedli jako podle mě, až bych řekl, jako vyspělý výkon, jo, že vůbec nebylo vidět, že u obouch je to vlastně pátý ligový jako utkání.
3: Pochválil začínající hráče Skuhravý, ale Baník ztratil v zápase 3 fotbalisty. Kohout nedohrál a vážnější zranění zlomeninu berce si způsobil útočník Něnk a dlouhodobé může být i poranění kolene Siňavského. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
6: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Připravená je pravidelná předpověď počasí a u telefonu je Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Evo, jak to právě teď s počasím vypadá?
2: Tak aktuálně máme málo oblačností, polojasno nebo i skoro jasno a teploty jsou v širokém rozmezí v údolí, kde je ještě chladný vzduch kolem 10 stupňů Celsia. Naopak jsou lokality, kde už je kolem 18 stupňů Celsia, takže velice široké rozmezí a vítr pouze slabý, většinou jihozápadní rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Ale už teď je krásně, tak jestli pak to krásně vydrží i po celý den, jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Předpověď je vyloženě letní, očekáváme polojasno, jen přechodně zvětšenou oblačnost a teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni a vítr se během dne jen mírně rozfouká na jižního západní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tak to jsme rádi, příjemná předpověď a teď co nás čeká, ještě ten, nechceme říkat poslední prázdninový den, ale ještě jeden prázdninový den, to znamená, co říká předpověď na noc a zítřek.
2: Tam už nás bude ovlivňovat zvolněná studená fronta, v noci bude většinou oblačno, k ránu už se ale můžou objevit i první přehánky nebo déšť. Teploty budou mezi 17 až 13 stupni Celsia, tedy během noci, a pované slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. No a během toho pondělka očekáváme oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo. Na většině území se během dne objeví déšť nebo přehánky, lokálně počítejme i s bouřkami a během odpoledne pak budou srážky od západu opět ustávat a také oblačnost částečně ubývat. Teploty během zítřka očekáváme mezi 23 až 27 stupni Celsia. Na horách budou kolem 18, v Beskydech bude o něco teplej kolem 21 stupňů. No a pované slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr během dne se přechodně změní na západní, severozápadní, ale stále v rychlostech 2 až 6 metrů za sekundu. Pouze v těch bouřkách může přechodně zesilovat.
1: A ještě přidejte prosím hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu pro dnešek.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1017 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 80 nebo 90%.
1: Meteoroložka Eva Richtariková a předpověď počasí. Děkujeme za informace, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Přejeme ještě jednou hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. Tolik předpověď.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě David Kasper. Budeme se spolu bavit o výběru kroužku pro děti, o tom, čemu by rodiče měli věnovat pozornost a jestli je lepší, když se dítě věnuje různorodým činnostem nebo když se zaměří na jednu věc do hloubky. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
5: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Leon, Vojtek, Bogdan, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. 20-dílná rozhlasová četba začíná v roce 1945 svatbou. Všichni se radují, ale nevěsta si do kostela nese krutý zážitek znásilnění a obavu z těhotenství.
6: Donosují zavane odér naftalínu. Spěch, v němž na Halčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i Halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii.
5: Premiéra první části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou také tipy pro dnešní den. A zveme třeba na hrad Sovinec, kde bude škola čar a kouzel. Za úspěšné plnění úkolů si děti vyslouží kouzelnické vysvědčení. Hrad Sovinec je otevřený od 9. do 18. hodiny. No a dopoledne v 10 hodin začíná v Komenského sadech v Ostravě benefiční běh kampaně Noce venku. Nejkratší trasa měří 300 metrů, nejdelší 4 kilometry. Svou účastí pomůžete lidem bez domova zvládnout letní horka na ulicích. No a také dnes začínají v Krnovské hudební slavnosti. Vystoupí od 19 hodin v sále Kina Mír zpěvačka Daša v doprovodu formace Pajky Pajk. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Zítra končí lhůta pro předložení státního rozpočtu na příští rok. Státní památky dnes umožní návštěvu zdarma. Začne stavba cyklostezky mezi Dolním Benešovem a Kozmicemi. Počasí bude polojasné, nejvyšší teploty kolem 28 stupňů. Zprávy má Lenka Blažejová. Hezké ráno. Nejpozději zítra musí ministerstvo financí předložit návrh státního rozpočtu pro příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO avizovala, že schodek bude vyšší než v letošním roce. Zůstane ale pod 400 miliardami korun. Zvýšení deficitu vysvětluje mimo jiné tím, v jakém stavu veřejné finance převzala po svém předchůdci.
5: My jsme to zdědili v nějaké situaci. Ten rozpočet byl vylhaný. Já mám za sebou tvrdá vyjednávání s těmi jednotlivými kapitolami a tam chybí peníze, které ze zákona tam mají být. Ta bývalá vláda zvýšila dluh o 1,2 bilionu.
3: Zástupci bývalé vlády z řad dnešní opozice ministryni za zvyšování schodku kritizují. Podle místopředsedy sněmovny Jana Skopečka z ODS je zvyšování schodku v době ekonomického růstu neobhajitelné. Návrh rozpočtu musí v září projednat vláda, v říjnu se pak dostane do sněmovny. Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě Pražské invalidovny a zámku Raduň na Opavsku. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých kulturních památek. Většina míst už má rezervace plné. Podle mluvčí památkového ústavu je nutné počítat s větším vytížením turistických míst než obvykle.
6: Velký počet návštěvníků se ale může projevit nejen u samotných prohlídek. Zvýšené vytížení lze očekávat také u parkovišť, občerstvení nebo dalších služeb v okolí památek. Ty přitom často neprovozuje Národní památkový ústav a mají svoji kapacitu. Návštěvníkům proto doporučujeme ověřit si před cestou také možnosti parkování a další praktické informace u konkrétní památky.
3: Dolní Benešov a Kozmice na Hlučínsku propojí nová cyklostezka. Po 10 letech příprav umožní bezpečnou dopravu cyklistům, kteří se vyhnou rušné hlavní silnici. Jak dodává nezávislý starosta Dolního Benešova Jan Vidlák, celý úsek povede v blízkosti komunikace. Hotovo bude zhruba za rok.
7: Je to ve fázi, že máme vysoutěženého dodavatele, vysoutěženou cenu a nyní už budou probíhat samotné stavební práce, které by měly začít v druhé polovině měsíce září 2026. A ukončeno by mělo být do 12 měsíců.
3: Švýcarská policie právě zasahuje u střelby do davu ve městě Aarau na severu země, informuje o tom švýcarský rozhlas. Podle něj se střílelo před 3 hodinou ráno na tamním dostihovém závodišti, kde byla noční taneční akce. Počty zraněných a případných obětí zatím nejsou známé. Policie oblast uzavřela a po neznámém pachateli nebo pachatelích pátrá. V rozsáhlé operaci zasahují taky záchranáři a armádní vrtulník.
4: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách od 17 do 21 stupňů Celsia a vítr dnes bude mírný jižní s rychlostí do 7 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulice Hlučínská v Kobeřicích se opravuje, je tam zajištěný střídavý jednosměrný provoz. Od půlnoci se už bude jezdit bez omezení.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme krásné nedělní ráno, jsou 4 minuty po 8 hodině. Za okamžik nás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a my uslyšíme, kolik kostí je v lidském těle a také další zajímavosti spojené s kostmi. Tak se připravte na dnešní vydání pravidelné rubriky. No a ještě se podíváme k dolu Darkov na Karvinsku, protože těžba černého uhlí tam skončila před více než 5 lety a státní podnik Diamo tuto šachtu mimořádně otevřel pro veřejnost. My jsme byli u toho, natočili reportáž, nabídneme ji krátce před 8:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, teď přeje Pavel Janošec.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut, čas na meteorologické informace. Pojďme se podívat třeba na Lysou horu. Tam je 17 stupňů Celsia, mají tam jasno. V Ostravě Porubě také 17 stupňů Celsia a jasno. A pro příklad pojďme třeba do Osoblahy, úplně stejně, 17 stupňů Celsia a jasno. Podle dnešní předpovědi počasí čekáme polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, na horách 18 až 22 a rozptylové podmínky mají být ráno a večer mírně nepříznivé. Během dne budou ale velmi dobré. Tolik aktuálně počasí. Hezké nedělní ráno přejeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut zbývá do 8:30, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Důl Darkov na Karvinsku byl v sobotu mimořádně otevřený pro veřejnost. Nejenom bývalí horníci vzpomínali na časy, kdy odtamtud odjížděly vlaky plné černého uhlí. Těžba tam skončila v únoru roku 2021 a to si připomněli stovky lidí. Dostali se i k jámě nebo do velké strojovny.
1: Tak tady byla ženská a čepovali jsme si vodu, protože tu nebyla pitná voda.
2: Vzpomínky se vrací, bývalí havíři vypráví svým dětem, které sebou přivedli.
1: Dělal jsem ve funkci strojníka. Havíři nakopali, tak já jsem jim to vyvez nahoru.
3: Je to takové nostalgické, když si vzpomenu, že před těma 19 rokama první den právě vkráčel tady do té šátny, kde jsem si sundával hák. První šichta moje byla právě tady na dole Darkov. No a...
2: Jsou tady otevřené i hornické koupelny, teď jsme v řetízkové šatně, ze stropu visí fáračky, vidím igelitky plné. Tady se vzpomíná hodně.
3: Tady jsem měl číslo 15, to se dívám, že ještě tu furt je.
2: Je to vaše?
3: Jo.
2: Fakt je to vaše?
3: Jo, jo. Po dvou letech tu furt ještě visí.
4: Tati, bylo to tady super nebo ne?
3: Jak kdy teda, no?
2: A nejenom pánové tady vzpomínají.
5: Vydávala jsem prádlo horní.
2: Vydávala jste prádlo. Takže přímo tady to znáte?
5: Ano.
2: Jaký je to pocit vrátit se zpátky?
5: No, je to takové příjemné, no.
2: Někteří ale těžko schovávají slzy v očích, odejít před lety totiž vůbec nechtěli.
6: Teď už nic, teď už to nic nedělá, teď už není co.
2: Oblast dolu Darkov má za sebou dlouhou historii, vlastně už od poloviny 19. století. Postupně se místní šachty různě spojovaly.
7: Z toho důlního pole, celkového důlního pole, se vytěžilo zhruba 310 milionů tun za dobu existence. Ze samostatného dolu Darkov, který se dostavil v roce 82, bylo vytěženo 55 milionů tun uhlí.
2: Spočítal Zdeněk Hrůzek ze státního podniku Diamo, který tady má útlum na starosti. Likvidace podzemí dál pokračuje, potrvá do přelomu 2029 a 2030.
7: Nasledovat budou ještě demoliční práce na povrchu. Předpokládáme, že povrch bude zlikvidován na takzvanou zelenou louku.
2: Betonová skipová věž dolu Darkov bude ještě pár let jednou z posledních hornických a z dálky viditelných dominant. Věž sousedního dolu ČSA chce totiž Diamo odstřelit už teď v září. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno přejeme.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kedlicko spustilo na přehradu novou loď pro přívoz. Vyrobila ji firma z polského Krakova. Zatím lidi nepřeváží, chybí registrační značka, kterou dostane při zápisu do plavebního rejstříku. Obec také dokončuje přípravu nástupních míst, kde bude přívoz zastavovat. Autobusy pro náhradní dopravu při výlukách dceřiné společnosti Českých drah ČD Bus dodá český výrobce SOR Lipchavy. Vyhrál tender a získá zakázku na 122 vozidel, napsal to server z dopravy. Hodnota zakázky je téměř 800 milionů korun. Sady svobody v Opavě budou dnes patřit folklóru a lidovým tradicím. Pokračuje tam už 41. ročník festivalu Chodníčky k domovu. Vystoupí celá řada souborů, připravené jsou tvůrčí dílny a také jarmark. V Mostech u Jablunkova dnes budou závodit sportovci v soutěži Karpatský šerpa. Tříčlenná družstva mají za úkol zdolat kopec mezi tamní hasičskou zbrojnicí a horskou chatou Skalka a vynést nahoru bečku piva. Muži budou mít na zádech 50-litrový sud, ženy 15-litrový. Trasa bude mít 4 kilometry s převýšením 400 metrů. Závod začne v pravé poledne. Muzeum umění v Olomouci se rozhodlo o 5 týdnů prodloužit výstavu prací fotografa Jindřicha Štrajta s názvem Z města ven. Důvodem je velký zájem o výstavu. Muzeum na přelomu září a října zařadilo do programu i 3 komentované prohlídky. Průvodcem bude právě Jindřich Štrajt. Výstava, kterou muzeum připravilo k autorovým 80. bude otevřena do 18. října. Počasí v regionu dnes bude velmi příjemné, bude polojasno až oblačno, teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ostravě dejte aktuálně velký pozor na vážnou nehodu ve Výškovické ulici u zastávky Kotva směr Avion. Jsou tam zranění, provoz je omezený, tak jděte velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli se podíváme na nové agility cvičiště pro psy v Příboze, které prošlo zatěžkávací zkouškou. Hezké ráno.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme do Příbora, protože tam mají agility cvičiště. K dispozici jsou tam překážky pro psy všech velikostí. Toto cvičiště je na okraji města, na místě někdejšího rybníku na Frenštátské ulici. Za jeho vznikem stojí spolek Dog Sports Beskydy, který chce v Příboře rozvíjet moderní kinologické sporty. Nahlédnout do světa těchto sportů měli tento týden možnost i diváci, protože se na novém cvičišti konaly takzvané agility zkoušky.
1: A tady u nového cvičiště už se scházejí pejskaři, třeba paní Jana tedy s borderkou.
2: Zipy.
1: Děláte přípravu před závody nebo před zkouškou?
2: Ano, vlastně rozcvičím si toho pejska, aby byl pořádně protažený, aby nedošlo k nějakému případnému zranění, protože přece jenom je to pejsek, který je takový jako rychlej, je to borderka, takže ta hlavička je taková rychlejší někdy než to tělíčko, takže se tak jako soustředíme vlastně i na sebe, že aby mě i poslouchal a nerozptylhovalo to okolí.
1: Takže s ní začínáte s agility?
2: Tenhle ten pejsek vlastně začíná a já jsem předtím běhala takovým malým oříškem, tak je to pro mě taková jako novinka běhat s takhle velkým pejskem a s rychlým pejskem.
1: Já na něm vidím, kolik má energie, to je neskutečné.
2: Jo, on je jenom čistá energie, vlastně tohle sportovní borderka, takže je to takové moje vysněné plemeno, takže se s ní teď jako učím běhat.
1: Takže má talent k agility?
2: Určitě, má talent, vlastně oba rodiče běhají agility na docela vysoké úrovni, takže on má talent a já se to musím doučit.
1: Ať se vám daří dneska na zkouškách.
2: Tak jo, děkujeme moc.
1: A na jiném místě tady se zase pejsci měří.
3: 56.
1: Oni se měří, říká se tomu v kohoutku?
2: Jo, v kohoutku.
1: A je šikovná na agility, to je Fenka teda?
2: Je to Fenka a je moc šikovná. Je moc učenlivá. Na to, jak je velká, tak je moc šikovná.
1: A co to je za rasu?
2: To je belgický ovčák Malinois.
1: Belgický ovčák, tak to není typická rasa pro agility, nebo je?
2: Jako typická úplně není, ale teď už se dost na těch závodech objevujou.
1: Říká paní Aneta, na zkoušky tu dnes přišla zhruba 20 psů se svými pány.
4: V zimě jsme dělali první závody v hale a teď děláme první závody venku, tady na tom place novém.
1: Říká Barbora Kabátová, předsedkyně Dog Sports Beskydy. Já jsem už tam viděla pejsky připravené. Těší se na závody? Nebo na zkoušku?
4: No, jim je to jedno, jestli je to zkouška, nebo jestli je to trénink. Oni se těší, jinak by to nedělali. Jako děláme to proto, že ty psi to baví a protože nás baví to, co je baví.
1: Čili dělá je to šťastným?
4: Ano, tak. A unavený pes je pak spokojený majitel.
1: Dodává Barbora Kabátová z Příbora, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: O 8:45 nabízíme aktuální meteorologické informace. Pojďme se podívat třeba na Javorový vrch. O to hlásí 18 stupňů Celsia a jasno. O Mošnově také 18 stupňů Celsia, jasno a stejné. Je to i na Horní Bečvě 18 stupňů Celsia a jasno. Podle předpovědi počasí má dnes být polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 18 až 22 stupňů Celsia a rozptylové podmínky mají být ráno a večer mírně nepříznivé, během dne pak velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, krásné ráno přejeme.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14:50 a v neděli v 9:50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 9. hodiny, připraveny jsou tipy pro dnešní den. Máme pro vás na výběr 3 zajímavé akce. Kam pozveme? Třeba do frenštátského areálu tělovýchovné jednoty Slovan, protože ten i dnes hostí jezdecké závody Cena Radegasta. Den plný sportu, skvělých výkonů a jídla si můžete zažít mezi 9. a 17. hodinou, už za chvíli. Také pozveme do Karviné, kde máte možnost přijít na komentovanou prohlídku kostela Povýšení svatého kříže. Průvodce bude k dispozici mezi 11:30 a 17:30 v podvečer. No a o půl hodiny později, tedy v 18 hodin, začíná v Karviné na tamním Masarykově náměstí koncert kapely Brontosauri Revival. No a ještě vás pozveme do Frýdku Místku. Série letních promenádních koncertů v sadech Bedřicha Smetany dnes zakončí vystoupení swingového orchestru Bedřicha Pukovce. Začátek je v 16 hodin. No a v 16 hodin také začíná ve Frýdku Místku v tamní bazilice navštívení Panny Marie poslední hodina s varhanami, a to s brněnským varhaníkem Petrem Kolařem. Tolik tady tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme klidnou a nerušenou neděli.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Od 1. září můžou studující rodiče žádat o speciální finanční podporu. Při splnění podmínek dostanou téměř 7,5 tisíce korun. Některé autobusy v Moravskoslezském kraji ode dneška jezdí podle nových jízdních řádů. Podchod pod tramvajovou tratí v Ostravě Zábřehu je opravený a vyzdobený malbami. Počasí dnes bude polojasné až oblačné, teploty do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Studující rodiče v Česku můžou od 1. září požádat o novou státní podporu. Dostat můžou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7,5 tisíce korun. Stát tvrdí, že to má zajistit, aby rodiče studium dokončili. O podporu můžou žádat online přes klientskou zónu Jenda anebo osobně na úřadu práce. Je určená pro studenty, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Zároveň taky musí studovat českou vysokou nebo vyšší odbornou školu v denní formě. Další podmínky přiblíží Martina Mlinářová z tiskového oddělení úřadu práce.
2: Studijní program musí probíhat ve standardní době studia, prodloužené nejvýše o jeden rok. Podpora se nevyplácí za měsíce červenec a srpen, ani za období, kdy je studium po celý kalendářní měsíc přerušeno. U bakalářského a většiny magisterských programů se nárok zpravidla uplatní až po prvních 12 měsících studia.
0: Žadatelé taky musí předložit speciální formulář, ve kterém jim příslušná škola potvrdí jejich studium. Na některých autobusových linkách v Moravskoslezském kraji se dnes mění jízdní řády. Lidé by měli před cestou zkontrolovat časy odjezdů a přípoje. Některé linky pojedou po nových trasách a přibylo také několik nových zastávek.
3: Podrobnou tabulku lidé najdou na stránkách krajského koordinátora dopravy kodis.cz. Vlaků se změny nedotknou. Od 1. září také začnou platit nové jízdní řády v Ostravě nebo na Třinecku. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Kompletní oprava podchodu pod tramvajovou tratí v Ostravě Zábřehu je hotová. Proměna zanedbaného tunelu od tramvajové zastávky Hulvácká trvala rok a městská část za ní zaplatila 17 milionů korun. Stěny podchodu pokryly velkoformátové malby. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové je navíc přístup k tramvajím bezbariérový.
4: Podchod má po rekonstrukci nový výtah, lepší osvětlení, opravenou rampu a schodiště, nové povrchy, zábradlí, zastřešení i kamerový systém. Místo, kterým denně procházejí stovky lidí, je teď přístupnější, bezpečnější a příjemnější.
0: V islandském referendu zatím mírně převládá hlas pro obnovení jednání o vstupu do Evropské unie. Sečteno je zatím kolem 100 tisíc hlasů z celkového počtu 270 tisíc oprávněných voličů. Lehce přes 51% sečtených hlasů je pro obnovení jednání, zatímco 48,8% hlasovalo proti. Konečné a spolehlivé výsledky budou podle islandských úřadů známé až kolem poledne.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách v Jeseníkách v Beskydech do 21 a vítr bude mírný jižní do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě dejte pozor na vážnou nehodu ve Výškovické ulici u zastávky Kotva. Je omezený provoz, jsou tam zranění. Jděte velmi opatrně a počítejte s kolonou a zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď jsou 4 minuty po 9. hodině. Za okamžik půjdeme do Krnova, do tamní synagogy, která je jediná, jež se v regionu dochovala. Turistům je v letní sezóně otevřená denně, nabízí také výstup na jednu ze dvou věží, které dosahují do výšky 22 metrů. My vás tam už za chvíli pozveme. No ale ještě se budeme věnovat i knížkám. V pravidelné čítárně zjistíme, jak vybrat správnou knihu pro děti, aby jim také neničila vkus, tedy čtenářský. No a také nás čeká pravidelný seriál, protože příběhy z muzejního depozitáře jsou připraveny a podíváme se do světa kávy. Určitě si na to počkejte. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, teď je 9 hodin a 11 minut. Zveme do Kornova, protože když se vydáte na prohlídku tamní synagogy, nevynechte ani možnost rozhlédnout se z tohoto místa do okolí. Turistům je přístupná jedna ze dvou věží, ze které je možné vidět třeba na kopec Civilín. Oknem ve věži navíc můžete vidět i původní venkovní desatero, které bylo před válkou uchráněno před zničením a při rekonstrukci synagogy se opět vrátilo nad její průčelí.
1: Tak my stoupáme po dřevěných schodech s průvodcem Tomášem Sedlákem nahoru do věže Krnovské synagogy.
2: Pozor na hlavu.
1: Ano, pozor na hlavu. A jsme úplně na vrcholu. Je to tak, kolik těch schodů bylo zhruba?
2: 90.
1: 90.
2: Pod přízemí 90.
1: Je tady zábrana proti holubům.
2: Ano, to občas nám jako fotografie chtiví turisté sundávají otevírací okénka, nedávají je zpátky a pak tady je spoušť. Teďka tady se koukám také jedno obráceně, než mělo být.
1: Takže ale to napravíme.
2: Aspoň ho zavřeli, tak to je dobré.
1: Jaký máme výhled odsud?
2: Tady odsud vidíme zejména na vrchol kopce Civilína a tam vlastně rozhlednu a kostel Panny Marie Sedmibolestné, tak na ten je tady odsud pěkný výhled. Z druhé věže by byl výhled krásnější, až na náměstí.
1: Takže přístupné jsou obě věže?
2: Ne, jenom ta jedna. Byť by to bylo hezké, tak z bezpečnostních důvodů, protože se tam leze po žebříku a tak jako nepříznivě. Takže majitel židovské synagogy tak od prvopočátku po rekonstrukci neumožnil zpřístupnění druhé věže, protože by to bylo příliš náročné, asi komplikované.
1: Nicméně, kdo chce, může si sem na věž vystoupat, je to součástí prohlídky synagogy.
2: Určitě je to tak. Kdo má rád schody a vyhlídky, tak určitě nemůže vynechat. Teď se tady navíc dívám, že tady máme nějaké nové fandy, kteří se zvětšnili. Tady máme také Riddle vyrytí do omítky 2021.
1: Ano, ryjou tady do stěn.
2: Ty nejstarší záznamy, tady vidím z roku 1915, nějaký záznam o omítce 1895 tady vidím, ale ten nejstarší, ten je v té druhé věži, ten je z roku 1872, tedy kdy byla synagoga postavena, je tam nějaké iniciály a srdíčko asi nějakých zamilovaných, nejspíš židovské obce tehdejší, ale to asi nezjistíme.
1: Takže přes 150 let starý vyrytý vzkaz.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak nicméně jsme v kulturní památce, takže rytí rozhodně není vhodná činnost. Jinak jak výzdoba těch okén, ten ornament, znamená to něco?
2: Je to replika těch původních okén, která tu byla, takže za mě, já tam vidím zkrátka šesticípou hvězdu v několika provedeních nad sebou, možná květinu šesticípou, by se dalo říct pro milovníky floristiky, ale když se podíváme vlastně mezi věže, tak tam je desatero nebo desky desatera přikázání, která jsou na průčelí synagogy nahoře.

0: pořád není legální krát, zabíjet, vraždit, a to má právě svůj původ v desateru přikázání. Nebo v desíti slovech, jak říkají Hebrejové.
1: Dodává Tomáš Sedlák, Skrnova Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta.

0: Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. 6 minut zbývá do 9:30. A přemýšlíte třeba v tuto chvíli, jakou knížku dětem vybrat, aby je bavila, aby ji četli? Chcete je vést ke čtení a hledáte autora, který by děti zaujal? Redaktorka Iva Havlíčková se ptala knihovnic Opavské knihovny Petra Pezruče. Tak vám můžeme hned několik jejich tipů nabídnout.
1: Darina Petrková má připravené knihy pro dětské čtenáře. Začneme knihou pro ty menší děti.
2: Ano, menší, nejmenší děti. Český spisovatel Martin Vopěnka napsal takovou sérii příběhů o Sofince. V té první, která se jmenuje Sofinka a tajemné zvířátko, vypráví o tom, jak Sofinka s rodiči byla v zoologické zahradě a našla tam prázdnou klec a ona si vymyslela, že je tam vlastně nějaké tajemné zvíře a svojí dětskou fantazií právě si vytvořila tu představu toho zvířátka, jak tam žije a jak se o něj stará. Další příběh se jmenuje Sofinka a paměť stromů. Tady tato knížečka zase navazuje na to, jak běží čas a jak je dobré znát své vlastní kořeny. A další knížečku z té série Sofinka a první bolest mám právě tady na stole. Ta je z těch posledních. Ilustrovala ji Klára Kozlová. A tady máme Sofinku, když si při lyžování zlomí nohu a její dosavadní život se trošičku změní. Nemůže se hýbat, musí ležet na posteli a hlavně zažívá bolest z té zlomeniny. Takže aby prostě si zkrátila tu dobu, co musí ležet a aby nějakým způsobem zahnala i ty myšlenky na tu bolest, tak si vymyslí ve své fantazii ostrov s novými obyvateli nebo zase, že pluje na lodi do jiných světů. Další knížečka je taky od autorky české. Pavlína Jurková napsala knihu Krištof a torpédo. Je to už trošku pro zdatnější čtenáře. Krištof je kluk, který se seznámí s pejskem, kterému dá jméno Torpédo. Asi podle toho názvu budeme předpokládat, že ten pejsek není nějaké malinké chlupaté nic, které jenom leží, že Torpédo asi hodně znepříjemní život rodině a přátelům kolem toho našeho Krištofa. Musí si ten pejsek vybojovat místo v té rodině a svou bezprostředností a takovou tou svou hradovostí si získá srdce rodiny a hlavně toho Krištofa. A takové poselství toho příběhu je, že vlastně za své přátele, ať už dvounohé nebo čtyřnohé, neseme odpovědnost.
1: Tolik kniha Krištof a torpédo kniha. Nová, novinková, ale teď vidím, že máte před sebou knihu. Jejíž příběh už známe, dlouhá, dlouhá léta o medvídkovi Pů.
2: Ano, tenhle příběh je vlastně nesmrtelný. My jako děti a určitě naše děti a možná i naši vnuci věřím, že v té knižce budou nalézat tu poetiku a dětskou fantazii neustále. V nakladatelství Alicanto, což je bývalý Albatros, vyšla kniha Medvídek Pů, malá kniha velkých mouder. A myslím si, že nejenom děti, myslím si, že spíš ti dospělí v tom najdou ty moudra, anebo třeba si mohou s dětmi ty moudra číst a přemýšlet o jejich dosahu, o jejich vlastně vypovědní hodnotě. Já vám třeba můžu přečíst některé z těch, které mě zaujaly nebo které máme rádi. Jenom bych ještě chtěla říct, že ty citáty vybrala Brittany Rubiano, ilustroval knihu Mike Wall a jsou tam moudra nejenom právě medvídka Pů, ale i to, co třeba říká Krištof Egrobin, jáček, prasátko, králíček, sova nebo tygr. Takže vybrala jsem si tu třeba, když Krištof Egrobin říká pojď Pů a Pů mu odpovídá a kam pak jdeme Krištofku Robine? A Krištof Egrobin odpovídá nikam. Pů, tak to mám moc rád.
1: Ano, ano, hluboké moudro, medvídka Pů.
2: Nebo ještě další od medvídka Pů. Nedělat nic často vede k tomu, že objevíme velké něco.
1: O tom, jak důležité je se někdy nudit.
2: Ano, přesně tak. A nebo ještě teda, když posluchači vydrží. Co se má stát, to se stane, nechte to plynout. Takže to je i moudro, jak říkám, pro dospělé, když o něčem moc přemýšlejí. No a takové moje nejoblíbenější je, když zase se baví Pů s Krištofkem Robinem. Pů říká, Krištofku Robine, co je za den? A Krištofek Robin odpoví, dnešek Pů odpoví, dnešek je můj nejoblíbenější den.
1: Tak i to dokáže zlepšit podle mě náladu.
2: Určitě.
1: A jinak kniha s krásným zpracováním, že je vlastně ozdobená, ilustrovaná i ta hrana té knihy.
2: Ano, v současné době už právě nakladatelé i na tohle myslí, že ta kniha opravdu je graficky barevná, krásná, že upoutá.
1: Dodává Darina Peterková z opavské knihovny Petra Bezruče.
0: A už za chvíli v naší čítárně Českého rozhlasu Ostrava uslyšíte další tipy na další veselé čtení. Tentokrát půjde o humorné příběhy ze série Partička ze špajzu.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: V dnešní čítárně Českého rozhlasu Ostrava se zaměřujeme na knížky pro děti. Další kniha je ze série Partička ze špajzu. Tak přejeme hodně zábavy při čtení s dětmi, pokud vás naše anotace zaujme. Partička ze špajzu rozesmála i knihovnici Opavské knihovny Petra Bezruče Marii Schneiderovou.
1: A já už vidím, že knihovnice Opavské knihovny Petra Bezruče Marie Schneiderová má připraveny knihy pro děti, protože vidím tady barevnou ilustraci hned na titulní straně.
2: Já jsem si tentokrát vybrala knihy pro malé děti, je to tak podle anotace od 4 do 6 let, i když si myslím, že to pobaví i dospělé. Je to edice zvaná Partička ze špajzu, což mě teda velice rozesmálo, a když jsem zjistila, kdo všechno do toho patří, tak jsem říkala, tak musím to těm čtenářům představit, možná znají jednu, možná znají dvě. Je to opravdu cyklus, který napsal Jory John a ilustroval Pete Oswald. A ta bobulka mě zaujala tím, jak v podstatě se vyrovnává se svým životem. U toho jsem si uvědomila, že jak postupují knížky pro děti, když to byly princezny, draci, já nevím co všechno, teď už se dostáváme dál a jsme v podstatě u takových neživých věcí a tady toto je ovoce a zelenina. Já jenom krátce bych to uvedla, aby měli děti a jejich rodiče, kteří to s nimi budou číst, představu. Tahle bobulka je mrzutá z toho důvodu, že oslavovala narozeniny a nikdo ji nepřišel popřát. Opravdu ta její mrzutost se rozvinula trošku do zloby. Začal vzpomínat, jak když ještě byla v součástí té velké komunity hroznu a byly tam jedna bobulka vedle druhé, jak si užívali, jak se měli dobře, a teď najednou zůstala sama. V podstatě tohle toto jí připomnělo, že se i jí to může stát a taky, že stálo v tom příběhu, to opravdu nastane, že ona zapomene, ona nepřijde a taky se na ní všichni zlobí. Ale tohle toto všechno se překlene v tom, že vlastně si dokážou odpustit.
1: Takže mrzutá bobulka má šťastný konec.
2: Ano, určitě. Můžete se podívat na ty ilustrace, jsou fakt jako skvělé. Další z téhle série, z toho cyklu je Frajer Hrášek. Ten Frajer Hrášek neumí zapadnout mezi kamarády, dělá všecko možné, aby oni si ho všimli, snaží se a marně. Až se stane jedna taková malá situace, že rozhodí si jídlo nějak po zemi a jemu přijde pomoct fazolka. A ti dva se dají dohromady a ta fazolka pomůže tomu hrášku se dostat do té komunity, vlastně, co oni tam prožívají ve škole, já nevím kde všude. Otočí se to a najednou si uvědomí ten hrášek, že ta vlídnost, která k němu přišla, je tak úžasná, že by ji měl opakovat. Takže i tenhle hrášek nakonec bude šťastný.
1: Takže kniha stejného autora, stejného ilustrátora, také pro děti zhruba kolem těch 4 až 6 let.
2: 6 let píšou. K tomu patří, tomu jsem se teda posmála asi ze všeho nejvíc, je nejlepší sýr. Nejlepší sýr si myslel, že je opravdu nejlepší, nejdokonalejší a že na všechny závody, na které ho vyšlo, že bude vždycky první. Ale bohužel se tak nestalo a on byl velice zklamaný a najednou si uvědomí, že ta dokonalost není v tom, že zrovna vyhrává, ale že dokáže jinému pomoci. Zase ten sýr opravdu skončí dobře. Takže to byl nejlepší sýr. Nová knížka by měla zřejmě vyjít letos a jmenuje se Pokorný a v překladači jsem našla nebo Skromný koláč. Bohužel teda zatím vyšla jenom v angličtině a na češtinu a slovenštinu se teprve čeká. A tady ten pokorný nebo skromný koláč v podstatě prožije takovou situaci, kdy mají soutěž ve škole a jemu se zadaří a on si najednou uvědomí, že nemusí stát pořád jenom vzadu, že on má taky své kvality. Abych ale doplnila, protože těch dílů, té partičky ze špajzu je 8 a k ním ještě patří Zlé semínko, Hodné vajíčko, Šikovná sušenka, to je moc hezká knížka, a Líný brambor.
1: Kdo by chtěl mít celou edici, tak ano, může začít sbírat.
0: Ano. Tolik tipy na dobré čtení pro děti od Opavských knihovnic. S další čítárnou se v našem vysílání setkáte zase za týden.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: V pondělním vydání pořadu Host přivítáme početnou rodinu Krumplovičovu. Rodiče Adam a Markéta mají 6 dětí a rozhodli se je všechny vzdělávat doma. O tom, jak se jim to daří, i o trochu jiném způsobu života povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: Propojení moderní ekologie a kavárenského světa. I takový může být muzejní exponát, který zve k návštěvě Ostravského muzea. V rámci výstavy Ostravská kavárna se na jednom z výstavních panelů objevily i originální tenisky. Tak co mají společného s kávou? Historička Eva Ševčíková prozradila podrobnosti redaktorce Petře Štrimplové.
2: No, zajímavý exponát je součástí výstavy o Ostravské kavárně, o kávě. Je to bota, je to tenis. A historička Eva Ševčíková popíše, proč tam je právě tato teniska.
3: Ano, je to takové velmi neobvyklé mít pár tenisek na výstavě s názvem Ostravská kavárna, ale my jsme se v rámci toho výzkumu vlastně zabývali i současnou ostravskou kavárnou a nemohli jsme opomenout vlastně i takovou trošku stínější stránku, protože tak, jak asi všichni víme, káva je v dnešní době obrovský hit a každý si ji odnáší ráno v kelímku do práce a potom jí ještě několik zvlášť za den. A samozřejmě s tím je spojeno i množství odpadu. A toho si povšimla mladá designérka Eva Klabalová, která pochází vlastně od Zlína, studovala design obuvi ve Zlíně a potom také v zahraničí. A vlastně začala využívat tu odpadní surovinu, tu kávovou sedlinu jako pojivo, které vlastně ona, když si všimnete, když tady tu tenisku otočíme, tak tady vidíme ta zrníčka kávová.
2: Ano, ano.
3: Takže ona si všimla, že to může posloužit jako výborné pojivo a přidává to do svých tenisek. Samozřejmě jedná se jenom o limitovanou edici, která se nazývá KV Footwear.
2: Stylová obuv s kávou.
3: Je to skutečně stylová obuv s kávou. A já můžu prozradit, že na výrobu vlastně jednoho páru tenisek je spotřeba jako jednoho espressa.
2: Takže člověk ten loger nenasype ke kytičkám, ale pěkně si ho nosí sebou
3: přesně
2: v tenisce.
3: Přesně tak. Nasype ho do pryže a potom vlastně s určitým způsobem je takhle, kdyby ta guma je kdyby připevněná k té tenisce. A samozřejmě paní Klabalová, tak jak jsem říkala, že vlastně působila i v zahraničí, tak ty boty vyráběla i pro mezinárodní firmy a všimla si právě toho plýtvání. Takže heslem paní Klabalové je, že vyrábí boty bez morální kocoviny, což mi přišlo velice hezké, protože v rámci výstavy se zabýváme vlastně i upcyklací a vůbec jak kdyby využitím druhotných surovin kávy, jak kdyby dále.
2: Hezké by bylo, kdyby to člověka při každém šálku, který odpije, napadlo a popřemýšlel nad tím.
3: Přesně tak. Já můžu ještě prozradit, že těch bot se vyrábí jenom určitá omezená série, takže krom toho, že přispějete dobré věci, tak máte na sobě opravdu designovou obuv, kterou nevidíte jen tak na někom.
2: No a když se vrátím k těm kropenatým podrážkám nebo platformě, tak my víme, který konkrétní druh kávy tady je zapracován.
3: Já věřím, vzhledem k tomu, že ta spolupráce je s jednou známou kavárnou, takže to bude určitě 100% arabika.
2: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dneškem končí lhůta pro Čechy v zahraničí, kteří se chtějí zapsat do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Karviná plánuje opravy vnitrobloků za miliony korun. V Česku dál rostou mzdy. Dnes bude oblačno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu aktuálních zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do Senátu přímo v zahraničí možné není. V praxi to znamená, že kdo chce hlasovat a je na zvláštním seznamu, musí přijet do Česka a pak může volit v jakémkoliv obvodu, kde senátní volby jsou. Jejich první kolo bude letos 9. a 10. října, druhé kolo o týden později. Karviná chystá další úpravy veřejných prostranství mezi bytovými domy. Vnitrobloky čekají úpravy v ulici Kapitána Jaroše a ve dvou lokalitách v ulici v Aleji. Největší rekonstrukce začne na podzim u křižovatky ulic Božkova a Kosmonautů, známé jako u Skleníků, kde město vybuduje 24 parkovacích míst. Upřesní to Jana Majerová z karvinského magistrátu.
3: V této lokalitě zasáhneme také do podzemních sítí. SMVAK upraví část vodovodu a Cetin přeloží síť elektronických komunikací. My pak na jejich práce navážeme výměnou dešťové kanalizace, která je v havarijním stavu, a zároveň pracemi na veřejném osvětlení.
1: V Česku i ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračoval rychlý růst mezd zhruba o 7%. V kombinaci s nízkou inflací to znamená, že se mzdy zvyšovaly i reálně. Český statistický úřad zveřejní přesné údaje o vývoji mezd ve čtvrtek. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda 50 280 korun měsíčně, když se meziročně zvýšila o 8%. Běžně nepřístupné dvorky a zahrady v centru Litovle se dnes otevřou návštěvníkům. Odpoledne se tam v Palackého ulici a v okolí bude konat tradiční akce nazvaná Otevřeme dvorky. Program začne v 15 hodin a nabídne výstavu historických fotografií, hudbu, výtvarné dílny a nebo i projížďky v loďce po Mlýnském potoce, říká Zuzana Strakošová z pořádajícího spolku na Pavlínce.
4: Snažíme se občanům města ukázat jiné pohledy na prostor, v kterém žijí. Takže letos třeba budou moci jet loďkou po Mlýnském náhonu, po kterém se normálně nejezdí, a vidět mlýn a zahrady a jiná místa, která vedou kolem řeky z jiných úhlů pohledu, a pokusit se prostě vnímat to město chvilku jiným způsobem.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 28 stupňů Celsia, na horách v Jeseníkách v Beskydech maximech od 17 do 21 stupňů a vítr bude jen mírný jižní s rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici druhé třídy číslo 445 u obce Dolní Moravice ve směru na Rýmařov se srazila dvě osobní auta. Je tam částečně omezený provoz. Policie už na místě nehodu vyšetřuje. Zranění tam nejsou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku Povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jarošku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, že jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky zde pracoval do obory, do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvědí. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy dančí kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto

0: vám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zelití, že jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
0: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
0: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
0: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu tedy oproti panu Seglovi, je, že děláme vinou omáčku.
0: Originálně je vlastně přírodně udělané, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
0: Jdeme na to.
2: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
0: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
0: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, víš, že to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
0: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
0: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidl, jak mají být. Tmavý pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou nebo ne?
0: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost, a necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
0: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
0: 10, jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
0: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
0: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkáte, spojené.
0: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
0: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
0: Jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
0: Tak, ne to rozbít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
0: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičku, kterou mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne na kraji, takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrozný pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo?
0: Tak, tohle bychom měli takhle našli stanete, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatí.

0: spíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
1: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáček, až doma děláte.
0: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu. Ty ne. Co děláš?
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
0: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody.
1: Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
0: To znamená jako vařit do vody.
1: Tam přivedu do varu a stanu na 80.
0: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: To se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit. No půl hodinky určitě, jo? Takhle.
0: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
0: Ty to mícháš jak maltu.
1: No teď to je stejný.
0: Na závěr do té propasírované rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě poněk koňaku.
1: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
0: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
0: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak i to víno zároveň.
1: To tam musí být.
0: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
1: No.
0: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
1: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Držíš mu palce?
1: Já držím palce.
0: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
1: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, síry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené síry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já, Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepší kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jo, padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak naslano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý dolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak tam zjistě tam jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky, jo.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník, jo, já mám všechno rád, já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním, jo, neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí, jo, takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu překvapení.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. Ostravsko-opavská diecéze slaví 30. výročí založení. Začne stavba cyklostezky mezi Dolním Benešovem a Kozmicemi. Dnes bude polojasno s teplotami do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám přeje u zpráv Lenka Blažejová. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu, například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku, anebo kvůli jeho vetu koaliční novely, která rozvolňovala rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
2: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
1: A premiér potvrdil i záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. Ostravsko-opavská diecéze slaví 30. výročí založení. Nejmladší z 8 římskokatolických správních jednotek v Česku zřídil papež Jan Pavel II. V květnu roku 96 a 31. srpna téhož roku začala fungovat. Vznikla vydělením z olomouckého arcibiskupství a zahrnuje oblast, která svými hranicemi zhruba odpovídá Moravskoslezskému kraji s okresem Jeseník. Za sídlo biskupa byla zvolena přes protesty Opavy, která své nároky dokládala historicky argumenty Ostrava a hlavním patronem nové územně správní jednotky, která má 276 farností, je svatá Hedvika Slezská. Dolní Benešov a Kozmice na Hlučínsku propojí nová cyklostezka. Po 10 letech příprav umožní bezpečnou dopravu cyklistům, kteří se vyhnou rušné hlavní silnici. Jak dodává nezávislý starosta Dolního Benešova Jan Vidlák, celý úsek povede v blízkosti komunikace a hotovo bude zhruba za rok.
3: Je to ve fázi, že máme vysoutěženého dodavatele, vysoutěženou cenu a nyní už budou probíhat samotné stavební práce, které by měly začít v druhé polovině měsíce září 2026 a ukončeno by mělo být do 12 měsíců.
1: Při střelbě na taneční akci ve Švýcarsku zemřel nejméně jeden člověk a dalších 5 lidí je zraněných, někteří vážně. Na síti X to napsala švýcarská policie. Mezitím pokračuje pátrání po pachateli nebo pachatelích. Na taneční akci v Aarau na severu země se střelba ozvala kolem 2:30 ráno. Motiv činu ani další okolnosti zatím nejsou jasné. Policie vyzvala, aby se lidé oblasti zásahu vyhýbali.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách 17 až 21 a vítr bude mírný jižní s rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Aktuální dopravní nehoda teď blokuje provoz v ulici Na Hrázi v Ostravě Martinově. Dejte na to velký pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme stále krásné nedělní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. 11 hodin 4 minuty, to je přesný čas. No a připraveny jsou písničky, které nestárnou a také chaloupka strýčka Artura, tedy pravidelný humorně laděný pořad pro milovníky přírody, pro chalupáře, chataře, který připravuje a uvádí kolega Artur Kubica. Nenechte si jej ujít, začíná už za malý okamžik. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

Dobré dopoledne, vážení přátelé, vítejte v pořadu Chaloupka strýčka Artura a samozřejmě vítejte v Českém rozhlase Ostrava. Máme pro vás odpočinkový víkendový pořad, který má jediný cíl, trochu vás pobavit a hlavně vám nabídnout tu nejlepší dechovku, kterou jsem někde objevil, potkal, našel, vyšťoural z našeho archívu, prostě připravil na neděli. A to tatínek poučuje svého synáčka, to se vám bude líbit, poučuje svého synáčka, kterému se vůbec nechce pracovat a povídá mu, to já, když mi bylo 20 let, tak jsem pracoval a dřel od rána do večera. A ten moderní synáček se převalí na gauči a povídá, no a teď mi tatínku prozrať, v kolika letech si přišel k rozumu. To by mě zajímalo, kdo to vymýšlí. A ještě jedno zajímavé takové povzdechnutí ženatého muže jsem pro vás našel. A to povídá kamarád ostatním. Moje žena mě miluje. A miluje mě tak, že mi někdy i rozumí. Ha, ha, ha, mám pro vás lieskovskou chasu, je to slovenská lieskovanka a jejich polečku, poslouchala frajárenka a příjemný odpočinek u rádia, u veselé rozhlasové stanice, u Českého rozhlasu Ostrava, vám přeje Artur Kubica.

To byla polka, poslouchala frajárenka a hrála to takzvaná Lieskovanka. A tady o té dechovečce víme, že pochází z obce Horný Lieskov na Slovensku a že tam mají každý rok v červenci takzvaný Dýchfest, tedy festival dechových hudeb. A letos oslavili 100 let od svého založení. A dáme si po včerejším Dýchfestu ve slovenském Predměru, to je u Sulovských skal, tak si dáme dobrou písničku Anička Dušička. Na tom slovenském Dýchfestu hráli hornická kapela ze Stonavy, jediná uniformovaná hornická kapela takového středního rozměru, počtu těch muzikantů ve Slezsku a na Moravě. Pak tam hráli Kolárovičanka, Kotáranka, místní Predměrčanka, Mužáci Moravia a Krásinka. To je velice dobrá dechovka. Takže my si teď dáme písničku Anička Dušička, tu hraje Predměrčanka. A tu písničku jsme měli dokonce v pořadu Chtěl bych mít kapelu. A já tu písničku dávám nakonec pořadu s dechovkou Na zločince, také v sobotu dopoledne. Tak nějak se mi to tam hodí. A na té nahrávce z CDčka nazvaném V Predměry, to s tamní dechovečkou, zpívají Petra Cipková, Janka Lukáčová, Petr Kučera a Anton

a mám tady něco pro kutily. Pozval jsem si kamaráda elektrikáře na přehození zásuvek v nové kuchyni. Manželka si vybrala nějaké moderní zásuvky černé barvy a vypínače také černé barvy, no a nepasují na původní české zásuvky a vypínače. Takže ty vypínače jsem přemontoval celé sám, s tím nemám problém, ale ty zásuvky, tak to jsem si netroufal, protože mají 6 drátů z každé strany 3 a to je na mě moc. A přišel elektrikář, podíval se na ty nové zásuvky, pak se podíval na ty staré a řekl, že to moje elektrické vedení má silné vodiče a ty se do těch nových nevejdou, protože to je na nové rozvody do nových domů a tak dále a tak dále. A jestli nechci hnědou zásuvku, tu starou, ale chci černou, takže oni to kolikrát řeší tak, že ten plast na té zásuvce, ten plastový deklík, přestříkají černou barvou a je to. Tak jsem si koupil černý sprej a že ty zásuvky do té nové kuchyně přestříkám. No a pak vám mě napadlo, jestli by se ty deklíky, ty plasty nedaly upravit mezi sebou vzájemně tak, aby se daly použít na ty původní české zásuvky. A představte si, všechno jde. Musel jsem v tom plastovém krytu rozšířit kolikové otvory a přesně vyvrtat otvůrek pro upevňovací šroubek, ten byl jinde, potom přibrousit zadní stranu toho plastu, aby to na milimetr sedělo jako poklička na hrnci a navíc to bylo bezpečné, to je důležité a už to bylo. Plyne z toho poučení, že řemeslník se vám s takovými úpravami a detaily nebude piplat, nemá na to čas, takže to zdůvodní a hlavně nikdo to po něm nikdy nechtěl. To je jenom výsada nás, kutilů, že se s tím chceme poprat. A to prodavačka doporučuje své zákaznici, která si vybírá nový kabát a povídá, určitě si ten kabát kupte, paní, velmi vám sluší a navíc je to poslední výkřik módy. A ta paní si ten kabát smutně prohlíží před zrcadlem a pak povídá, já vím, je to poslední výkřik módy. Já mám ale pocit, že by to doma byl tak akorát poslední výkřik mého manžela, až bych mu ukázala účtenku. No tak si to přeberte, jak chcete. V manželských vztazích existuje mnoho nepochopitelného. A máme tady polečku Otroubili jeleni a hraje to pošumavská dechová muzika Lesanka Václava Palečka.

stojí takový rozčílený pán v obchodě a řve na prodavače. Tak vy tu nemáte žádný sáček na to zboží. No to se na to podívejme, tak já to dám do novin. A ten prodavač se zaculí a říká, to je rozumná řeč, alespoň to budete mít v něčem zabalené. Vzpomínáte si na časy, kdy jsme spoustu věcí balili do novin? Nebo na kadibutky třeba na stavbách nebo ve fabrikách? Tam byly jenom nastříhané noviny. Tak ty časy jsou pryč. Dneska se spousta věcí dělá z technického papíru a ten se hodí akorát tak do sběrny. A to povídá manželka svému manželovi, co už je 20 let ligový rozhodčí ve fotbale. To bude velice zajímavé, to bude bavit všechny fandy fotbalového dění. A ta manželka tomu rozhodčímu povídá. Víš, Karle, já do dneška vůbec nechápu, proč musíš každý víkend poskakovat s tou píšťalkou někde na hřišti. Těch pár facek a kopanců můžeš dostat i ode mě a dokonce v teple domova. Dáme si polku Vzpomínka na mámu. Zpívají to Hanka Matoušková a Bohumír Kopecký a kdo tyhle dva zpěváky zná, tak ví, že právě hraje Skalanka ze Švihova.

Víte, co mi bude za pár týdnů chybět? Ta skvělá, vynikající chuť domácích rajčátek. Já teď mám doma průběžně sklizeň. Rozdáváme to po rodině. Máme rajčátka šišatá, kulatá, dlouhá, krátká, žlutá, červená. A to každý den ráno, v poledne i večer. Setím nacpu a už se těším na příští rok, až zase znovu dozrají. A nebudu muset kupovat z obchodu taková ta téměř kyselá, dozrálá někde na nějaké lodi z kontejnery. Takže co udělat, aby ta rajčata na vašem záhonku anebo ve skleníku včas a důkladně dozrála. Určitě jste už odstranili z každé rostlinky všechny listy, které by mohly zakrývat plody. Potřebují sluníčko. Zlikvidujte všechny nové pozdní květy, rajčata k jídlu z nich už pak stejně nebudou. A co z rajčaty, která skutečně už dozrát nestačí? Dají se otrhat zelená a nechat dozrát doma. Samozřejmě nebudou mít tu správnou slunečnou chuť, ale hodí se třeba do nějaké omáčky, do nějaké rajské polévky. Chcete-li, aby pozdní rajčátka dozrála co nejdříve, pak je užitečné přidat k ním do mísy třeba jablko. Já to letos vyzkouším. Dáme si něco s Josefem Kobrem a bude to společně s Františkem Návratem písnička My jsme správní chlapi. Je to z muzikálu Chlapi jako obrázek Jindřicha Brabce a ten to vytvořil společně s libretistou Zbyškem Malým. Tady ten muzikál byl označován jako hornický muzikál revue a jeho premiéru uvedl operetní soubor tehdejšího státního divadla v Ostravě 26. září roku 1987 divadle Jiřího Mirona. Příběh a písně se přímo točily kolem ostravských havířů, takže my se teď do té atmosféry vrátíme.

0: To se tak jednoho jarního dne topí v rybníku mladá slečna a když už se úplně topí a ztrácí vědomí, tak ji najednou někdo zachrání a ona to tak nějak podvědomně vnímá ještě a když se probere, tak leží doma v chaloupce, v postýlce, kolem ní je celá rodina, dívají se na ní a to děvče, řádně vychované, se posadí v té posteli a povídá: kde je můj zachránce? Vděčím mu za život. Ráda bych se stala jeho ženou, pokud to půjde. A ti rodiče se na sebe tak nechápavě podívají a říkají: Aničko, to nepůjde, zachránil tě náš Bernardín. A dáme si polku Divoká kachnička a hraje to Sebranka, tedy Dechovka plechovka, až s Vlašimi. Klidnou, pohodovou, krásnou srpnovou neděli vám všem přeje Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kokot.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 10 minut zbývá do 12. hodiny a po 12. hodině zprávy a také hudební pošta, kterou vás bude provázet Iveta Dadamová. Pavel Janošec přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Některé autobusy v Moravskoslezském kraji ode dneška jedou podle nových jízdních řádů. Sídliště Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm bude zase průjezdné bez omezení. Island v referendu odmítl obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Bude polojasno až oblačno, naměříme do 28 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Na některých autobusových linkách v Moravskoslezském kraji se dnes mění jízdní řády. Lidé by měli před cestou zkontrolovat časy odjezdů a přípoje. Některé linky pojedou po nových trasách a přibylo taky několik nových zastávek.
4: Podrobnou tabulku lidé najdou na stránkách krajského koordinátora dopravy kodis.cz. Vlaků se změny nedotknou. Od 1. září také začnou platit nové jízdní řády v Ostravě nebo na Třinecku. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Na Koryčanských pasekách v Rožnově pod Radhoštěm dělníci dokončují asfaltování. Po 2 měsících tak lidé sídlištěm znovu projedou bez omezení. Práce se přitom protáhly a stavební firma chtěla asfaltování odsunout. Město s tím ale nesouhlasilo. Co dokončení této etapy znamená pro obyvatele sídliště, říká nezávislý starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera.
5: Musíme vyvíjet obrovský tlak na to, aby ta stavba měla kvalitu a termíny. To nejdůležitější a to nejkomplikovanější bude za námi. Místní jsou už z té délky stavby, která je náročná, trošku frustrovaní, je to přirozené a já moc prosím všechny, aby byli opatrní, trpěliví, protože ta část Koryčanských pasek bude krásně zrevitalizovaná, bezpečná, fungující.
2: Na hradech, zámcích a dalších památkách pod správou Národního památkového ústavu je dnes možné navštívit vybrané prohlídkové okruhy zdarma. Do akce se zapojí téměř všechny státní památky, kromě pražské Invalidovny a zámku Raduň. Návštěvníci si musí předem opatřit bezplatnou vstupenku v online rezervačním systému jednotlivých památek. Většina míst má už rezervace plné. Podle mluvčí památkového ústavu Blanky Černé je nutné počítat s větším vytížením turistických míst než obvykle.
6: Velký počet návštěvníků se ale může projevit nejen u samotných prohlídek. Zvýšené vytížení lze očekávat také u parkovišť, občerstvení nebo dalších služeb v okolí památek. Ty přitom často neprovozuje Národní památkový ústav a mají svoji kapacitu. Návštěvníkům proto doporučujeme ověřit si před cestou také možnosti parkování a další praktické informace u konkrétní památky.
2: Islanďané v referendu odmítli návrh na obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií. Ústřední volební komise už oznámila konečné výsledky. Proti dalšímu jednání s Bruselem bylo necelých 53% hlasujících. Volební účast přesáhla 82%. Referendum není závazné, tamní premiérka ale už dříve uvedla, že bude závěry respektovat a neobnoví v takovém případě 13 let zmražená přístupová jednání s Evropskou unií.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude v regionu polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. V noci čekejte většinou oblačnou oblohu a k ránu se může výjimečně objevit i přeháňka. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den bude oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přeháňky. Místy se můžou objevit taky bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Havířově na Dlouhé třídě u parku u náměstí Republiky havarovalo osobní auto do dopravního značení. Projíždějte opatrně. A pozor taky v Ostravě Mariánských horách. Nehodu máme hlášenou z ulice Hany Kvapilové, konkrétně mezi křižovatkami ulic 1. máje a Martinská. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krásné poledne vám všem, 4,5 minuty po 12. hodině. To je aktuální čas a protože vám dělá společnost Český rozhlas Ostrava, za malou chvíli otevřeme také naši polední hudební poštu. Svátek dnes má Vladěna, tak milé Vladěny, vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 30. srpna a oslavujete dnes narozeniny. Telefonní linku 59 611 22 66 už dávám k dispozici a písničky na vaše přání startujeme s Richardem Millerem. Pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť. Krásné odpoledne to vám přeje za všechny Iveta Dadamová.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Krásnou neděli, tak to už vítám v Hudební poště paní Aničku. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny věrné posluchače a pracovníky Českého rozhlasu Ostrava.
1: Děkujeme.
2: Dnes bych chtěla jménem naší milé neteře Milušky Janošové ze Šilheřovic popřát její mamince, paní Aničce Harazimová ze Zábřehu u Dolního Benešova, jejím krásným 80. narozeninám, a to hudebním dárkem, který určitě moc potěší. Milá maminko, život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chci tedy říct. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej vínko, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej. To vše od srdce přeje dcera Miluška s manželem Petrem, Lenka a Ondra s Luckou a celá milující rodina. Pusinku posílá pravnouček Krištufek a pravnučka Sofinka. Moc vám děkuji za vyhledání písničky a zase někdy naslyšenou.
1: Písničku moc ráda posílám, paní Aničko, a vám přeji krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také s vaší nedělní polední hudební poštou, do které se dovolal pan Josef. Vítám vás, hezké odpoledne.
2: No krásné nedělní poledne přeji všem posluchačům. A naše hudební přání dnes poletí eterem do Horních Bludovic na Závozy k panu Emankovi Klímšovi, který bude mít ode dneška u svého jména magické číslo 77. Náš milý Emanku, věk 77 let, je jako pořadná harmonika. Čím víc se roztáhne, tím lepší písničku zahraje. My kamarádi ti přejeme, aby tvůj životní měch měl pořád dost vzduchu. Papky na tvé druhé harmonice, víš proč druhé harmonice, fungovaly i bez namazání a tvůj pověstný humor dal léčil nás všechny, zejména tvou milovanou Zdeničku. Pořadně to dneska rozbal a hraj nám do kroku ještě spoustu let. Ať vám se Zdeničkou zpíváme a vám se Zdeničkou zpíváme živio, živio. Gratulaci posílají Fojtíkovi, Kantorovi, Míškovci, Pustkovi, Vančurovi, Hela i Staňa, samozřejmě i Zdenička a děkuji za prostor ve vysílání a někdy zase naslyšenou.
1: Tak, pane Josefe, písničku i Zvoraři už posílám a vám přeji krásnou neděli. Hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A pokračují písničky na vaše telefonická přání, proto můžu přivítat Alenu. Aleno, vítám vás, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, paní Ivetko, a já bych toho měla dneska víc, protože celé léto nebyl čas se dovolat.
1: Určitě.
2: Takže v první řadě bych chtěla popřát k narozeninám paní Libě Richtarové z Hrabství, která v těchto dnech slaví své krásné narozeniny. Přeji hlavně hodně zdraví. Potom má dneska konkrétně narozenin paní Erika Šporerová z Ostravy, tak to taky přeju všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví. A o prázdninách měla nastávající švagrová narozeniny, tak te přeju taky všechno nejlepší. A včetně mojí neteře Šárky Hesové, která je momentálně taky v Česku, takže všem děvčatům přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Moc krát vám děkuju za vyhledání písničky a přeji hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne i vám. Kapelu Elán s písničkou Kočka všem oslavenkyním posílám.
2: Všem, a
1: vám...
2: všem kočkám.
1: Určitě.
2: Všem oslavenkyním kočkám posílám. Já
1: tak krásné odpoledne
2: děkuju.
1: Přeji. Mějte se hezky.
2: Vám taky.
1: Díky. Naschledanou. Naslyšenou.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Leon, Vojtek, Bogdan, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. 20-dílná rozhlasová četba začíná v roce 1945 svatbou. Všichni se radují, ale nevěsta si do kostela nese krutý zážitek znásilnění a obavu z těhotenství.
1: Donosují zavane odér naftalínu. Spěch, v němž na Halčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i Halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii.
0: Premiéra první části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Také nedělní polední hudební pošta, kterou posloucháte, dovolala se teď také Alena, ale z Ostravska. Aleno, vítám vás, krásné odpoledne přeji.
4: Ano, dobrý den, tady Alena z Ostravy Poruby, zdravím všechny posluchače. Chtěla bych si nechat zahrát písničku pro svoji radost, také pro všechny ostatní, kterým nemá kdo zahrát. Děkuji Elišce a Argoškovi Svůlneku za včerejší zahrání. Tato písnička také patří Elišce a Argoškovi Svůlneku. Oběma přeji hodně zdraví a štěstí. A Argoškovi přeji, aby 19. září při tanisterapistických zkouškách ve Frenštátě úspěšně zvládnul všechny stanovené úkoly. Paní moderátorko, děkuji za vyhledání písničky a tato písnička patří také vám. Děkuji a nashledanou.
3: Tak písničku posílám za nás. Také děkuji a přeji dobré odpoledne. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Další písničku na přání v polední hudební poště už přidáváme, ale nejprve se dovíme, pro koho bude. Vítám pana Romana. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady je Roman Nošový. Budu nechat zahrát Pavlíně o přítel Romana Komenského Nošový a chtěl by se mi nechat zahrát všechno nejlepší, hlavně zdraví přeju, aby měl pěknou robotu ještě a to na UFCC, aby měl pěknou robotu. A ještě, aby se mi od Romana Komenského nechám vám zahrát a vlastně Komenské.
1: Dobře. Svátku. Tak, narozeniny, to je písnička, kterou jste si přál, posílám ji a loučím se i s vámi. Pěkné odpoledne.
2: Děkuji za vybraní písničky.
1: Rádo se stalo. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Doufám, že si užíváte pohodu tohoto víkendu. Teď ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava si vybíráte také písničky na telefonická přání. Vítám paní Zlatu, která vybírá.
2: Zdravím Rádio Ostrava a všechny posluchače. A chtěla bych zahrát paní děvce Klanicové z Krhové, měla 27. srpna narozeniny a dnes má švagr Josef Branek z Kateřinic a sestra Alenka Trusinová z Podbrňova u Valašského Mezříči. Všem třem přejeme, celá rodina. Ještě pět sester s rodinami, švagři, švagrové a hlavně to zdraví, aby bylo pro všechny stejné. Jo, dobře. Děkuji, nashledanou.
1: K tomu směs od mistříňanky, jak jste si přála, posílám ji a také se loučím. Hezkou neděli.
2: Děkuji, já i vám.
1: Díky moc, naslyšenou.
2: Naschle.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také vaše polední hudební pošta, ve které vítám paní Kristu. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den vám v redakci a všem věrným posluchačům.
1: Děkujeme.
2: Dnes se dožívá krásník, můj pravnouček, 14 let, Andreasek Ostarek z Bolatic. Andreasi, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, božího požehnání, úspěchu ve škole a v tom tvojím fotbalu. To ti přeje sestřička Sára, rodiče, prarodiče Chovancovi a prarodiče Ostarkovi. Ale ještě mám jedného pravnuka, ten měl 24. 18 roku. A je to Matyáš Barč z Bolatic. Matyášku, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví taky a božího požehnání ti přeje sestřička Valinka, sestřička Laurinka, tvoji rodiče, prarodiče Barčovi a prarodiče Ostarkovi a já, prababička Krista. To vám přeji hodně štěstí, zdraví a ještě jednou zdraví a božího požehnání. To vám přeje celá velká rodina. Tak. Děkuji vám a nashledanou.
1: Hodně zdraví i vám, paní Kristo, k tomu krásnou neděli a písničku už posílám naslyšenou.
2: Děkuji vám taky, nashle.
1: Děkuji.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Písničky si vybíráte stále prostřednictvím telefonní linky 59 611 22 66. Vítám teď paní Broňku, která se dovolala. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám, vašim kolegům a všem posluchačům, kteří toto krásné báječné rádio poslouchají. Pátek oslaví svůj svátek paní Jindřiška Gebaurová z Lesních Albrechtic a paní Jindřiška Rašková z Březova. Oběma přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, hodně božího požehnání. Vám přeje Slavka a Broňka s rodinami a připojují se také ostatní příbuzní, přátelé a známí. A vám děkuji za zahrání a přeji hezký zbytek neděle. Děkuji a nashledanou.
1: Také děkuji a krásnou neděli přeji i já. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě David Kasper. Budeme se spolu bavit o výběru kroužku pro děti, o tom, čemu by rodiče měli věnovat pozornost a jestli je lepší, když se dítě věnuje různorodým činnostem nebo když se zaměří na jednu věc do hloubky. Naslyšenou poradně se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A stihneme ještě jednu písničku, dovolal se Mikuláš. Zdravím vás, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Tak, komu pošleme písničku?
3: Já bych chtěl poslat a pozdravit celou svoji rodinu,
2: ano,
3: do Rožnova pod Radoštěm a dokončit pod Ondřejníkem a přál bych si písničku Vysoký jelovec. Ano.
2: Dobře, písničku posílám a přeji krásné odpoledne, naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju.

0: A jsme ve finále, protože dnešní polední hudební pošta už měla poslední písničku na vaše telefonické přání. Co nás čeká dále? Už za necelých 5 minut ve 13 hodin aktuální zprávy. Co se dovíte? Třeba i to, že prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby. Na co konkrétně, o co jde, řekneme za chvíli. Podrobnosti tedy ve 13 hodin. A po 13. hodině to vás čeká ještě stále prázdninové zámecké léto s Františkem Kinským. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi. Samozřejmě jak jinak než s Českým rozhlasem Ostrava. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Na Bílé Konečné vznikají nová parkovací místa a točna pro autobusy. Debelkajak Špicar Havel získal na světovém šampionátu bronz. Zítra bude deštivo, odpoledne mají srážky ustávat a naměříme do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Do října by měli stavbaři dokončit novou točnu autobusu na Bílé Konečné. Obec využila původní provizorní točnu. Tam ale často neorganizovaně parkovali turisté. Autobusy pak měly problém s otáčením. Na místě bude nová autobusová zastávka i parkovací místa, říká nezávislý starosta Bílé Tomáš Kubačák.
3: Vznikne tady asi 22 parkovacích míst nových, které tady jakoby nebyly, které tady vzniknou nově a věřím, že to pokryje tu potřebu jak turistů, tak i místních obyvatel, tak i vlastně vlastníků nemovitostí, jakoby chat, kteří nemají v tuto chvíli kde parkovat tady v té lokalitě.
1: Čechům žijícím v zahraničí dneškem končí lhůta pro podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů pro senátní volby. Do seznamu na zastupitelském úřadě se musí voliči nechat zapsat, pokud v těchto volbách chtějí volit v Česku na voličský průkaz. Volit do Senátu přímo v zahraničí možné není. Valašské Meziříčí má hotovou projektovou dokumentaci k novému skateparku. Nahradí bývalou železniční vlečku u nákladního nádraží. Areál zabere zhruba 8000 metrů čtverečních a vyjde na desítky milionů korun. Co všechno v něm bude, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Centrální plocha bude velká zhruba 1200 metrů čtverečních a doplní multifunkční plocha s malým dřevěným pódiem, které nabídne prostor pro pořádání akcí. Součástí volnočasového areálu bude také parkourové hřiště, hřiště pro rodiny s malými dětmi a počítáme s napojením celého areálu na cyklostezku. Konečnou podobu projektu jsme konzultovali také s místní skateboardovou scénou. Sport.
1: Debelkajak Jakub Špicar a Daniel Havel získal na mistrovství světa bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Kajakář Josef Dostal naopak titul mistra světa neobhájil. Na pětistovce skončil v polské Poznani čtvrtý.
2: Počasí.
1: V noci bude v kraji oblačno, k ránu se může výjimečně objevit přehánka. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den čekejte oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě v ulici Janáčkova u křižovatky s Poděbradovou havarovala dvě osobní auta, projíždí se kyvadlově jedním pruhem. Pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na linku 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Janecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci, to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl

0: Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy.

0: A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
0: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
0: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
0: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
0: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky, a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cákalo. Je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná. Těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
0: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohohle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
2: Tatínek Františka Kinského, navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začal to fungovat, a to byly ty peníze, který, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mi takový, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.

0: svůj dům. Barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
1: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
0: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
1: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
0: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
1: Podle stání bych řekl až do 10.
0: Je to nějaká místnost bez oken?
1: Ne.
0: Propukl tu někdy požár?
1: Zaplať pánbu, ne.
0: Ani historicky?
1: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
0: Kolik tu máte schodišť?
1: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
0: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
1: Na cokoliv.
0: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
1: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
0: Měl jste strach?
1: Ne, okolo bylo lešení.
0: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
1: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
0: Jste trochu i zahradník?
1: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
0: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
1: Hrubosrstý jezevčík.
0: Jak to vzniklo?
1: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
0: Do kterých míst se bojíte chodit?
1: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
0: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
1: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
0: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
1: Tak ať si ji dají kam chtějí.
0: Kde to nejvíc klouže?
1: Po Kaiserbartu dolů.
0: Kde máte na zámku televizi?
1: Nemám.
0: Který strom v parku je nejstarší?
1: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
0: Kolik je na zámku obrazů?
1: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
0: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
1: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
0: To je šťastný číslo?
1: No právě proto.
0: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
1: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
0: Provedete i nás?
1: Zcela určitě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinského zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj. Tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostině. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a v duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme, jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak to i dnes dělá František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich vlastní sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu bude podle ministryně Schillerové pod 400 miliardami. Zítra ho po jednání vlády představí. V Ostravě Porubě vzniknou další jednosměrky kvůli novým parkovacím místům. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí má novou chladicí technologii i sedačky pro fanoušky. Zítra čekejte oblačno, přechodně zataženo s přehánkami a naměříme do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO pod 400 miliardami korun. Potvrdila to v televizi CNN Prima News. Jeho návrh představí zítra po jednání vlády. Schillerová uvedla, že při sestavování rozpočtu se řídila novými rozpočtovými pravidly, které poslanci schválili tento týden. Odchýlit se od rozpočtových rámců, jak umožňují takzvané únikové doložky, plánuje pouze v jediném případě, pokračuje Schillerová.
2: Bude to poctivý rozpočet, bude to můj návrh. Vláda samozřejmě ho může v průběhu září ještě změnit a pravděpodobně tam nějaké změny budou. Budu se řídit evropským strukturálním plánem a únikovou doložku, kterou uplatnila jsem v tom návrhu, tak je evropská úniková doložka Evropské komise na obranu.
0: Z dalších tří obousměrných ulic v Ostravě Porubě se brzy stanou jednosměrky. Obvod tak chce vybudovat desítky parkovacích míst. Radnice městské části připravuje změnu v hustě obydleném sídlišti, kde obyvatelé často nemají kde zaparkovat.
3: V zastavěných částech Poruby je zjednosměrnění ulic jedinou cestou, jak počet parkovacích míst navýšit. Stačí vyměnit dopravní značky a domalovat na vozovku pruhy. Za poslední rok takto obvod změnil 4 ulice a další má v plánu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Hokejisté ve Valašském Meziříčí mají před sezónou nový led. Na tamním zimním stadionu skončila přestavba za 20,5 milionu korun. Dělníci vyměnili chladicí technologii a postavili novou kotelnu. Diváci si sednou na 690 vyměněných sedaček a nové jsou podle mluvčího města Jakuba Mikuše i mantinely.
4: Chladící technologie sloužila na zimním stadionu zhruba 20 let a byla na hranici své životnosti. Při dnešních cenách energií vycházel tedy její provoz velmi draze. Proto město přistoupilo k její kompletní výměně, včetně potrubních rozvodů, zásobníků, čerpadel a dalších prvků. Nové jsou také mantinely, které jsou nyní bezpečnostní s nastavitelnou pružností.
0: U severního Kypru se převrátila loď. Na palubě katamaránu bylo 259 cestujících a 8 členů posádky. Píše o tom severokyperský turecký server Kybris Postis. Loď se z neznámých důvodů převrátila asi 2 kilometry od břehu. Na místě neštěstí jsou zranění. Zasahují tam čluny i vrtulník a pomáhají taky jiné lodě. Úřady na severním Kypru aktivovaly všechny dostupné nemocnice a sanitky.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, k ránu se může výjimečně objevit přehánka. Nejnižší noční teploty okolo 14 stupňů. Zítra přes den pak čekejte oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, aktuálně v Ostravě, nehodu nám hlásíte z ulice Paskovská. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásnou neděli. Máme 4 minuty po 14. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za malou chvíli si řekneme něco víc k československému Pony Expressu. Kolikátý ročník už bude nebo proběhl, to vše se dovíte už za malou chvíli. Informace o počasí rozhodně chybět nebudou, stejně jako spoustu dalších pravidelných informací a zajímavostí, které pro vás máme připraveny. Zbývá popřát jen příjemný poslech a krásné odpoledne.

0: Už tradičně se i letos v srpnu konal československý Pony Express. Jezdci na koních, červených košilích a žlutých šácích už po 42. znovu vyjeli na trať a tak, jako jejich dávní američtí předchůdci, měli za úkol přepravit brašny s poštou. Obvyklá zastávka jezdců je přitom v Suchdole nad Odrou, kde funguje první stálá poštovna Pony Expressu. No a tam už kurýry netrpělivě vyhlíželi. Poštovnu si před jejich příjezdem stihla prohlédnout i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková, to vše za doprovodu šerifa Jaroslava Čermáka.
1: Vlastně na konci této budovy, tam vzadu, je první a zatím jediná stálá poštovna, poštovní úřad Pony Expressu, který je vždycky jako příležitostně otevřen při našich akcích.
2: Popisuje šerif Jaroslav Čermák.
1: Generál postmástra máme opravdu velkýho, že?
2: Budí respekt, ano.
1: Budí respekt a je to velký poštovní úředník.
2: Takže my nahlédneme do poštovny.
1: Ano.
2: Stále poštovny, tady v Kletné.
1: A máme zde krásné dvě poštovní úřednice, kde si můžete zakoupit pohled, dopis, cokoliv a Pony Express vám to převeze ještě na hranice, kde si to buď můžete vyzvednout, anebo vám to pošta doručí domů.
2: Takže odsud z Kletné, koupím pohled, odevzdám jezdci, dá ho do brašny a jede s ním na Slovensko.
1: Ano, přesně tak. A dokonce umíme i to, že vám ho odvezeme na Slovensko a přijde vám ze Slovenska. V rámci mezinárodního Pony Expressu umíme převážet i mezi státy.
2: I přes hranice.
1: Ano.
2: Koně můžou všude.
1: Koně můžou všude a dokonce se jmenujeme Československý Pony Express, protože nás nějaké rozdělení státu tenkrát jako nezajímalo. My jsme od založení vlastně v tom roce 85 pořád Československý Pony Express a vlastně držíme to pořád dál.
2: Tak nahlédneme tady se šerifem tedy do poštovny. Dobrý den. Jestli se můžu zeptat, jak to dneska jde, kolik pohledů už bude na cestě?
3: Od včerejška, nevím, kolik tam může být v té naší.
2: Truhlička s desítkami pohledů a chodí lidé teda tady z Kletné a okolí?
4: Určitě i cizí.
3: Nevíme, odkud všude, ale...
2: Poštovní tajemství, samozřejmě, chápu.
1: Nemůžeme sdělovat takové věci.
2: A poštovna je jedna taková menší dřevěná místnost a dají se tu koupit i různé suvenýry spojené s Československým Pony Expressem.
3: Trička, pohlednice, magnetky, všelijaké drobnosti.
2: S paní Zdeňkou jsem mluvila tady v poštovně.
3: Tady je Tereska.
2: A paní Tereza. Jaká je to práce na poštovně?
3: Jde to.
2: Od kolika ti jste otevírali?
3: Dneska v 8 hodin budeme tady, než odjedou.
2: Než odejde pošta.
3: Ano, než odejde pošta.
2: A včera?
3: Včera jsme tady byli od 4 do 8. A taky chodili lidi, kupovali i ty upomínkové předměty. Měli jsme tady jednoho pána, který tu utratil 4300 korun.
2: A jste krásně oblečená, to je jako povinnost úřednice poštovny?
3: Ano, to je povinnost.
1: Tak jako jezdci mají červenou košili, tak poštovní úředníci mají bílou košili a k tomu černou vestu. Aby byli jako od těch jezdců odlišení, aby na první pohled bylo poznat, že je to poštovní úředník.
2: Ano, krásnou bílou košili, černou vestu, černý klobouk. Ano. Tomu říkám uniforma.
1: A když se otočí, tak to ještě na záda, tak tam mají i jako nášivku s nápisem poštovní úředník.
2: Takže teď už můžeme vyhlížet jezdce, kteří co nevidět, doufejme, přijedou tady do Kletné.
1: Ano, bude jim to ještě chviličku trvat. Teďka dorazil vlastně předák, který doprovázel vlastně celou tu trasu z Jihlavy sem. To znamená, že typuji tak do půl hodinky, že tady pošta bude.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava šerif Československého Pony Expressu Jaroslav Čermák. No a už za chvíli vám zprostředkujeme třeba příjezd jezdců na koních, kteří podobně jako v 19. století ve Spojených státech zajišťovali štafetovou přepravu zásilek.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se vracíme na Novojičínsko. Na koních jedou ve dne i v noci za každého počasí a vezou brašnu s poštou. To je podstata československého Pony Expressu. Celkem štafetovým způsobem letos včetně přípojných tras urazili téměř 4000 kilometrů Evropou. Jako každoročně jezdci přijeli i do poštovny v Kletné právě v části Suchdola nad Odrou v našem kraji. Po orazítkování a rozstřídění zásilek je tam pak přebrali jejich čerství následovníci. Akci moderoval šerif československého Pony Expressu Jaroslav Čermák. No a vše pro nás zaznamenala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Tady v salonu v Kletné už je takové malé pozdvižení, protože jezdci se blíží, jsou vidět ze zdálky dva muži na koních v červených košilích.
2: Jedou krásně, doklusávají, já myslím, že to je úplně tak, jak to má být, úplně v pohodě. Po těch 20 kilometrech i koni, i ty jezdci už to mají za sebou hodně a důležitý je to dovést v pořádku se na poštovní úřad.
3: Holky!
2: Takže si dáme hymnu a za zvuku hymny do růžový jostu. Můžete jim tleskat, můžete přískat.
1: Josef Haverland dorazil se svým koněm.
4: A se synem.
1: A se synem Alešem tady do Kletné.
4: Jo. Jo, moje mise je splněna, předali jsme poštu a...
1: Jaká byla cesta?
4: Dobrá.
1: Všechno v pořádku.
4: Všude, vše zde je sucho, mohlo se všechno přijet. Akorát přes Odru je málo vody, ale jsou tam stromy popadané, jak smězí, tak tam jsme se trošku
1: potrápili.
4: Potrápili, jinak to bylo dobré.
1: A jaký byl ten váš úsek, pěkně prosím, odkud jste vyjeli?
4: Přitež u hranic a tady jsme dojeli do...
1: 20 kilometrů.
4: 22
1: kilometrů. Tak jste to skvěle zvládl, mi bylo prozrazeno ve 82 letech. Tak koník je unavený, nebo vy?
4: Ne, není, koník není, já jsem víc.
1: Je trošku teplo, že?
4: Je teplo, ale koník by šel ještě klidně raz.
1: A poštu jste přivezli v pořádku, žádné přepadení cestou?
4: Žádné přepadení, všechny jsme nedostavili.
1: Tak jestli dorazili, přivezli koženou brašnu s poštou, kterou teď sundali z koní a přidají další zásilky.
2: Tak poprosím poštovní úředníky, aby si převzali brašny.
5: Podíváme se, kolik že bude pokračovat na kterou stranu listových zásilek. Přidáme tam něco tady našeho a za malou chvilku vyrazíme dál.
2: Vydržte chvilku, pustíme vám hymnu a jakmile začne...

0: zní hymna, tak můžete vyrazit na váš úsek.
1: Hymna? Hymna? Teď?
0: Smíle vyražte, držíme vám palce, užijte si cestu, ať vám to jenom. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Děkujeme vám všem, že jste se přišli podívat na nás, na Conexpress, na předávku pošty, na rozdělení. A teď už budeme jenom městcům držet palce, aby pošta v pořádku dojela na oba hraniční přechody, jak Bubálka, tak Kateřinky.
3: Tak jestli na koních mizí tady v lese, Pony Express pokračuje na své další trase. Z Kletné Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: kuče nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru. Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pro vás máme naší prázdninovou rubriku Historky z historie. Příběh ostravského Hrušova je symbolem překotného vývoje a také následného úpadku. Poslední prázdninové historky z historie nás tak zavedou nad soutok Odry a Ostravice, kde se psaly dějiny chemického průmyslu i těžby uhlí. Historky z historie pro vás po celé prázdniny připravovali autor pořadu Vladimír Šmehlík a mistr zvuku Vojtěch Dluhý. Dílo 18. Hrušov, který už není.
1: Historky z historie.
2: Na pravém břehu řeky Ostravice, přímo nad soutokem s Odrou, leží ostravský Hrušov. Známý je už od doby, kdy český král Přemysl Otakar II. A opolský kníže Vladislav vytyčili na soutoku obou řek hranici mezi Moravou a Slezským opolským knížectvím. Po slezských válkách ve století 18. tudy probíhala hranice rakousko-pruská a po objevení uhlí a zprovoznění severní dráhy císaře Ferdinanda se Hrušov, stejně jako celé Ostravsko, začal velmi dynamicky rozvíjet. Těžba černého uhlí zde započala roku 1838. V roce 1847 pak přijel do Hrušova první vlak. O 4 roky později, tedy v roce 1851, zde byla dána do provozu první rakouská továrna na sodu. Na výrobu jedné tuny sody bylo nutné spotřebovat 4 tuny místního uhlí a k tomu přivést po železnici vápenec ze Štramberka, sůl z Věličky a kys ze Slovenska. Vyráběla se zde také kyselina chlorná i sírová a chlorné vápno. Následně vedle chemičky vyrostla i továrna na kameninové zboží. Hrušov už dávno nebyl malou vsí, začal se proměňovat v městys. Vyrostl kostel, škola, obytné čtvrti. V ulicích cinkaly tramvaje vedoucí od polské Ostravy k Bohumínu a místní vodáci pořádali závody na řekách. Kluci i holky z řad polských harcerů zvali na výletní plavby po Odře, při kterých pasažérům plujícím do přívozu podávali čaj. A Hrušov, ten si žil svým poklidným životem malebného předměstí ve stínu továren. Právě tady nad soutokem Odry s Ostravicí své dětství prožil i místní rodák, později slavný herec Vlastimil Brodský. Stejně jako populární zpěvačka Marie Rotrová nebo představitel legendárního limonádníka, slavný operní a operetní herec a zpěvák Karel Fiala. A i přesto, že se po druhé světové válce dostal Hrušov na druhou kolej a s jeho výraznějším rozvojem soudruzi nepočítali, tak nic nenasvědčovalo tomu, že tento malebný kus dnešní Ostravy bude jednou doslova bojovat o přežití. V červenci roku 1997 postihly Moravu a Slezsko katastrofální povodně a v té době již trochu ošuntělý Hrušov rozhodně nezůstal stranou. Kdysi výstavní a malebnou čtvrť nad soutokem Odry s Ostravicí zaplavila voda do výšky 2 až 3 metrů a odtekla až po neuvěřitelných 5 dnech. Když se řeky vrátily do svých koryt, tak lidem zůstaly jen oči pro pláč. Nánosy kontaminovaného bahna zůstaly v hrušovských ulicích, lemovaných podmáčenými ruinami domů. Hrušov to měl spočítané. Do svých domovů se po povodni nemohl vrátit už skoro nikdo. Z Hrušova zůstal jen stín a vzpomínky místních rodáků. Díky nadšencům se podařilo zachránit alespoň kostel, faru a pár okolních domů, jen zdánlivě připomínajících lepší časy. A dnes, Hrušov je místem, kam lidé jezdí do práce, ale málo kdo zde žije. Hrušov změnila dálnice D1. Stal se moderním logistickým a průmyslovým centrem Ostravy. A tak nad nekonečnými halami a dálnicí jen skromně ční cihlová novogotická věž hrušovského kostela svatého Františka a Viktora, ve kterém se krásně nese hlas Marie Rotrové, modliteb a vzpomínek na Hrušov, který už není.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Štěkmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Věřím, že si užíváte dnes příjemné slunečné neděle, jak to bude ale s počasím vypadat v dalších dnech. To vše ví Eva Richteriková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už vítám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zdravím vás, dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá aktuálně v kraji?
1: Tak nyní máme většinou polojasno a teploty se pohybují mezi 24 až 28 stupni Celsia. A na horách jsou kolem 21 stupňů, v Našeráku je 17 stupňů Celsia, tam je nejchladněji a fouká pouze mírný jihozápadní vítr rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. A na horách opět může být i čerstvěji s nárazy i kolem 15 metrů za sekundu.
0: Takové počasí máme aktuálně. Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: No to bude ještě klidná, jenom přibude oblačnosti, bude převážně oblačno. K ránu už se ale může objevit první přehánka, která bude souviset se studenou frontou, která nás bude přecházet během dne. V noci klesnou teploty na 16 až 12 stupňů Celsia. Vítr se uklidní, povane pouze slabý, proměnlivý nebo jeho západní do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne, jak už jsem avizovala, nás čeká přechod fronty. To znamená, že bude oblačno, přechodně až zataženo a na většině území s deštěm nebo s přeháňkami. Místy se mohou přidat také bouřky. V odpoledních hodinách potom budou srážky postupně od západu opět ustávat a oblačnosti bude ubývat. A teploty budou během zítřejšího dne mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách v Jeseníkách kolem 18 a v Beskydech kolem 21 stupňů. Vítr povane zpočátku slabý, během dne mírný, jeho západní nebo západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Takový bude zítřek, poslední srpnový den. Jak to bude vypadat dál? Jak bude v úterý a ve středu? Jak začneme září?
1: Srážek už zase ubude, v úterý to vypadá na den beze srážek, ráno bude jasná nebo skoro jasná obloha, během dne přibude oblačnosti, přechodně až na oblačno, teploty po ránu budou mezi 15 až 11 stupni, maxima se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia a vítr povane mírný jihozápadní nebo západní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ve středu to bude podobné, teploty do 26 a jen s velmi malou možností přehánky. Oblačnosti bude podobně jako v úterý během dne poměrně více, přechodně až oblačno.
0: Takové počasí nás čeká v dalších dnech. Za předpověď za tu dnes děkuji Evě Richterikové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezkou neděli.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Hezké odpoledne, 14 hodin 56 minut, za 4 minuty, tedy přesně v 15 aktuální zprávy. A dovíte se třeba i to, jestli prezident plánuje vetovat návrh rozpočtu na příští rok. Podrobnosti v 15 hodin s Terezou Hájkovou, která pro vás zprávy připravuje celé dnešní odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel neplánuje vetovat návrh rozpočtu na příští rok. Sídliště Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm bude zase průjezdné bez omezení. Rudná pod Pradědem dokončila opravu střechy tamního víceúčelového domu. Zítra bude oblačno, přechodně zataženo s přeháňkami a naměříme do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel neočekává, že by vetoval návrh rozpočtu na příští rok. K vetu by přistoupil jedině, kdyby schodek překročil 400 miliard anebo kvůli nízkým výdajům na obranu. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News.
2: Rozpočet považuji skutečně za nástroj vlády. A zatím, přestože jsem k rozpočtům výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. Nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu, pokud skutečně bude v těch intencích, jak to vláda naznačuje.
0: Splnění závazku 2% HDP je podle prezidenta nezbytné pro udržení dobrých vztahů se spojenci. Do roku 2035 se navíc musí zvýšit na 3,5%. Podle Pavla by se měl připravit jasný plán, jak se budou výdaje průběžně navyšovat. Jinak hrozí, že budoucí vláda je bude muset navýšit skokově. Na Koryčanských pasekách v Rožnově pod Radhoštěm dělníci dokončují asfaltování. Po dvou měsících tak lidé sídlištěm znovu projedou bez omezení. Práce se přitom protáhly a stavební firma chtěla asfaltování odsunout. Město s tím ale nesouhlasilo. Co dokončení této etapy znamená pro obyvatele sídliště, říká nezávislý starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera.
3: Musíme vyvíjet obrovský tlak na to, aby ta stavba měla kvalitu a termíny. To nejdůležitější a to nejkomplikovanější bude za námi. Místní jsou už z té délky stavby, která je náročná, trošku frustrovaní, je to přirozené a já moc prosím všechny, aby byli opatrní, trpěliví, protože ta část Koryčanských pasek bude krásně zrevitalizovaná, bezpečná, fungující.
0: Víceúčelový dům v Rudné pod Pradědem má novou střechu. V budově jsou byty, jídelna mateřské školy i sklad údržby. Střecha starého německého domu nebyla v dobrém stavu. Podle tamního starosty Radomíra Tománka z Hnutí STAN byla rekonstrukce z 90. let nekvalitní.
4: Důvodem opravy byla hlavně oprava bytu po nájemníkovi, který se nám vystěhoval. Byt jsme měli opravený, ale bohužel při bouřce jsme zjistili, že začíná do bytu zatíkat, takže z toho vznikla i taková další práce a to byla oprava střechy. Je taková trošičku členitá, protože to je původní německá vilka, krásná střecha, členitá, ale poměrně složitá na opravu.
0: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo 6 lidí. Podle stanice CNN Tyrk o tom informovali místní úřady. Radnice severokyperského města Kyrenia už dříve uvedla, že se záchranářům podařilo dostat ke 159 lidem. Celkem jich na palubě bylo včetně posádky téměř 270. Na místě zasahují lodě pobřežní stráže, helikoptéry a pomáhají i civilní plavidla. Úřady vyslali taky sanitky. Proč se plavidlo převrátilo, zatím není jasné. Podle turecké agentury Anadolu začala loď i hned po vyplutí z přístavu nabírat vodu.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem kraji oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Frýdecko-Místecku na silnici 648 u Třanovic havaroval motorkář se zvěří. Právě teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Je to opět mnoho, co můžeme nabídnout, ale určitě si nenechte ujít naše rozhlasové listování, protože nabízíme první díl z třetí části trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Určitě od 15. hodiny a 30. minuty si to nenechte ujít, ale za malou chvíli si připomeneme nadační fond Pavla Novotného. který letos slaví 10 let pomoci onkologickým pacientům. Podrobnosti za chvíli z muziky Petr Kotval, Jiří Korn a nebo třeba Tina Turner. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.

0: Nadační fond Pavla Novotného společně s dobrovolníky. Ten pomáhá dospělým onkologickým pacientům a jejich rodinám zvládat nelehký boj s rakovinou. Fond vznikl v roce 2016 a tak se za Pavlem Novotným, po kterém nese nadační fond jméno, do Centra života v Ostravě Vítkovicích vydala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Jsme v Ostravě Vítkovicích na Jeremenkově ulici. Dobrý den, Pavle.
2: Já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vám musím nejprve velmi pogratulovat.
2: Děkuji.
1: Protože vy máte 10. narozeniny.
2: Je to tak? Uteklo to jako voda. Slavíme neskutečných 10 let od vzniku nadačního fondu, který nese jméno po mé maličkosti. Kdyby se někdo na úvod ptal, proč Pavla Novotného, dneska bych to asi pojmenoval jinak, ale stál u toho Jarda Hájek, který říkal, hele, fond se musí jmenovat po tobě, tak jmenuje se po mně.
1: To byl úžasný lékař.
2: Ano.
1: Zdravíme ho
2: nahoru.
1: Do nebe. Tady je zároveň v kavárně života i poradna pro onkologické pacienty. K čemu ta poradna slouží a kde všude je, Pavle?
2: Poradnu máme 6 let. V současné době máme celkem 4 poradny. Kromě Ostravy jsme ještě v Krnově, Hlučíně a v Praze. Bohužel počet klientů neuvěřitelně stoupl a oproti loňskému roku máme asi 25% nárůst klientů. Přibývá čím dál více lidí v mladém věku mezi 45 až 50 lety, bohužel.
1: Bojujete s rakovinou, to čtu na plakátku, dozvěděli jste se špatnou diagnózu, potřebujete poradit, dostali jste se vinou nemoci do těžké životní situace. Vaše základní motto je?
2: Věřím v život.
1: Tam se ozývá i smích, i když se to zdá někdy hodně, hodně těžké.
2: Ano, ale to pozitivní myšlení a ta víra je strašně důležitá. To je důležité motto pro ty onkologické pacienty, protože oni, když bojují s tou nepřízní osudu, tak potřebují něco vidět na tom konci a ten smích a ta víra jsou velmi důležitou součástí. Kdo moc nevěří v další věci, tak to má velmi těžké v tom boji s onkologickou nemocí.
1: Pojďme dovnitř.
2: Ano.
1: Protože vy tam nabízíte něco moc dobrého.
2: Paní Deniska nám udělá kávičku.
1: Ano, děkujeme. Tady je kavárna, tady se mohou všichni setkávat, nejenom onkoliční pacienti. Per aspera ad astra. Věřím v život, vaše motto. Pavle, tady vepište si do srdce, že každý den je nejlepším dnem roku a to je pod fotografií. Kde jste vy, vaše krásná paní?
2: Ano.
1: Paní Mirka.
2: Ano, paní Mirka, Svatozář.
1: A vaše dcera Viktorka.
2: To je 10 roků stará fotografie. To měla rok. No a vedle Jarda Háje, který mi vlastně 3x zachránil život, úžasný to uro-onkolog a bohužel před 2 lety nás nečekaně opustil. Sám podlehl velmi vážnému onemocnění, ale Jarda nám drží ochranou ruku.
1: Kolik vy jste těch zákroků měl a těch operací?
2: 26.
1: Je ta vaše poradna zaměřena na některá onemocnění onkologická?
2: Poradně se snažíme pomoci každému, ale co se týká těch preventivních akcí, tak jsme více zaměření na uro-onkologické oblasti a na prevenci tlustého střeva. No tady je ta naše úžasná kávička.
1: A tu mohou ochutnat také leckdo v nemocnici?
2: Ano, můžou ji ochutnat v našich kavárnách života, kterých máme v současné době 6. Nejstarší provozujeme od roku 2018 ve fakultní nemocnici v Ostravě a potom jsme ve všeobecné fakultní nemocnici v Praze, ve Zlíně, v nemocnici v Havířově, v Opavě a teďka nejnovější máme v Novém Jičíně. No a na podzim letošního roku půjdeme ještě do Českých Budějovic, tam bude další kavárna.
1: Roste to.
2: Ano, ano.
1: Pomáhá vám řada dobrovolníků, předpokládám.
2: 300 už je. Jsme rádi za všechny dobré duše, které nám přijdou pomoci jak v těch nemocnicích, tak na těch preventivních akcích a na dalších projektech, na kterých spolupracujeme.
1: Jdeme si přivonět k té kávičce.
3: Jak ji namalete tu kávu, tak ona hezky voní.
2: Voní skvěle.
1: A dáte mi tam ještě trošku mlíčka?
3: Našla ho vám tam.
1: Výborně. A představte mi, Pavle, tuhletu sympatickou dámu to se zářícíma očima.
2: Ano, ano, to je naše nová posila, paní ředitelka Libuška Tomášková-Genzerová.
1: Pěkně zdravím. Jak jste se seznámila s panem Pavlem Novotným a hlavně s nadačním fondem? Jeho jste teď ředitelkou.
4: Přes jeho úžasné věci, které dělá, jak pomáhá pacientům, zpestřuje jim ty jejich těžké chvíle, kterými si ať chtějí nebo nechtějí, musí projít. Ti dobrovolníci vnášejí obrovské světlo do těch nemocnic, do těch zařízení, pohladí je po duši, i když třeba úplně primárně nechce ten člověk, ale už jenom to, že tam jsou a ta jejich přítomnost, je to pro ně vytržení z toho všeho, co sebou to onemocnění, léčba provází. Takže to mě chytlo za srdce.
1: Vy jste pracovala v nemocnici v Novém Jičíně?
4: Ano, v komplexním onkologickém centru.
1: Takže to vidíte z té druhé strany.
4: Přesně tak. Takže přišly výzvy a člověk si říká, že třeba zkusit nějakou změnu není špatné a hlavně si myslím, že mi to hodně obohatí vidět to i z té druhé strany.
1: To si pište, že tady budete mít zrovna takový fofr, nebo ještě větší.
4: Jo, fofr je všude, ale je to jiné a určitě to posune člověka zase o kus dál.
0: No a v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava určitě po písničce Pavel Novotný, zakladatel nadačního fondu, který si právě letos připomíná 10 let pomoci onkologickým pacientům i jejich rodinám, prozradí ještě víc.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nadační fond Pavla Novotného slaví letos 10 let. Jeho zakladateli byl diagnostikován v roce 2009 zhoubný nádor varleté a od té doby podstoupil 26 operací a věří v život. O aktivitách fondu i novinkách si v Centru života v Ostravě Vítkovicích povídala s Pavlem Novotným a novou ředitelkou fondu Libuší Tomáškovou Genserovou, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Kávička výborná. Pavle, máte 10. výročí nadačního fondu Pavla Novotného. To jsou poradny a hlavně preventivní prohlídky. A zaměření?
2: Uro-onkologická oblast, znamená varlata, prostata, ledviny, močový měchýř, tlusté střevo. Občas se stane, že přijdou tady za námi i dámy, co se týká prevence rakoviny prsu. A to jsou takové ty nejčastější a nejvíce ožehavé. Bohužel to, co je jako špatně a proto i my se na tu prevenci zaměřujeme, jsou pánové, kteří na ty prevence nechodí. Takže největší.
1: V čem to je?
2: Mají ostych, mají strach. Nárůst těch onkologických onemocnění u chlapů je zřejmý, takže ze 100% dospělých onkologických pacientů je skoro 65% chlapů. A ten rozdíl bude ještě větší, protože pánové nechodí, vy ženy jste více k sobě kritičtější, když je nějaký problém, tak na ty preventivky přijdete. U toho chlapa je důležitou součástí žena nebo u stejných pohlaví partner, aby toho manžela nebo partnera dokopala, aby na tu preventivku přišel. Vy, když se rozhodnete, že máte třeba nějaký problém, tak jdete. A u chlapa to trvá 10krát, než ho ukecáte, aby na tu preventivku přišel, a kolikrát to bývá pozdě. Takže do budoucna určitě se více chceme zaměřit na prevenci a je důležité vysvětlovat to mladým lidem, aby od útlého věku, když mají nějaký problém, šli k lékaři a nebáli se toho a řekli si o tu pomoc.
1: Aby se to zachytilo včas.
2: Přesně tak. Jo. U těch starších mužů je to velmi komplikované a kolikrát se stává, že přijdou velmi pozdě.
1: Pavle, každý listopad, tuším, už to bude letos taky po desáté, máte 10. výročí nadačního fondu Pavla Novotného, chystáte dny urologické prevence.
2: Moc se na to těšíme, mělo by to být v Havířově, ve Frýdku Misku, ve Vítkovicích, v Novém Jičíně, pravděpodobně ve fakulce dny tlustého střeva, ale to se poprvé přidá i nemocnice mimo Moravskoslezský kraj a bude to v Holešově. Takže v 5 nemocnicích budou mít možnost lidé přijít, my v září vyvěsíme termíny, ve většině nemocnice budou moci přihlásit elektronicky dopředu, zabukujou si termín. A je to zdarma, od 18 let výš, kdokoliv může přijít. Ty dny urologické prevence, pozor, se týkají i žen, protože velká část žen onemocní, co se týká nádorového onemocnění močového měchýře anebo ledvin. Takže ideální stav, když přijde pár, žena se nechá vyšetřit na ledviny a močový měchýř, jednoduché vyšetření pomocí sonografu a přitáhne hlavně tu svou drahou polovičku.
1: A teď se můžeme zeptat paní Libušky, je třeba se bát takovéhoto vyšetření?
3: Vůbec ne, opravdu to je nebolestivé, jenom je to intimní záležitost, takže chápu ten strach těch pacientů, ono to ani nejsou pacienti, ale v společnosti, že je ta obava z toho, ale určitě nebát se vždycky, čím dřív, tím lépe, v onkologii to platí na 1000%, takže i jakákoliv malá obava, radši se 100krát zeptat, 100krát zajít zbytečně, než jednou pozdě.
1: A v tom páru to je dobrý nápad.
3: Je to značka ideál.
1: Jak častý je tam potom ten záchyt u toho druhého z toho páru?
2: Je pravda, že počet záchytů vzrostl, ale na celkový počet klientů je to pořád přijatelné, protože loni nám přišlo nějakých 180 lidí,

0: asi u 5 nebo 6 vzniklo nějaké podezření. To znamená, ideální je, když přijdou pánové, kteří mají nějaké problémy a nějaké věci zavčas se zachytí, jak řekla kolegyně.
1: Pavle, v září vás čekají zase další fofry organizační, protože věříte v život.
0: Ano, máme několik novinek. První, na co jsme hrdí, tak Lukáš Dvorský, můj kamarád, který vytvořil památník obětem blázna, který vystřílel lidi ve fakultní nemocnici v Ostravě. Báječný sochař, tak jsme ho oslovili s myšlenkou, jestli by nám nevytvořil lavičky života. První už je vytvořena, vypadá nádherně.
1: Z kovu?
0: Z kovu, vypadá fantasticky. Teď se bude instalovat první ve Vítkovické nemocnici a chceme pokračovat v těch lavičkách dále.
1: No a kde bude v té Vítkovické nemocnici?
0: V Parčíku, vedle krevního centra, takže už se na to moc těšíme, až to tam bude nainstalované a lidi si tam budou moci oddechnout, dát si například dobrou kávičku a hlavně si trošku odpočinout a nasát pozitivní atmosféru.
1: Máte je nějak pojmenované?
0: Zatím ne, ale ta první lavička bude ojediná v tom, že bude jediná se starým naším logem. My máme od května nový rebrand fondu, takže na těch dalších lavičkách už bude nové logo. Já bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, protože si jich nesmírně vážím, že si v té šílené době najdou chviličku a přijdou pomoc. Všem lékařům, všem zdravotníkům, se kterými spolupracujeme, všem partnerům. Za těch 10 let se nám podařilo vybrat neskutečných 25 milionů korun. A budu rád, když budeme v tom pokračovat a přijdou nové výzvy a fond se neustále bude posouvá dopředu.
1: Tak nadačnímu fondu Pavla Novotného přejeme hodně sil. Mějte se hezky.
0: Děkuju moc a mějte se.
1: Taky
0: nashledanou.
1: Z nadačního fondu Pavla Novotného z Ostravy Vítkovic, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi. Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hezké odpoledne, 15 hodin 30 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava a nedělní rozhlasové listování, to je před námi. Svatební scénou totiž začíná premiéra prvního dílu četby z třetí části trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Svatba ta má být veselá, ale tato nevěsta vypadá, jako by jí něco trápilo. V režii Petra Gábora účinkují Alena Sasinová Polarčik a David Viktora. Tak příjemný poslech.

0: Zamlčet pravdu znamená lhát. Červen 1945. Halka zamyšleně pozoruje procesí svatebčanů, kteří postupně mizí v kostelních dveřích. Čeká na svou velkou chvíli, kdy ji Ludvík odvede k oltáři a předá Kažikovi. Barka jí před chvílí požehnala, zahnala slzy a odešla zavěšená do svého prvorozeného syna. Zatímco Leon představoval spodobnění elegance a sebejistoty, Barka vedle něj kráčela malá, přihrbená a kulatá, kolébající se na oteklých nohách, oděná do stejných šatů, jaké nosí do kostela už několik roků. Je čas, dolehne k halce tatínkův hlas. Do nosu jí zavane odér naftalínu. Spěch, v němž na halčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii. Věnovala šaty halce se slovy, že se už na ně nechce dívat. Že jí každé otevření skříně bolí, protože přivolává vzpomínku na toho, koho si v nich brala a koho pak nakládala na povoz, když odváželi mrtvé. A koho příští neděli konečně se vší důstojností pohřbí. K uctění památky 630 zastřelených mužů se v Životicích chystá velkolepá tryzna s dlouhým procesím. Nebýt svatby, i halka by za týden kráčela v průvodu družiček. Jenomže za týden už bude vdaná žena. Přesto ji nabídka účasti hřeje. Představuje totiž důkaz, že svět nepochybuje o její nevinnosti. Nalhávat, co si lidem, je mnohem snazší, než lhát sama sobě. Co by se stalo, kdyby o Volodějovi někomu řekla? Jak by zareagoval Kažik? A dobrý bože, jak by to všechno bylo, kdyby se ukázalo, že čeká dítě? Ne, Kažikovi to opravdu říct nemůže. Jen se přikrčila, když ji před pár týdny po skončení ohlášek farář vybídl ke zpovědi. Ani pořádně neví, co tam napovídala, ale od té doby je ve stavu blízkém zbláznění. Vědomé zamlčení hříchu, svatokrádežné přijetí svatého přijímání, neplatnost zpovědi, znevážení svazku manželského, všechny ty hrozné věci zamořují halčinu duši dechtem strachu. Upíná se k útěšné naději, že jakmile rozruchy související se svatbou ustanou a život vpluje do toku normálních dnů, pomine i její nesnesitelný stav mysli. Musí vydržet, unést lži, ve kterých se rozhodla žít. Zavěsí se do Ludvíka a nechá se vést k oltáři.
1: Potřebuju si pro něco odskočit, řekne Leon, když zůstanou stát na kraji zámecké ulice, aby nechali přejet kolonu sovětských automobilů. Jde společně se čtyřmi dalšími svatebčany, kteří od starého kostela nejeli bričkou a vydali se k rajskému statku ženichových rodičů procházkou. Jak dlouho ti to bude trvat? Zajímá se Vojtek. Chvilku, doběhnu vás. Půjdu s tebou, řekne Beata a v hlase má prosbu. Leon zaváhá. Beatiny kramfleky ho zdrží a ve dvojici budou nápadnější. Jenomže když se Beatě podívá do očí, vidí úpěnlivost. Uplynulé týdny ji připravili o všechno, čeho si na ní tolik považoval. Její obdivuhodná pragmatičnost ustoupila ryze ženské plačtivosti, ustrašenosti. Co teď s námi bude? Ptá se ho stále častěji a on ji s rostoucí podrážděností odbývá. Jak to mám vědět? Přestály už období působnosti národního správce, který vnesl do jejich života věty plné soudruhů, lidovlády a nové doby. Když se odvážil upozornit, že nákladní vozy odvážející sutiny ze spáleniště zbytečně rozrývají trávník, správce jen mávl rukou. Hleďte si svých keříků a buďte rád, že tady vůbec můžete zůstat. Dál tedy Leon s Beatou obývali cimřičku v horním patře domu pro služebnictvo a společnými silami udržovali zahradu v alespoň trochu přijatelném stavu. Mírná úleva nastala, když správcovského Burana vystřídal předseda zajišťovací komise státního památkového ústavu. Jeho úkolem bylo pořídit soupis veškerých konfiskovaných předmětů a následně je přemístit do prozatímních sběren v pivovarské sladovně, v průmyslové škole a v rájském zámku, který válka zanechala v mnohem lepším stavu než Solcu. Na rozdíl od mnohých jiných Leonovi vůbec nepřišlo na mysl, že by si ze zabavovaného inventáře vzal byt jen drobnost na památku. Pouze jedinou výjimku si dovolil. Vyryl ze záhonu keřík bílých růží, které chce Halce věnovat jako svatební dar. Proto se teď s Beátou oddělil od skupiny svatebčanů, aby keřík vyzvedl. Bogdan se za nimi dvakrát ohlédl. Nemůže si pomoct, ale nabubřelost Leonova zámeckého obleku i paničkovská odtažitost Beatina vystupování ho prostě štvou. Ne, že by něco zlého udělali nebo řekli, iritují ho jaksi z podstaty, už jen tím, že jsou takoví, jací jsou. Odrodilci. Ano, to je ono. Odrodilci. Lidi dneska často zapomínají, jak je důležité být si vědom svého původu. Jestli Bogdanovi otec něco předal, bylo to právě tohle. Člověk musí mít až do konce svých dní na zřeteli, kým je a odkud přišel. Neskřivit hřbet, nezaprodat se. Konec konců, jak by taky mohl, když se poslední dobou zase dějí věci, při kterých mu vře krev v žilách. Češi si už zase jdou tvrdě za svým. Strhávají polské vlajky, zakázali nosit stužky v polských barvách a teď už si dokonce někteří troufli označit Poláky za beckovské okupanty a fašistické živly. A přitom jsou to oni, kdo na úřadech zakazuje používání polštiny. Zrovna oni mají co mluvit o fašistech. Kdo přišel před pár lety s přesně stejným zákazem? Nácci. Těm taky polština nešla pod nos. A k dovršení vší absurdity někteří navrhují, že by polští folkslistaři měli nosit bílou pásku s písmenem N a být zařazeni do německého odsunu. Bogdan se pokusí zahnat rozmrzelost kopnutím do kusu uhlí, který se válí na cestě, čímž upoutá Vojtkovu pozornost. Co je? Nic. Neříkej, že pro nic za nic kopeš do uhlí. Bogdan se do Vojtka zabodne pohledem. Co mu má odpovědět? Že už zase nechal myšlenky rozběhnout špatným směrem? Že je prostě nedokázal zastavit, protože je toho všeho nespravedlivého svinstva plný? Darmo by přišli na veselku rozčilení. A navíc je tady ženka. Odjakživa Bogdanovi připadala divná. Taky se odrodila. Já si od tebe náladu zkazit nenechám, říká Vojtek. Vdává se mi sestra, víš? Vím, štěkne Bogdan. Dráždí ho Vojtkova dětinská ochota upřednostnit malé radosti před velkými starostmi. Kdyby byli všichni tak lhostejní, kam by svět přišel? Bogdan je odhodlán dál nést a naplňovat odkaz svého otce. Krom tisíce jiných důvodů i proto, aby svou nečinností nepošpinil jeho památku. Nikdy se nedozvěděli, co s otcem Němci provedli. Kde ho dali do země. Jistě i proto teď mama celé dny vysedává na lavičce na zápraží a hledí před sebe. Když jí Anuška přinese něco k snědku, talíř obvykle zůstane netknutý. Anuška pak chrstá nesnězenou polívku zpátky do hrnce. Ruce se jí chvějí rozrušením a ramena pláčem. Brečí potichu a mluví ještě míň než dřív. Henrik kolem svojí ženy našlapuje po špičkách. I mezi nimi je teď všecko jinak než dřív. Těžko říct, jestli je to kvůli Tomaškovi nebo něčemu jinému. Bogdan sám neví, jak by se zachoval, kdyby někdo ukradl děcko jemu. Pátral by, jak chce Anuška. Nebo by se pátráním nechtěl zbytečně drásat, jak o tom se zaťatou odmítavostí mluví Henrik. Bogdan si povzdechne. Měl by alespoň pro dnešek potlačit rozladění a kvůli Hálce a Kažikovi předstírat, že je veselý svatebčan. Hálka je dobrá děvucha. Pracovitá, tichá a ten její Kažik vypadá jako rovný chlap. Polák. Tak kvůli těm dvěma je třeba se zvetit.
0: Nesnáší to tady. Z duše to tady nesnáší. Kdyby bylo na ní, šla by ženka jinudy. Vyhnula by se tomu pitomému nádraží a nepřipadala by si sama jako pitomec, který ani po 6,5 letech neumí projít kolem nádraží bez staženého hrdla. Tady se její život zlomil. Nebýt Štěpánova odsunu, sotva by teď byla takhle rozsekaná. Odstavná kolej, 9. vagon. Blbeček s páskou přes rukáv a s puškou, který si umí vychutnat čerstvě nabitou pravomoc. A pak už jenom smršť věmů. Vozík, Vojtek, modré šaty, gramofon, opuštěná dílna, šicí stroje, látky zboží. Štěpánovi dopisy, na které nikdy nedostal odpověď. Štěpán, Julinka, Werner, maminčina nemoc. Připadá si jako zvíře zahnané do kouta, všechny nevyřešené záležitosti na ní poštěkávají jako neodbytné šelmy. Tak co se mnou uděláš? A co se mnou? A jak vyřešíš mě? Štěpán, Štěpán, Werner, Julinka, tata, mama. Po odchodu od Štěpana se vzhledem k maminčině nemoci stala paní domu. Většinu času neví, kam dřív skočit. Jenomže domácí práce zaměstnají ruce, ne mysl. A tak ženčinou hlavou víří pořád dokola stejné úvahy. Má napsat Wernerovi. Hrozil by jí kvůli tomu odsun nebo vězení. A může si od Leona vzít zpátky ty německé gramofonové desky? Nebo je i tohle nebezpečné? Ale když si je nevezme, co jí po Wernerovi zůstane? Jedna jediná fotka. Rozhodnout se neumí, poradit se nemá s kým. A protože se nedokáže ničeho dobrat, je rozmrzelá a v té rozmrzelosti se pak na mamu podrážděně utrhává, když se jí chuděra churavá odváží něco říct. Třeba navrhnout, že by se ženka měla sebrat a odjet do Brna. Navštívit Štěpánův krám, zjistit, jak se věci mají. Tyhle maminy promluvy jsou však pro ženku jako rudý hadr. Co by tam Štěpánovi vykládala? Že zařízení jejich bývalého obchodu nechala na pospas těm, kteří přišli po nich? Že mu nenapsala, protože se svojí hloupou chybu styděla přiznat? Mnohem více se ale bojí něčeho jiného. Jaká je pravděpodobnost, že z něho není šťastný manžel, hrdý otec? Už aby od toho pitomého nádraží byli co nejdál.

Vojtkovi neujde, že ženka výrazně přidala do kroku. Vypadá jako člověk, co zaspal a spěchá na šichtu, akorát, že jí nebouchá do nohy baňok s meltou. Jí se kolem lítek omotává sukně a po kamenech na cestě krkolomně smíkají kramfleky. Ať se nepřerazíš, řekne Vojtek ženčiným modrým zádům a snaží se, aby to znělo dobromyslně. Neměj strach, ucedí ženka přes modré rameno odpověď, v níž není dobromyslnosti ani špetka. Vojtek zlostně semkne rty. Co to s těmi dvěma je? Bogdan ho sekíruje, sestra se s ním skoro nebaví a to jdou na veselku. Vojtka ani na okamžik nenapadne, že by se měl chmuřit. Není hluchý, aby k němu nedoputovaly řeči o hrozícím odsunu folkslistařů nebo o znovu rozdmíchávaných národnostních rozepřích, ale má se v takových chvilkách o co opřít. Na rozdíl od mamy, která pokaždé zbledne jako křída a pokřižuje se, když zaslechne slovo odsun. Na rozdíl od taty, který bouchá pěstí do stolu a křičí, že jenom naprostý hlupák by ho mohl považovat za Němce. Mama se nikdy tolik nemodlila jako teď. Vojtka mrzí, že mu rodiče nedůvěřují. Sovětské velitelství přece ve spolupráci s komunisty neuspokojivou situaci řeší. Zrovna předevčírem na stranické schůzi moudře hovořil zástupce sovětské komandantury. Bratrovražedný boj mezi Čechy a Poláky vedl ke zkáze a dočasnému otroctví obou národů. Je třeba poučit se z dřívějších chyb a rázně umlčet ty, kteří by chtěli vyvolávat další národnostní rozmíšky. Dobře to řekl komandír. Budoucnost všech lidí z Karviné je v dobrých rukách. Sověti nedovolí, aby se rozpoutali další boje. A jak pravil soudruh Najmušin, nedopustí ani to, aby byli folkslistaři považováni za Němce. Slušaj, chytil Vojtka přátelsky kolem ramen a téměř kamarádsky k němu promluvil. Jaký hlupák by člověk musel být, aby tebe, bývalého partizána a dnešního zapáleného soudruha, měl za fašistu? Odfrkl si pohrdavě. My s těmi rozsévači zla zatočíme. Těch pár vět Vojtkovi stačilo, aby z něj na nějaký čas veškeré obavy spadly. Kdo by se mu mohl divit, že na schůzích tráví tolik času? Tam je mezi svými, přijímaný a uznávaný. Ve stranickém prostředí má všechna jeho práce hluboký smysl. Kolo dějin se už rozběhlo. Vojtek mnohem lehčím krokem vykročí kráji. Počkejte! Už jsou skoro za Lipinami, když je dohoní výkřik. Leon se vyklání spoza kořenového balu, z něhož trčí větve obsypané květy bílých růží. Beata klopítá pár kroků za ním. Pokusí se chabě zamávat k podpoře Leonova zavolání, ale pak škobrtne a raději znovu sklopí oči k cestě. Leon po ní žádá, aby se všemu smála. Prý je to nejlepší způsob, jak se k věcem stavět. Ale takovou lehkost myšlení ona v sobě nalézt nedokáže. Krása je základní potřebou člověka, prohlašuje téměř každý večer v cimřičce. To přece musí vědět i oni. Beata má celé dny na očích, jak s krásou nakládají. Se zaťatými zuby chodí skládat nádobí, obrazy a sošky do dřevěných beden. Snaží se tu práci vykonávat co nejpečlivěji, aby se vzácné předměty nepoškodily. Srdce jí usedá, když spěch vede k ledabilosti. Třeba minulý týden, kdy dostala za úkol vychystat sbírku figurek z míšeňského porcelánu.
Celá vitrína křehké krásy měla skončit v bedně. Jejíž dno bylo chabě vysláno tenínkou vrstvou dřevité vlny. Nikdo se jí nemůže divit, že si 3 míšeňské figurky odnesla. A teď jednu chce dát Halce svatebním darem. Konec konců mají-li zabavené věci připadnout lidu, proč by se to nemohlo udělat takovýmto přímým způsobem? Vždyť i Leon se na přerozdělení zabaveného Larišovského majetku podílí, bílá růže v jeho náručí to stvrzuje. Jezuskote, vykřikne Halka, když jí Leon složí dar k nohám. Kam já tak velký křok zasadím? Když postřehne, že se bratr zatvářel popuzeně, rychle mění tón. Jsou krásné, děkuju. Rozladění, které si přinesla ze svatebního obřadu, v ní dál roste. Než však za to stihne sama sobě v duchu vynadat, přistoupí k ní Beata. Ať se vám spolu krásně žije, Halinko, říká s mírným úsměvem a vytahuje z kabelky krabičku ovázanou atlasovou stužkou. Cizelérská titěrnost porcelánové sošky Halku zaujme. Pravá míšeň, vysvětluje Beata. Pan Johan je celý život sbíral. Halka sice neví, co je to míšeň, ale vnitřní poplašenost v ní už zase bobtná ze strachu, že ke všem jejím dnešním vinám právě přibyl další hřích. Nic se neboj, snaží se rozptýlit sestřin úlek Leon. My máme na tu figurku větší právo než oni. Tadyhle Beata z ní 10 roků ometala prach. Taky jsem tě něco přinesl, hlásí skoro pyšně Vojtek a loví z kapsy pomačkaný balíček. Vlastně to je tak trochu společný dárek ode mě a od Ludmily. Ta vyšívaná handerka s ní prošla celou válkou, tak si toho váš. Halce se zhoupne země pod nohama. Ludmila, oslava, vodka. Volodě, studená lesní hlína, roztržené šaty. Bolest v celém těle, krev. Hanba, která dusí. Děkuju. Vydechne tiše.

Kuchyňský stůl je zaplněný umytými talíři, mísami a příbory ze včerejší svatební hostiny. Halka položí na vrcholek štosu další vycíděný talíř. Až skončí, bude třeba všechno odnést na vedlejší statek. Nejprve myslela, že poprosí kažika, protože nádobí je opravdu hodně a váží snad metrák, ale v náhlém popudu se to rozhodne udělat sama. Cokoliv je lepší, než nečinně sedět a přemýšlet. Větší část svatební noci strávila ve společnosti hryzajících myšlenek. Zatímco kažik vedle ní klidně oddechoval, ona strnule hleděla do tmy. A když se ze zahradní temnoty za oknem vynořil obrys ořešáku a zaspívali první ptáci, opatrně se vysoukala spod peřiny a poslepu vylovila oblečení struhly přivezené z rodičovského domku v Karviné. Z domku, co včera přestal být jejím domovem. Tohle je teď její domov. Rodinný statek Holbakových. Tolikrát si tohle ráno představovala. Tolik se na ně těšila. Halka pevně semkne víčka i rty a rozšířeným chřípím zhluboka a velmi pomalu nasaje. Silnění jako to, že ji přinutil lhát. Zamlčet pravdu je stejné jako lhát. A ona se s tou lží musí naučit žít. Protože jinak hrozí, že svým podivným chováním rozbije i to, co ještě drží pohromadě. Ani se včera na kažika neusmála, když jí dal před oltářem první manželské políbení. Tancovat odmítla, že se jí točí hlava. A v 10 večer se vymluvila na únavu, aby mohli s kažikem společně odejít do ložnice. Kvůli téhle chvíli se svatbou tolik spěchala, aby s kažikem počala dítě, které už možná počato bylo. Před několika týdny pod borovicí na kraji lesa, když od ohně krásně zněla kalinka a hvězdy tančily na nebi stejně jako o včerejší noci.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava skončila premiéra první části 20-dílné četby z třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Pro rozhlas text upravila Eva Lenartová v režii Petra Gábora, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber, účinkovali Alena Sasinová-Polarčik a David Viktora. K poslechu premiéry druhého dílu vás na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava zveme opět za týden ve stejnou dobu.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Karviná plánuje opravy vnitrobloků za miliony korun. Jablunkovská školka má nové sociální zázemí. Zítra bude deštivo, odpoledne pak mají srážky ustávat a naměříme do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel neplánuje stáhnout kompetenční žalobu kvůli červencovému summitu NATO. Řekl to v rozhovoru pro CNN Prima News. Chce počkat, až ústavní soud kompetence vlády a prezidenta vyjasní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta vyzval ke stažení žaloby. Podle Pavla je ale postoj ministra jiný než vlády.
2: Kompetenční žaloba byla důsledkem neschopnosti se dohodnout a je vlastně snahou vyjasnit ty problémy, které z obou stran byly vnímány rozdílně. Já si myslím, že i vláda to vnímá stejně, že tedy chce, aby to bylo vyjasněno a že to potom bude respektováno z obou stran.
0: Podle prezidenta se teď jeho vztahy s vládou zlepšují. Ve čtvrtek se sešel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Domluvili se, že schůzky budou častější. Při nehodě ve Starém městě u Frýdku Místku zemřel 52-letý řidič osobního auta. Krátce po 2 hodině v noci v pravotočivé zatáčce na ulici Jamnická přejel do protisměru a následně vyjel mimo vozovku. Tam podle policejního mluvčího Jana Zegzulky narazil do betonového sloupu elektrického vedení. Okolnosti nehody se stále vyšetřují. Jednou z prověřovaných příčin je zdravotní indispozice řidiče. Karviná chystá další úpravy veřejných prostranství mezi bytovými domy. Vnitrobloky čekají úpravy na ulici Kapitána Jaroše a ve dvou lokalitách v ulici v Aleji. Největší rekonstrukce začne na podzim u křižovatky ulic Božkova a Kosmonautů, známé jako U Skleníku, kde město vybuduje 24 parkovacích míst, upřesnila Jana Majerová z karvinského magistrátu.
3: V této lokalitě zasáhneme také do podzemních sítí. SMVAK upraví část vodovodu a CETIN přeloží síť elektronických komunikací. My pak na jejich práce navážeme výměnou dešťové kanalizace, která je v havarijním stavu, a zároveň pracemi na veřejném osvětlení.
0: Radnice v Jablunkově nechala o prázdninách opravit část tamní školky. Budova ve školní ulici tak získala nové sociální zázemí. Děti budou moct od září využívat například nové toalety.
4: Stavební firma opravila umývárny a přibyl také nový sprchový kout. Původní sociální zázemí bylo staré desítky let. Mateřskou školu navštěvují děti s českým i polským vzdělávacím jazykem. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, k ránu se může výjimečně objevit i přeháňka. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den pak čekejte oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přeháňky, místy taky bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách naměříte kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Valašském Meziříčí v ulici Šafaříková se pracuje na inženýrských sítích. Provoz je vedený kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
5: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
6: No kruči, pešek, co to povídáš? Co to meneš?
5: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
6: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Tak přijdu domů, tady tma.
5: protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
6: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
5: Jsem tady, tak jaký rozruch?
6: Víš, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
5: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
6: Ty víš, pendrek!
5: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
6: No to nejsem nikomu pro legraci.
5: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
6: Já se snad zblázním!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podáš.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: Vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Já říkám. To bylo slibu. Když se parta netrhne, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl ses vozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: O té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lojziku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O toho tvýho rostlinného lékaře, Kubánka.
9: Soudruhu Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudruh předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudruh předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudruh předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
5: Že?
11: No to je lipnice roční.
5: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
5: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota
13: no,
12: jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, kdy tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte, já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala Zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tyhle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 centimetrů. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické. No,
12: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
14: Naši kutilové na straně se dali do práce. Tady si každý něco kutí. Jsou tady kováři, truhláři, fonamatéři a já nevím, kdo všechno další. A protože se tím svým kutěním navzájem rušili, tak se dohodli, že budou kutit všichni naraz. Od 9:00 do 12:00 dopoledne a odpoledne od 13:00 do 16:30. No není to ohromný?
12: No to je skutečně ohromný, ohromný. A můžete mi vysvětlit, proč si do novin dáváte ten inzerát?
14: No a vy si myslíte, že kdybych to popsal přesně tak, jak to tady vypadá, že by někdo přijel?
15: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe,
3: jo.
2: Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šáh a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se zvedne, ale on tam ležel jako mrtvej. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl. Jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu. Já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si znovu nebo co? A on pořád ukazoval
2: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
3: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
0: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní

0: se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
1: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
2: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
1: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. Ta ženská mě chce snad přivotrávit.
2: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. No. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádí akorát ke karbanu.
1: Malý se k nejde karban.
2: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
1: Vanýska. Do teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
2: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
1: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
2: Já, že mám pronikavý hlas.
1: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
2: Je, a mě zase říkala, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
1: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kdo to?
2: Koukej, díkou se dál, jo?
1: No co? No tak ty mě už před pesátkou si mám stoupnout.
2: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
1: Helejce, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojelené.
2: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
1: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
2: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
1: Nepřeháněj náhodou, 49.
2: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
1: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
2: No ty ještě se mnou za těžko, tak si najdi nějakou lepší.
1: No náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
2: tak běž. Je, abys nezmeškal!
1: No tak jdu!
0: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
3: Evžene,
4: no?
3: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
4: no,
3: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
4: Jo tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maruš, jo?
5: Počkat, z jakého kroužku?
3: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
5: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš...
3: My
5: spolu chodíme.
4: Ale no, ty to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
5: Každý úterý.
4: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
5: Pane Boule, abyste no rozuměl, my spolu jaksi to, že ano.
4: No.
5: My spolu jaksi to půl roku už trvá a No, tak, jestli chcete, můžete na mě plivnout.
1: Ale
5: plivněte si, jestli chcete.
1: Proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
5: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
4: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, ale... že ano? No a kolik pak jí za hodinu platíte, co?
1: A no, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
5: Ano, já
1: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
5: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
1: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
3: Ne, ne, moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
1: Ale Ježíš Maria, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
3: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
1: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
5: U mě, pane Bole, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
1: Jo, vy jste taky unavený.
5: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
1: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza, kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no, no teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
5: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
1: No tak, moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec, viď Maruš?
5: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
1: Co?
3: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
1: No?
3: Podívej, možná, že si to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
1: No.
3: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
1: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu, no večeříme. Heleď Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
3: Ježíš Maria, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
1: No jo, to znám, Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom Rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
5: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
1: Ale to... Jakej pak světec? Jakej pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádnej malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát, že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
5: Pane Bože, no. Ne. Holuby ne. Holu pryč. Holuby.
3: Emile.
1: Hele, on je pryč?
3: Emile.
1: Maruš, není on to? Papánek má klej? Proč utek?
3: Proč? Protože když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
0: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
2: No jo, už je tady.
6: Kde jsi byla?
7: U Holiče.
6: A proč jsi na autobusem?
7: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
8: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o půl šestý.
7: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
9: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
6: To byste se nestíhli nosit.
7: V efektu se o ně ženský prali.
6: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
7: Jo, co si uvaříš, čiháku?
6: Ančo!
9: Tam mu ale dává kapky, co?
10: A má co

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
2: A co to máš poraz s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec velká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
8: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
4: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
4: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dalskabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
9: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šly z krku. By šly, nebo v ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo. No
9: tak dělej, já nemluv.
2: Mordelante, trento,
9: ty, co
10: si to brumláš? Hej, psa! Hezky pěkně na všechny čtyři! Ne, to nic není. Už to, radši to ohnivý pomrtlo.
4: To jsem...
10: Tak mám čím podpálit v kamnu.
4: To jsem musí něco říct.
10: Tak to řeknu.
4: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Bordelu do tréto, této. Kručej písek.
10: Co?
4: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus strefi pajsl fenterberembr.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může hobby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no.
2: Ano.
1: A co vodník od Staroměstského jezu, aha? No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: A jo. Kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si holt na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman, jo? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočárech.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké. Strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu. Pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala. Hop. No. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 38,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hele, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem?
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela?
8: Ale my jsme nějaká honorace.
9: Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela.
8: Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu i ke konkurenci.
11: Dost dobré pro co?
9: Dost dobrý pro vás. Že vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mail.
11: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
8: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
11: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coury, když chci solit jako dáma.
12: A co byste vlastně chtěla, děvče?
8: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švelit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil, tak jsem tady. Jsou o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Copak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milostivá, co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, nač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
11: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot.
9: Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vyslovil. Focel. Že byste měl včera zakalený chobot, že jo?
11: Sedněte si, ano.
9: No, jestli mi to chcete dát prezentem, prosím.
11: Sednout!
3: No. Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
12: Neposadíte se, prosím.
9: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
13: Lojzíčku, můžu na chvilku?
14: Co se děje? Pojď dál.
13: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
14: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
13: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
14: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
13: Poustevníka.
3: Cože?
13: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
14: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
13: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
14: Jo,
13: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
14: jo,
13: vochočil by si srnku.
14: No,
13: a
14: ne,
13: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
14: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k obědu 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
13: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
14: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
12: Totiž, počkej.
13: No, no, no.
12: Když se to zase veme z druhé strany.
13: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
14: Kvůli čemu?
13: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
14: Jo,
13: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
14: To je fakt.
13: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
14: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
13: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
14: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
12: Je nejvyšší čas to trochu změnit.
13: Hmm?
12: Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměném provozu?
13: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
12: Ale ne. No to by byla základní chyba.
13: No počkej, jak to?
12: No naopak, povolíme mu to.
13: Jak to?
12: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
14: a my mu to pak sebereme.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Schodek rozpočtu bude pod 400 miliardami korun. Na Bílé Konečné vznikají nová parkovací místa a točna pro autobusy. Bohumín během odstávky Aquacentra opraví dámské sprchy. Zítra bude oblačno a deštivo, naměříme do 27 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. V televizi CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Detaily k němu zveřejní zítra. Konečná podoba rozpočtu se ale podle ní ještě může změnit do konce září, kdy ho bude vláda schvalovat. Předseda ODS Martin Kupka v České televizi řekl, že zvyšováním schodku vláda přispěje k rychlejší inflaci.
2: Jedna z nejpodstatnějších věcí, kde vláda může mít vliv na inflaci, je právě snižování deficitu a odpovědné hospodaření. A to se promítne ve výsledku i do peněženek domácností, i do firem. A místo toho, abyste reálně přispívali k tomu, že bude nižší inflace, tak bohužel děláte dlouhodobě pravý opak.
1: Prezident Petr Pavel pro CNN Prima News uvedl, že veto připravovaného rozpočtu neplánuje, pouze pokud budou podfinancované výdaje na obranu. Do října by měli stavbaři dokončit novou točnu autobusů na Bílé Konečné. Obec využila původní provizorní točnu, tam ale často neorganizovaně parkovali turisté. Autobusy pak měly problém s otáčením. Na místě bude nová autobusová zastávka i parkovací místa. Jak pokračuje nezávislý starosta Bílé Tomáš Kubačák.
3: Vznikne tady asi 22 parkovacích míst nových, které tady jakoby nebyly, které tady vzniknou nově a věřím, že to pokryje tu potřebu jak turistů, tak i místních obyvatel, tak i vlastně vlastníků nemovitostí, jakoby chat, kteří nemají v tuto chvíli kde parkovat tady v té lokalitě.
1: Bohumín chystá odstávku oblíbeného Aquacentra. Návštěvníkům se zavře od 1. do 20. září. Během 3 týdnů dělníci zrekonstruují dámské sprchy, vymění rozvody vody, kanalizace a elektřiny a položí nové obklady a dlažbu, popsala mluvčí radnice Jana Končítková.
4: Údržba se přesune také do technického zázemí, kde je v plánu obnova systému čištění bazénové vody. U 4 velkých filtrů musí technici odstranit stávající pískovou náplň a nahradit ji novou.
1: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou více než 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V návsi na Frýdecko-Místecku u obecního úřadu se stala dopravní nehoda se zraněním. Právě tam zasahují záchranné složky, počítejte proto s omezením provozu. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a proto si za chvíli můžeme dát víkendovou podvečerní hudební poštu. Svátek dnes má Vladěna, tak Vladěnám vše nejlepší, všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 30. srpna, i vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A do té naší nedělní podvečerní hudební pošty nám píší ze svazu postižených civilizačními chorobami z Frýdlantu nad Ostravicí a prosí nás právě dnes o hudební gratulaci hned pro tři členy. Kdo v srpnu slaví, slaví paní Helena Juroková, slavila krásných 70 let. Paní Karla Žítková slavila také nádherné kulaté 70. A pan Rudolf Mohelník oslavil 55 let. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, spokojenosti a elánu do dalších let přeje Anna Bělá, předsedkyně a také členové základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami z Frýdlantu nad Ostravicí. Tak tady jsou, milí oslavenci, Záhořané pro vás.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Ano, a také vaše podvečerní víkendová hudební pošta a další přání tentokrát k svátku. 27. srpna oslavil svátek náš strýc Otakar Nový. Přejeme mu jen to nejlepší. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody i radosti, i když dodatečně, tak stejně s velkou láskou, protože ho máme všichni moc rádi. Tak milý strejdo, připijeme na tvé zdraví.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: V pondělním vydání pořadu Host přivítáme početnou rodinu Krumplovičovu. Rodiče Adam a Markéta mají 6 dětí a rozhodli se je všechny vzdělávat doma. O tom, jak se jim to daří, i o trochu jiném způsobu života, povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A také víkendová podvečerní hudební pošta, kterou posloucháte. Písemná přání jsem přidala, teď je čas na ta vaše. Telefonická linku 59 611 22 66 vám dávám k dispozici.

přesvědčilo.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vítám paní Jarku v naší víkendové podvečerní hudební poště. Zdravím vás, hezkou neděli přeji.
2: Taky hezkou neděli všem posluchačům v Ostravském rádiu i vám.
1: Děkuji.
2: A písničku posíláme s manželem svému nejstaršímu, našemu teda nejstaršímu synovi Davidovi, má zítra narozeniny. Milý Davide, zdravíme tě celá rodina a přejeme ti k tvým zítřejším narozeninám hodně pohody v práci a i v osobním životě štěstí a radost. To ti přeje mamka, taťka a všichni sourozenci. Děkuji moc a nashledanou.
1: K tomu písnička Zvláštní znamení se sourozenci Ulrichovi, tak ať se líbí a vám hezkou neděli, naslyšenou.
2: Vám také, paní Vedko, a děkuji moc, nashledanou.
1: Rádo se stalo, také děkuji, naslyšenou. No.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A přivítat v hudební poště už můžu paní Elišku. Krásný podvečer přeji.
2: Krásný podvečer, pardon, nějak mě to zlobí. Krásný podvečer, paní Ivetko, zdravíme vás Argoškem.
1: Děkuji. Z Fulneku.
2: Prosím, zdravím celou ostravskou rozhlasovou rodinku, ale ať se nezdobí, že dneska nebudu všechny jmenovat, protože mám jinou důležitou záležitost. Chtěla bych moc poděkovat paní Aleně z Poruby za tak velkou podporu pro Argoška a pro nás a že nám budou držet palce, až budeme mít 19. září opakovací zkoušky, tak skutečně bude to náročné, ale já věřím, že zase zhora mě někdo pomůže a že to zase zvládneme. Takže ještě jednou děkuju, paní Aleno, moc vám děkuju. Ještě děkuju za velkou podporu paní Danieli a paní Jarmilce, co nám taky takhle posílají písničky. No a samozřejmě chtěla bych vám, paní Aleno, popřát hlavně to zdraví, zdraví, zdraví, které nutně potřebujete, aby vám všechno dobře dopadlo, abyste to měla lehčí, ten život. A dneska jsem měla velice vzácnou, nečekanou návštěvu. Navštívilo mě jedno bývalé dítě z dětského domova, které už má 56 let, což jsem nečekala. Takže i tomu Jirkovi Hyblovi do Mošnova bych chtěla tady tuto písničku poslat. A hodně mě to potěšilo a posililo, protože to tady taky nemám jednoduché. Argošek vlastně je rok a půl po těžké otravě a musím poděkovat našemu veterináři taky touto písničkou, panu doktoru Miroslavu Dvořákovi ze Staré Vsi, za to, že skutečně Argoška dostal z tak těžké otravy a Argošek je schopen pomáhat těžce postiženým nemocným lidem. A tím pádem ještě zdravím moje klientky Aničku, Zdeničku, Květušku a Trutku na Kamenec, ke kterým my s Argoškem teď jezdíme. A písnička je samozřejmě i pro vás, paní Ivetko. A děkuji vám za trpělivost a za výběr písničky.
1: Tak písničku posílám a vám přeji krásný zbytek dnešního dne. Naslyšenou.
2: Děkuji, napodobně.
1: Také děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 59 611 22 66, to je telefonní linka, kterou máte k dispozici, a dovolala se paní Hilda. Zdravím vás, hezkou neděli.
2: Dobrý den a děkuji za vyhledání písničky. Milí posluchači, dobrý den a pěkný poslech. Dnes slaví 50. výročí svatby panstvo Vavřičkovi, naši sousede, a naše matička Frištátská, ať je chrání do dalších let společného života. To přeje sousedka Hilda a Anja. Děkuji pěkně za vyhledání písničky a za prostor v rozhlase. Děkuji.
1: Tak. Písničku Ještě, že tě lásko mám s Petrem Kolářem jste si přála, už ji posílám a přeji vám hezkou neděli, naslyšenou.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Další písničku na telefonické přání vybírá v podvečerní hudební poště paní Broňka. Zdravím vás, dobrý podvečer.
3: Děkuji a přeji hezký zbytek dne. A potichu posílám hudební dárek všem ženám z Lesných Albrechtic, z Laskovce, paní Elišce s Arkočem do Funeku a paní Věce s Petrem do Nýtku a všem, kterým nenechá nikdo zahrát a celé naší rodině. A vám přeji hezký zbytek dne a šťastný dojezd domů. Děkuji ještě jednou a nashledanou.
2: Já také děkuji, paní Broňko. Písničku Pod našima okny, tedy směs od Lipovjanky, už posílám a loučím se i já. Mějte se moc hezky, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Monika Fousová se v roli Návnady ocitá v ohrožení života. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Na jejich akci závisí invaze britského loďstva do Afriky. Jak přelstít lišku pouště ve válečném filmu Nájezd na Rommela. A ČT Art uvádí příběh britské rockové legendy, vyprávěný s otevřeností samotnými členy kapely. Queen, These Are Days of Our Lives. Nedělní večer s Českou televizí.

0: je 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. V Ostravě Porubě vzniknou další jednosměrky kvůli novým parkovacím místům. Na bývalé železniční vlečce ve Valašském Meziříčí vznikne nový skatepark. Zítra bude oblačno, přechodně zataženo a deštivo a naměříme do 27 stupňů. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl televizi Prima. V posledních týdnech se dostal s vládou do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku, anebo jeho vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš dnes ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
2: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
0: A premiér potvrdil i záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. Z dalších tří obousměrných ulic v Ostravě Porubě se brzy stanou jednosměrky. Obvod tak chce vybudovat desítky parkovacích míst. Radnice městské části připravuje změnu v hustě obydleném sídlišti, kde obyvatelé často nemají kde zaparkovat.
3: V zastavěných částech Porubě je zjednosměrnění ulic jedinou cestou, jak počet parkovacích míst navýšit. Stačí vyměnit dopravní značky a domalovat na vozovku pruhy. Za poslední rok takto obvod změnil 4 ulice a další má v plánu. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Valašské Meziříčí má hotovou projektovou dokumentaci k novému skateparku. Nahradí bývalou železniční vlečku u nákladního nádraží. Areál zabere zhruba 8 000 metrů čtverečních a vyjde na desítky milionů korun. Co všechno tam bude, popisuje mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Centrální plocha bude velká zhruba 1200 metrů čtverečních a doplní multifunkční plocha s malým dřevěným pódiem, které nabídne prostor pro pořádání akcí. Součástí volnočasového areálu bude také parkourové hřiště, hřiště pro rodiny s malými dětmi a počítáme s napojením celého areálu na cyklostezku. Konečnou podobu projektu jsme konzultovali také s místní skateboardovou scénou. Sport.
0: Česká výprava získala na mistrovství světa v rychlostní kanoistice 5 medailí. Dnes reprezentanti přidali v polské Poznani 3 bronzy. Postarali se o ně na pětistovce deblkajakáři Jakub Špicar s Danielem Havlem a na nejdelší 5-kilometrové trati kajakářka Kateřina Milová a kanoista Robin Hirsch. Ten se na stupně vítězů dostal po českém protestu a následné diskvalifikaci moldavského soupeře.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu většinou oblačno, k ránu se může výjimečně objevit přeháňka, teploty okolo 14 stupňů. Zítra přes den pak čekejte oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Rožnově pod Radhoštěm v ulici Ostravská u hotelu Aeroplán se srazila 2 osobní auta. Právě teď se to tam vyšetřuje, dejte pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji krásný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nás čeká určitě hodinka s hudební hlídkou. Dnes v ní připomeneme fenomén koncertu bratří Nedvědů na Strahově. Připomeneme si také 40 let od vydání alba Masopust a určitě uctíme i památku Hany Zagorové. To vše s Milanem Bátorem v té následující hodině. Tak příjemný poslech.

0: hlídka.
1: Příjemný podvečer a vítejte u dalšího setkání nad hudební hlídkou. Věřím, že prožíváte krásné letní dny a dnes si poslechneme opravdu nádhernou muziku. Připomeneme si fenomén koncertu Bratří Nedvědů na Strahově, oslavíme 40 let od vydání alba Masopust kapely Neres a uctíme taky památku Hany Zagorové. Pohodlně se usaďte, začneme jako obvykle za hranicemi naší vlasti. Britský klávesista, kytarista a zpěvák Ken Hensley se nesmazatelně zapsal do dějin rockové muziky. Dnes si připomeneme jeho narozeniny a ten vůbec největší, naprosto nesmrtelný hit, na kterým se autorsky podílel jako výhradní autor hudby i textu a dokonce v něm naspíval i hlavní vokál. Píseň Lady in Black z repertoáru hardrockových Uriah Heep vznikla v roce 1970 a dodnes fascinuje svou jednoduchou, ale neuvěřitelně podmanivou melodií, postavenou na pouhých dvou akordech. Pojďme se zaposlouchat do této nadčasové rockové hymny s mystickým textem.

Dalším srpnovým oslavencem je britský hudební chameleon, zpěvák a skladatel Elvis Costello. Tento držitel ceny Grammy a člen rock'n'rollové síně slávy slaví své 72. narozeniny. Costello se během své dlouhé kariéry dotkl punku, nové vlny, populární hudby i jazzu. Ale my si dnes pustíme energií nabitou píseň The Boy Named If z jeho stejnojmenného, kritiky vysoce ceněného rockového alba. Song v sobě nese typickou kostelovskou břitkost, skvělý rytmus a text plný ironických postřehů o dospívání, což dokazuje, že tento postarší bard má stále co říct.

Skotská rodačka Amy McDonald si podmanila svět svým zvučným hlasem a energickým folk popem už na konci první dekády. V srpnu slaví své 39. narozeniny a my je oslavíme ukázkou z jejího loňského vydařeného alba Is This What You Been Waiting For? Vybral jsem pro vás píseň Trapped, která v sobě nese všechny její nejsilnější zbraně. Úderný kytarový doprovod, skvělý melodický tah na branku a upřímný, emocionálně naléhavý text, ze kterého naskakuje někdy husí kůže.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nyní potěšíme všechny příznivce progresivního roku, protože své narozeniny slaví fenomenální kanadský kytarista Alex Lifeson, zakládající člen legendární trojce Rush. Lifesonův inovativní přístup k riffům, akordům a kytarovým efektům definoval zvuk mnoha generací. My si z jeho bohaté diskografie pustíme stěžejní skladbu Tom Sawyer z roku 1981, na které se Lifeson autorsky rovněž podílel. Těšte se na naprosto precizní instrumentální výkony a kytarovou jízdu, která vůbec nestárne.

Zahraniční pětici uzavírá absolutní ikona a královna country popu Shania Twain. Kanadská superhvězda a nejprodávanější country umělkyně všech dob slaví v těchto dnech své 61. narozeniny. Shania se po letech zdravotních i osobních potíží vrátila na pódia s velkou energií a my k jejím narozeninám zahrajeme její zbrusunový singl s názvem Shows. Písnička má v sobě přesně ten nakažlivý rytmus, nadhled a moderní country šmrnc, kterým Shania Twain baví miliony fanoušků po celém světě.

0: like shoes.
1: V domácí sekci nejprve s láskou a úctou zavzpomínáme na jednu z nejpopulárnějších, nejlaskavějších a nejoceňovanějších zpěvaček naší historie. Hana Zagorová nás opustila na konci srpna před 4 lety a její odchod zanechal na naší scéně obrovské prázdno. Hanička Písnička, držitelka 9 zlatých slavíků, měla dar předávat svými písněmi lidské teplo a naději. Z jejího nesmírně bohatého repertoáru jsem dnes vybral hlubokou a nádherně klenutou baladu Mis dobrých nadějí, která dokonale podtrhuje její schopnost vyprávět silné životní příběhy.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Oldřich Janota byl naprosto výjimečný český písničkář, kytarista, básník a hudební experimentátor, který se v srpnu zapíše do našich srdcí. Jeho tvorba sahala od folku přes minimalismus až po alternativní ambientní plochy a vždy vynikala hlubokou duchovní atmosférou. Pro dnešní hudební hlídku jsem vybral skutečnou raritu, oficiálně nikdy nevydanou píseň Sedm havranů. Je to křehká a syrová a velmi magická nahrávka, která ukazuje Janotovu genialitu v práci s tichem, slovem a prostým kytarovým doprovodem. Zaposlouchejte se do světa muže, který naši hudbu posunul k úplně novým horizontům.

skáče z něj po ránu a obchází svět sám. Kdo musí vstávat časně po ránu a obchází svět sám. Nad hlavou vidí sedm havranů ve světlech neonových lamp. Nad hlavou vidí sedm havranů ve světlech neonových lamp. Sestřička šila nám košile, kopřivy vplétele do trávy. Sestřička šila nám košile, kopřivy vplétele do trávy. Šestero jich ušila do řady, na sedmé chybějí rukávy. Šestero jich ušila do řady, na sedmé chybějí rukávy. Šest bratří má pěkné košile a váže si na ně kravaty. Šest bratří má pěkné košile a váže si na ně kravaty. A jenom sedmý hůř než opilec motá se sám po ránu v závrati. A to jenom sedmý hůř než opilec motá se sám po ránu v závrati. A to je ta chvíle, sestro má, kdy tě tak pálily ruce. A to je ta chvíle, sestro má, tě tak pálily ruce. Do vody si je vložila a v tom se vyhouplo slunce. Do vody si je vložila a v tom se vyhouplo slunce. A slunce nám vrátilo podobu a jen tam, kde chybějí stehy. Slunce nám vrátilo podobu.

jenom na chvíli a v tom nás překvapí svítání. A kůlny z dechtových papírů a napjaté sluneční plachty. A kůlny z dechtových papírů a napjaté sluneční plachty. Rozlétnou se a ztratí ve víru a s nimi tví havraní bratři. Rozlétnou se a ztratí ve víru a s nimi tví havraní bratři. A půjdem spolu časně po ránu v zástupu a každý sám.

světlech neonových lamp. Nad hlavou 7 havranů,

Jiří Traxler byl legendární česko-kanadský klavírista, skladatel, textař a jeden z průkopníků českého jazzu a swingu ve 30. a 40. letech. V srpnu si připomínáme výročí jeho narození a nejlepším způsobem, jak oslavit jeho nesmazatelný odkaz, je přenést se do zlaté éry tuzemských tanečních orchestrů. Vybral jsem pro vás jeho slavnou píseň Jedu nocí, kterou v originále nezaměnitelným elegantním způsobem naspíval velký R.A. Dvorský se svými Melody Boys. Nechte se okouzlit noblesou a prvotřídním swingovým rytmem.

V letošním roce slavíme jedno z nejvýznamnějších albových jubileí naší folkové a šanzonové scény. Přesně před 40 lety, v roce 1986, totiž vyšlo debutové a dnes již naprosto kultovní album Masopust folkového sdružení Neres. Toto trio dokázalo přinést do českého folku dosud tehdy nevídané rytmy, jazzovou harmonii a obrovskou muzikálnost. K tomuto kulatému výročí si z desky pustíme stěžejní píseň Pozdě na večeři. Tuto nádhernou, naléhavou a rytmicky propracovanou píseň složila sama Zuzana Navarová, která jí svým uhrančivým hlasem také naspívala. Vzpomínka na Neres a Zuzanu Navarovou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A u velkých folkových milníků ještě zůstaneme. Je to neuvěřitelné, ale letos si připomínáme už 30 let od jednoho z největších koncertních fenoménů v dějinách české populární hudby. V červnu roku 1996 dokázali bratři Jan a František Nedvědovi kompletně vyprodat pražský stadion na Strahově, kam na jejich písničky dorazilo přes 60 000 nadšených posluchačů. Atmosféru tohoto gigantického táboráku pod širým nebem si dnes připomínáme přímo prostřednictvím živé nahrávky. Vybral jsem pro vás jednu z nejkrásnějších nedvidovských balad, která tehdy zborově zněla celým stadionem.
2: Jako suchý starý strom, jako pšenicí, jak polí práv.

úplný závěr dnešní hudební hlídky se jako obvykle podíváme na ty nejčerstvější hudební novinky. Naší první zahraniční zastávkou bude country objev. Americká zpěvačka Lily Meola. Její debutové album Lucky to Be rozhodně nelze přehlédnout. Pro velký svět ji totiž objevil sám Willie Nelson, který ji už co by 12 letou zaslechl v klubu na Maui a vzal ji pod svá křídla. Lily sice musela kariéru kvůli péči o nemocnou maminku na čas přerušit, ale po jejím odchodu se k hudbě vrátila. V soutěži America Got Talent získala zlatý bzučák od Heidi Klum a teď vydává desku plnou hostů, mezi nimiž nechybí Willie Nelson nebo Jamie Johnson. Poslechněte si její titulní, krásně melodickou countryovou pecku Lucky to Be.

Z domácí scény pro vás mám připravenu uměleckou lahůdku. Dlouhodobé přátelství zpěvačky Marty Kubišové a herce i hudebníka Igora Orozoviče se dosud propisovalo hlavně do divadla, ale teď poprvé zamířilo i do nahrávacího studia. Legendární zpěvačka totiž přijala pozvání do nové písně Sisyfá, což je titulní ukázka z Orozovičova chystaného druhého alba, které vyjde v polovině září. Intimní balada pracuje s antickým motivem smíření s osudem. Doprovází jí střídmý zvuk a vzdušný rytmus, v němž hostuje i klarinetista Vojta Nýdl. Nezaměnitelný hlas Marty Kubišové vnáší do této písně, kterou si Orozovič napsal sám při procházkách u oceánu, neopakovatelnou životní zkušenost a skrytý vnitřní žár. A to už je z dnešní srpnové hudební hlídky všechno. Přeju vám krásný zbytek večera, hezké léto, za týden se s vámi těším opět naslyšenou a všem dětem přeju krásný a pohodlný návrat do školy.

žena vrásky.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident neplánuje vetovat návrh rozpočtu na příští rok. Rudná pod Praděrem dokončila opravu střechy tamního víceúčelového domu. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí má novou chladicí technologii i sedačky pro fanoušky. Zítra čekejte deštivé počasí s teplotami do 27 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Prezident Petr Pavel neočekává, že by vetoval návrh rozpočtu na příští rok. K vetu by přistoupil jedině, kdyby schodek překročil 400 miliard anebo kvůli nízkým výdajům na obranu. Řekl to v rozhovoru na CNN Prima News.
2: Rozpočet považuji skutečně za nástroj vlády. A zatím, přestože jsem k rozpočtům výhrady měl, tak jsem žádný rozpočet zatím nevetoval. Nepočítám, že by tomu mělo být jinak i v případě tohoto rozpočtu, pokud skutečně bude v těch intencích, jak to vláda naznačuje.
0: Splnění závazku 2% HDP na obranu je podle prezidenta nezbytné pro udržení dobrých vztahů se spojenci. Do roku 2035 se navíc musí zvýšit na 3,5%. Podle Pavla by se měl připravit jasný plán, jak se budou výdaje průběžně navyšovat. Jinak hrozí, že budoucí vláda je bude muset navýšit skokově. Víceúčelový dům v Rudné pod Pradědem má novou střechu. V budově jsou byty, jídelna mateřské školy i sklad údržby. Střecha starého německého domu nebyla v dobrém stavu. Podle tamního starosty Radomíra Tománka z Hnutí Stan byla rekonstrukce z 90. let nekvalitní.
3: Důvodem opravy byla hlavně oprava bytu po nájemníkovi, který se nám vystěhoval. Byt jsme měli opravený, ale bohužel při bouřce jsme zjistili, že začíná do bytu zatíkat, takže z toho vznikla i taková další práce a to byla oprava střechy. Je taková trošičku členitá, protože to je původní německá vilka, krásná střecha členitá, ale poměrně složitá na opravu.
0: Hokejisté ve Valašském Meziříčí mají před sezónou nový led. Na tamním zimním stadionu skončila přestavba za 20,5 milionu korun. Dělníci vyměnili chladicí technologii a postavili novou kotelnu. Diváci si sednou na 96 vyměněných sedaček a nové jsou podle mluvčího města Jakuba Mikuše taky mantinely.
4: Chladící technologie sloužila na zimním stadionu zhruba 20 let a byla na hranici své životnosti. Při dnešních cenách energií vycházel tedy její provoz velmi draze. Proto město přistoupilo k její kompletní výměně, včetně potrubních rozvodů, zásobníků, čerpadel a dalších prvků. Nové jsou také mantinely, které jsou nyní bezpečnostní s nastavitelnou pružností.
0: Nejméně 7 lidí zemřelo u pobřeží severního Kypru poté, co se s nimi převrátila loď. Na palubě bylo téměř 270 cestujících a členů posádky. Po 23 lidech záchranáři stále pátrají. Informovali o tom tamní úřady. Soukromý trajekt směřoval ze severokyperského města Kyrenia do tureckého přístavu Tašudžu.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, od jeho západu přechodně až zataženo a na většině území déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu opět ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách naměříte kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka zelené vlny je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnešní díl věnujeme tématu, které je na první pohled viditelné, ale ve skutečnosti se odehrává hluboko uvnitř. Poruchám příjmu potravy. Nejde jen o jídlo, váhu nebo vzhled. Jde o vztah k sobě samým, o hodnotu, kterou si přisuzujeme, o tlak společnosti i o osobní příběhy, které si neseme. Uslyšíme příběh mladé ženy Kláry, která si prošla náročným obdobím spojeným s extrémním hubnutím, kontrolou jídla a ztrátou sebe sama. Dnes je na cestě uzdravení, ne jako hotový příběh, ale jako proces, který pokračuje. Společně s její psychoterapeutkou magistrou Janou Kastnerovou, psycholožkou z Hradce Králové, se zaměříme na akutní životní překážky a podíváme se, co se skrývá pod povrchem poruchy příjmu potravy, jakou pomoc tito lidé potřebují a proč je důležité mluvit o těchto tématech otevřeně. Nebude to příběh před a po, ale příběh cesty. Klára je dnes výživovou poradkyní. V cestě k uzdravení vás za celý tým, kam patří také Martina Coufalová, Alenka Čurdová, zdraví Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: na čase být.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Poruchy příjmu potravy často nevznikají kvůli jídlu samotnému. Jsou spíše jazykem, kterým tělo a psychika komunikují vnitřní bolest. Magistra Jana Kastnerová a Klára. Dvě ženy, které se mnou sedí ve studiu, k jedné patří titul psycholog a k té druhé statečná 24-letá mladá žena, která jde mluvit o své anorexii, protože chce pomoci druhým svým příběhem. Milé dámy, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ve skutečnosti ale budeme mluvit o něčem mnohem hlubším. O vztahu k sobě samým. O pocitu vlastní hodnoty. O tlaku, který si neseme často už od dětství. Milá Klárko, když se vrátíme úplně na začátek. Kdy jste si poprvé uvědomila, že máte problém s jídlem?
3: Asi nejintenzivněji to bylo v době, kdy jsem závodně tancovala. A už jsem nebyla schopná jeden den odzávodit a museli mě před závody odvízt domů. Moje tělo už nebylo schopné podat ten výkon, zvracela jsem a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už je něco špatně.
2: Jak vlastně vypadala vaše strava, váš jídelníček a vůbec váš vztah k jídlu?
3: Začínalo to nějakým postupným ubíráním jídla, až už jsem byla na úplném minimu, abych pokryla nějaký aspoň ten pocit v hlavě, že teda něco s ním, ale bylo toho strašně málo. Většinou to byly 3 jídla denně, trošičku rýže, trošičku brambor, trošku masa a primárně zelenina. Většinou to byla hrstka, co se vejde na dlaň.
2: Proč se to stalo?
3: Ze začátku byla ta motivace asi jenom zhubnout. Byl to vlastně přechod z 9. třídy na střední školu, kde jsem měla pocit, že chci jinak vypadat, chci se jinak cítit a spojila jsem se vlastně s výživovou poradkyní, začala jsem kontrolovaně hubnout. Pak se mi to ale zalíbilo, to, že ta kila ztrácím a tam to vlastně všechno začalo.
2: Řekl vám někdy někdo, že máte nadváhu? Nebo že jste silná, obézní? Co vás k tomu vedlo, že jste chtěla vypadat hezky a zrovna jste si vybrala kult krásy v té přílišné štíhlosti? Dřív se říkalo, vypadá jako twigy, že jo, paní magistro?
3: Ne, tohle se mi nestalo, ale byl to asi nějaký osobní chtíč. Já jsem vždycky na sebe byla hodně tvrdá, hodně přísná a byl to ten můj vlastní pohled sama na sebe, kdy jsem prostě chtěla splňovat nějaký pro mě v tu chvíli ideál krásy. Být co nejštíhlejší.
2: Z poruchy příjmu potravy, a za chvíli předám slovo velké odbornici paní magistře Kastnerové, souvisí i psychika člověka a možná i nějaká událost, která ho traumatizovala nebo traumatizuje. Co se stalo ve vašem případě?
3: Velkou roli určitě hraje to, že mě mamka vychovávala sama, že můj taťka od nás odešel už v době, než já jsem se narodila. To byl vlastně jeho první odchod, pak se k mamce vrátil a pak se to znovu všechno opakovalo a byl to nějaký pocit odmítnutí, který jsem v podstatě prožívala od té jedné z nejdůležitějších osob už prakticky od dětství. No.
2: Kolik vám bylo let, když odešel po druhé?
3: 4.
2: Vysvětlil vám to někdy, proč to udělal?
3: Vlastně nikdy. To až potom mamka, kdy prostě on měl nějaký svůj osobní příběh a na základě toho odešel, prostě taťka tu není a s tím se pracovalo.
2: Klára si, paní magistro, prošla mentální anorexií. O tom se spolu určitě budeme ještě bavit. Zajímají mě i terapeutické postupy. Jaké známé poruchy příjmu potravy?
4: Ono jich, dá se říct, i přibývá, ale do toho základu určitě počítáme mentální anorexii, potom je to bulimie. Často jsou už dneska zařazovaní do toho typy poruch příjmu potravy jako ortorexie, takže přehnané dodržování správnosti toho jídelníčku, aby to bylo všechno v pořádku, aby to bylo hodně zdravý. Potom jsou to různé obsese tím, aby jsme byli osvaleni, aby jsme vypadali dobře, takže zaměřenost na tu formu toho těla. Emoční přejídání, velmi častý fenomén, který vlastně je také velmi náročný psychicky, takže už se to dá zařadit mezi poruchu vlastně vztahu k jídlu a k sobě, nebo vůbec jako zvládání stresu neadekvátní. Já bych řekla, že ono není potřeba úplně vždycky jmenovat, dávat diagnózu a znát tu krabičku, kam člověk patří, ale spíš vnímat toho jednotlivce, jestli je to pro něho v pořádku, anebo je to pro něho problém.

0: Cesta k uzdravení.
1: Tady zaznělo, že Klára chtěla vypadat perfektně. Vybrala si tedy ten kult krásy v té velké štíhlosti, ale zároveň jsme se lehce dotkli toho, že byla opuštěna dokonce dvakrát svým vlastním otcem. Která z těch věcí, paní magistro, víc souvisí s poruchami příjmu potravy?
2: Poruchy příjmu potravy jsou rozhodně takové multidimenzionální. Nikdy to není jedna příčina. Dá se říct, že úplně u všech témat, které potkávám ve své praxi, to nikdy není A a B. Příčina důsledek, vždycky je to taková mozaika, je to velká alchymie, přichází na ten individuální příběh. A stejné je to i v případě poruch příjmu potravy. Takže určitě vždycky já vidím tam nějaké podhoubí v oblasti toho vývoje toho člověka, zejména dívek nebo žen. Takže nějaký psychologický vývoj dětství, puberta, vztah k ženskému tělu, k ženě, k matce. Někdy jsou to i ty vztahové konflikty mezi rodiči, kdy vlastně ta dívka nebo to dítě pozoruje, jak vlastně muž přistupuje k ženě. Jestli je výhodné být ženou, jestli je v pořádku být ženou, jestli je žena hodna lásky.

0: dospívajícího nebo vůbec toho dítěte. Potom je to samozřejmě společenský tlak, ideál krásy. Dneska jsou to dietní šílenosti, prostě jak máme správně jíst, je toho plný internet, takže nás to atakuje ze všech stran. Takže nejenom o tom, jak máme vypadat, ale jak máme se zdravě chovat ke svému tělu, jak moc máme sportovat, kolik je správně, jaký typ sportování a pohybu frčí zrovna. Jo? Takže se stáváme velmi často manipulováni těmi trendy. A pokud je tam podloží u toho člověka křehké, ten vztah k sobě není úplně stabilní, tak to může toho člověka velmi snadno zmást a svést na tu cestu. No.
1: Jak to, že se člověk třeba v případě mentální anorexie, kdy opravdu ztrácí váhu, cítí dobře?
0: My toho hodně vydržíme. On ten organismus je relativně dost nezdolný. A to je možná někdy naše nevýhoda. To je syndrom vyhoření, poruchy příjmu potravy. To jsou opravdu velmi náročné životní situace, kdy ten člověk jako projeví, jak je neskutečný držák, než nám dojde, že je zlé. A velmi často my vydržíme tak dlouho, až potom dojde k nějakému momentu zlomu. Přesně jak říkala Klárka. Jo, najednou se to úplně sesype, najednou prostě už člověk nemůže dál. A my vlastně nevnímáme ty signály toho těla ani té psychiky, že hele, něco se tady chystá. Jo, tohle to už není v pořádku. Já myslím, že velkou roli hraje právě ten pocit té kontroly, toho zvládání. Já sama musím, jo? Já sama můžu, já sama dokážu, já to mám pod kontrolou, je tam silná vůle. A co si budeme povídat, je to dneska provázané i s egem. My hrozně chceme být perfektní, tady se hraje stále na nějakou dokonalost. U nás žen je to nekonečný téma, v čem vše máme být dobré a my to chceme dokázat. A my na to dokonce i máme. My můžeme být bezvadní, jenže je to na jednoho člověka samozřejmě moc a pak dojde k tomu breakdownu. Takže já myslím, že je to jenom o tom úžasném organismu toho člověka, který ale my dokážeme i tím nastavením prostě destruovat ve finále.
2: Já jsem neměla pocit hladu, pocit chutí, protože jsem sladké vůbec nejedla. To tělo, přesně jak říkala tady Jana, tak se umí nádherně adaptovat. Takže mě v podstatě nedávalo signály hladu, signály sytosti. A tohle všechno mě vlastně došlo až v tu chvíli, kdy jsem něco nemohla.
1: A to byl ten sport?
2: Ano, přesně tak. A potom to ještě bylo, když jsme se na Velikonoce s rodinou fotili a já jsem potom viděla tu fotku. Tam jsem si všimla, že už je to opravdu něco, co není pěkný. A říkala jsem si, to je asi špatně. Pak jsem se šla vyfotit sama do zrcadla z boku a zjistila jsem, že jsem vlastně jenom rovná čára. Nemám prsa, nemám zadek, propadlý břicho, propadlý tváře a v tu chvíli jsem si říkala, že už to vlastně není pěkný.
1: To je úžasná sebereflexe, paní magistro,
0: je hustý, ano,
1: a to asi
0: tak.
1: Není tak časté.
0: Je to tak, toto je něco, co už je tam dobře. Ta sebereflexe u těch dívek, nebo ono se to může týkat i kluků nebo mužů, ale toto už je velký pokrok v tom nadhledu, protože velmi často stále ta dívka není dost štíhlá, někde je
1: schovává
0: špíček.
1: Schovává se do velkých mikin.
0: Přesně tak. Jo, takže tento moment byl za mě velmi důležitý. Jednak už nemůžu dělat to, co mám ráda. Za další obrovská podpora rodiny už v tu chvíli, protože i vlastně maminka se mi ozvala, když jsme začali s Klárkou spolupracovat. To je moc důležité, jak zareaguje ten svět. Výživová poradkyně zjistila, že má svoje limity, že narazila na strop a že už se jí to zvrtává, že to hubnutí už není v pořádku a ta výživová poradkyně mě znala. Ona se mi ozvala, jestli toto je teda dobrý, jestli bych mohla Klárku vzít. A já říkám, ano, je super, že jste identifikovala tu svoji hranici a že teda je potřeba to uchopit i z pohledu té psychoterapie. Probudit v té dívce ten puce bez záchovy, začít pracovat na tom vztahu k sobě, který je absolutně klíčový a nikoli ukazovat, toto je špatně, vypadáš hrozně, což se velmi často děje i od toho okolí. Tatínci, maminky, aniž by tušili, kolik zla můžou napáchat, co velmi přísné na ty dívky, tak už se najes, podívej se na sebe, jak vypadáš. A to je přesný opak, co ten člověk v tu chvíli potřebuje.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes o poruchách příjmu potravy s psycholožkou Janou Kastnerovou a svůj příběh o cestě k uzdravení nám přišla vyprávět mladá Klára. Je o osamocení a potřebě vypadat velice štíhle. Je to dívka, která si prošla mentální anorexií a stala se výživovou poradkyní. A mě to vede k otázce, paní magistro.
2: Jestli to zase není o té přílišné kontrole, co jíme. O té ortorexii.
3: Ano, vlastně, ortorexii. A to je něco, co může pěkně zakrývat určitou posedlost jídlem. Je to záminka možná někdy i stejně tak jako sport. Ale důležitý je, jestli ten člověk má nadhled a uvědomuje si, že to může takto být.
2: Myslím si, že to také hodně souvisí se sebeláskou. Máte se dneska ráda, Klárko?
4: Tahle otázka je vlastně hrozně složitá pro mě. Já myslím, že oproti tomu, co bylo dřív, už teď můžu s klidným srdcem říct, že ano, ale myslím si, že to pořád má jako nějaké hranice a pořád je na čem pracovat. Jinak ve výsledku asi jo, jsem ráda tam, kde jsem, jakou cestu jsem ušla a musím říct, že asi v některých ohledech jsem na to za sebe pyšná.
2: Paní magistro, jaké terapeutické postupy praktikujete?
3: Obvykle se na poruchy příjmu potravy velmi uvádí kognitivně behaviorální terapie, asi nejčastěji. A řekla bych, že tak, jak je to užitečné, tak to může být v něčem nedostatečné, a sice, že tam chybí ta hloubka. Takže já většinou chodím do toho dětství s mými klienty, s klientkami, protože tam je právě ta holčička, která někde strádala. Tam je ta holčička, která začala vnímat sebe zkresleně. Tam je ta holčička, která se odpojila od sebe, která se nemohla uvolnit a musela převzít tu kontrolu, musela být šikovná, vědomá, musela ochraňovat maminku. A my potřebujeme opečovat to svoje vnitřní dítě. A to je takový můj úkol, jako napojit se na sebe, domluvit se nad sebou, nad tím svým životem a říct mu ano. Potom samozřejmě můžou přicházet ty kognitivně behaviorální postupy, to znamená, teďka si to uvědomujeme a co s tím můžeme dělat, jaký může být první krok, druhý krok, to znamená převést to uvědomění do té akce, do té reality, do těch kroků, co se stane jinak.
2: Co bylo pro vás, Kláro, během terapie nejtěžší?
4: Ze začátku to asi bylo to uvědomění si, že jsem nemocná. Potom ta cesta jako taková, nebylo to jednoduché a nebylo to o tom, že bych se toho zbavila ze dne na den. Bylo to dlouhé, intenzivní a bylo potřeba na sobě pracovat ve všech směrech, nejenom čistě terapeuticky, ale i jako zdravotně a všechny věci s tím šly tak ruku v ruce, rozjíst se a všechno.
3: Vlastně součástí té terapie je rozhodně to, že když mám člověka, který má už nějaký kliničtější projev, to znamená, už to zasahuje do fyziologie těla, já také spolupracuji s lékaři, s psychiatry, pokud je to už vážnější, potřebuji vědět, že to tělo je v pořádku, nebo že ta fyziologie těla je pohlídaná odborníkem zase přes to tělo. Potřebujeme spolupracovat se nutričními terapeuty, vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dokážou pohlídat něco jako výživový protokol, v podstatě sestavit jídelníček tak, aby opravdu vyživil to tělo a aby byl v souladu i s tou diagnózou, to znamená, aby nám to ta dívka jedla vůbec. Takže ta spolupráce i těch odborníků, včetně rodiny, je za mě velmi důležitá. A pokud je ta dívka ještě součástí nějakého kolektivu, nějakého sportu, tak aby o tom věděli i například ti trenéři a trenérky, aby s náma také spolupracovali, aby jsme táhli za jeden provaz, aby jsme pro tu dívku nebo toho dotčeného člověka vytvořili ten tým, který mu s tím pomůže, protože toto často je něco, co se neúplně dobře dá zvládnout samo.
2: Vy máte teďka, Klárko, možnost něco vzkázat své rodině, která při vás stála.
4: Ráda bych jim poděkovala, protože vím, že to se mnou vůbec nebylo jednoduché, že to byla hodně náročná a složitá cesta. Oni nikdy se neotočili zády a vždycky tam stáli a snažili se udělat maximum pro to, abych byla zdravá, abych byla funkční a toho si nesmírně vážím a děkuji jim za to.
3: Chtěla bych říct, že jako všichni tak nějak děláme v tom životě různé chyby a nemůže to být nikdy dokonale ani výchova dětí, byť se snažíme sebe víc. Takže já vždycky říkám i těm klientům, nejdeme do minulosti hledat viníky, ale jdeme hledat příčiny, ty nitky, které nás dovedly až sem. A já se vždycky snažím i do té terapie zakomponovat vděčnost pro ty rodiče, že se snažili to dělat, co nejlíp to uměli. A já musím říct, že si vzpomínám na ten moment, i jak jsme pracovali na vztahu k tátovi. A pokud dneska Klárka po té době, a to víme, že tam byl distanc, že tam byl strach, obava z navázání toho kontaktu, kterou ve finále jsme zjistili, že měl i ten táta na druhé straně. Taky nevěděli, jak do toho nakročit. Tak když dneska Klára napíše zprávu tátovi, vlastně tati, já bych prostě potřebovala, abys tady pro mě teďka byl, já chci s tebou mluvit, tak táta v tu chvíli zareaguje a prostě je tam a vyslechne svoji dceru. A za mě je tohleto obrovský kus práce celého toho systému, protože tohleto není samozřejmost.
2: Dojemný závěr. Milá Klárko, děkuju, že jste přišla sdílet svůj příběh. Vím, že to není vždycky jednoduché vracet se takhle zpátky. O to víc si toho vážím.
4: Já děkuju za pozvání.
2: Paní magistro, vám děkuju za vaši práci a přístup.
3: Děkuju také, je to vlastně poslání, ale zároveň mám obrovskou pokoru ke každému příběhu, protože ta duše je křehká, umí ovládat i to tělo, jak sami zjišťujeme, i skrze tyto příběhy. A možná řekla bych, když už se nevíme poradit, nevíme kudy kam, tak ať kdokoliv je v blízkosti člověka, který by mohl mít poruchu příjmu potravy nebo vůbec k sobě a k té stravě přistupoval tímto způsobem, ať nás provází laskavost a láska. To je to léčivo, to tam chybělo a to je možné dodat kdykoliv i zpětně. Takže místo tlaku na přísnost, dát tu naději, že se tím dá projít a vyhledat ty správné lidi do toho týmu.
2: Děkuju.
3: Děkuju také.
2: A naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: lidském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Začínají Evropské dny židovské kultury, kdy má Maharal Yahrzeit a co nabídl Štetlfest. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Co má společného judaismus s láskou? To je otázka, kterou si letos položili organizátoři Evropských dnů židovské kultury. Ty se konají během podzimu po celé Evropě. Zvou k objevování různých podob lásky, od té romantické a rodinné až po lásku k tradici, komunitě, vědění a člověku jako takovému. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z Federace židovských obcí v České republice, která u nás akci koordinuje. Dobrý večer, proč organizátoři letos zvolili právě téma lásky?
2: Dobrý večer. Láska je velmi univerzální téma, kterému každý rozumí a každý si v něm může najít něco svého. Zároveň téma nabízí velké množství způsobů, jak ho představit, ať už od lásky partnerské a rodinné, přes lásku k tradici, hudbě, literatuře, po lásku k Bohu, komunitě nebo druhému člověku. A láska je téma, která dokáže spojit velmi rozdílné přístupy i různé generace.
1: Kdo vlastně Evropské dny židovské kultury na celém starém kontinentě organizuje?
2: Na evropské úrovni Evropské dny židovské kultury zastřešuje a koordinuje Evropská asociace na ochranu a podporu židovské kultury dědictví a v České republice je pak koordinátorem českého programu Federace židovských obcí, která se do projektu zapojuje už od roku 2003 a důležité je, že nejde o jeden festival na jednom místě. A do programu se po celé České republice zapojí židovské obce, synagogy, muzea, města, kulturní instituce a další organizace.
1: Co konkrétně je na programu v Česku?
2: Český program je poměrně pestrý a zahrnuje koncerty, přednášky, komentované prohlídky, výstavy a další kulturní akce. Do programu se zapojí také synagogy, která Federace židovských obcí spravuje v rámci projektu 10 vjezd. A v programu najdeme například koncerty v Polici u Jemnice nebo v synagoze v Úštěku, festival židovské kultury v Krnově, programy v Třebíči, Děčíně, Kolíně a na dalších místech. Z dalších akcí bych určitě ráda zmínila komentovanou prohlídku výstavy Burning Love, Izrael objektivem Karla Cudlína v Klausově synagoze v Praze. A velmi zajímavé mi přijde také zapojení mladé generace, protože v děčínské synagoze se v říjnu uskuteční výstava studentských fotografií na téma láska, kterou připravili studenti střední školy řemesel a služeb v Děčíně. A kompletní program v České republice najdete na webových stránkách Federace židovských obcí.
1: Evropské dny židovské kultury se konají od roku 1999, to už je skoro 30 let. Dá se nějak zhodnotit jejich přínos?
2: Určitě. Myslím, že za těch téměř 30 let se podařilo ukázat, že židovská kultura není jen otázkou historie a památek, ale je živou a různorodou součástí evropské kultury. Evropské dny navíc vytváří prostor pro setkávání, dialog a poznávání. Lidé mohou navštívit synagogy, výstavy, koncerty a objevit něco, co třeba dosud neznali. A právě v tom vidím jejich hlavní přínos, že přibluží židovskou kulturu lidem, kteří by se s ní jinak třeba vůbec nesetkali.
1: Říká projektová manažerka Federace židovských obcí Tereza Kotláriková. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer.
1: Slovo hora označuje v balkánských zemích lidový skupinový tanec a svou taneční horu měli i Židé. Zvlášť populární se stala po založení státu Izrael v jeho kibucnickém hnutí. Autorem hudby je izraelský skladatel Mark Lavry.

0: Jméno Maharal některým z vás možná nic neřekne, ale když uslyšíte Rabbi Lev, určitě budete vědět, že je řeč o legendárním tvůrci Golema. Jehuda Leva ben Becalel byl ale především učenec, pedagog a filozof. Působil jako vrchní moravský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín v Praze, kde roku 1609 zemřel. Na 31. srpna připadá jeho Yahrzeit, tedy den, kdy si jeho úmrtí připomínáme. Maharalovo učení už léta studuje vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Natáčela s ním Daniela Brůhová.
1: Zajímá mě, čím pražský Maharal zaujal rabína Karola Efraima Sidona.
2: Zaujal mě tím, že ta Tora je z hlediska literárního, já jsem vlastně literát. Je to úžasná věc. Něco, co je výjimečný v celé literatuře, je to vlastně jako poselství z dávné minulosti do budoucnosti. Jo. Celá ta Tora obsahuje poučení pro celý generace až po ten příchod Mesiáše. Ten výklad toho, to už je potom věcí každého učitele a pražský Maharal, bych řekl, je skutečně fantasticky upřený ke smyslu, co ta Tora a co ty Midraše, jaký mají smysl. I tím, bych řekl, je Maharal důležitý pro židovské myšlení a konec konců pro lidské myšlení.
1: Maharal byl také vynikajícím pedagogem, který ovlivnil nejen židovský svět.
2: Založil ješivu u Beit Midrash. Poté, co byl vrchním rabínem v Poznani, tak se zase vrátil zpátky jako vrchní rabín pražský a zemřel tady a proto je to pražský Maharal.
1: Důležitým spisem Maharala je modlitební sidur pražské obce.
2: Ten sidur pražský je jenom záminkou k tomu, aby tam byl pořízený výtah z komentářů pražského Maharala k jednotlivým modlitbám. Čili je evidentní, že ta modlitba pro ně hrála eminentní roli a taky jak ne. Ta modlitba to je otázka služby a projev lásky k Bohu. A taky i bych řekl postavení člověka jako takovýho vůči Bohu jako takovýmu. To je jedna z jeho základních premis, že ten člověk je závislý na svém stvořiteli, ergo z toho plynou i jeho povinnosti chválit toho, kdo ho stvořil. Že?
1: Řekněte, je známý pražský Maharal i za hranicemi Česka?
2: Už jenom v Izraeli patří k součásti výbavy nábožensky vzdělaných lidí. Když se řekne Maharal, tak to je úplně jasný a není to jenom Golem.
1: Zastavme se u Golema ve spojení s Maharalem.
2: Co já vím, tak se to slovo Golem objevuje jako v rámci citátu a vůbec ne v souvislosti se stvořením Golema, ale se stvořením člověka. Bůh nejdříve vzal prach, udělal z něho Golema, to znamená syrovou hmotu a z ní by potom už dělal další kroky ke stvoření člověka. Z těch jeho spisů nelze usuzovat na to, že by s tím Golemem měl, ale měl samozřejmě výbavu k tomu, aby se tím zabýval. Ten Golem je patří k té židovské tradici taky. On možná mnohem líp než dokoliv jiný věděl, jak je třeba to chápat.
0: Debka Hillel, tak izraelští skladatelé Ben Ze'ev a Efi Netzer nazvali svůj doprovod k tradičnímu kruhovému tanci.

0: Starobylý kabalistický rituál Goral Hagra se podle tradice vykonává jen ve chvílích nejvyšší nouze. Pomocí náhodně vybraného verše story má odhalit odpověď na palčivou otázku. Letošní Štetlfest uvedl poprvé v Česku stejnojmenou inscenaci, která vychází ze skutečné události. Krátce po vzniku státu Izrael rabín Arie Levin obřad provedl. Pomohl tak určit ostatky padlých vojáků jednotky Lamed He, která se marně pokusila doručit zásoby židovské osadě obklíčené arabskými bojovníky. Inscenaci přibližuje Martina Pouchlá.
1: Afghánistán? No. Ukraine? Yes. Soviet Union? Yes.
2: Listopad 1947. Valné shromáždění OSN přijalo plán na rozdělení Palestiny. Nesouhlas arabských států s rezolucí ale vedl k první arabsko-izraelské válce. Právě v této době se 35 bojovníků, zdravotníků a dalších lidí vydalo dopravit zásoby do odříznutých židovských osad. Cíle nedošly, protože všichni do jednoho byli zabiti. Až po válce, po roce a půl, bylo možné ostatky padlých důstojně pohřbít. Jenže bylo těžké určit, které ostatky patří kterému muži. A tehdy pomohl rabín Levin.
3: Byl to výjimečný rabín, který tento obřad uměl provést. Je to totiž rituál, který se v tajnosti předává z generace na generaci mezi jeruzalémskými učenci. Vykonal jej 11krát. Otevřel svitek Tóry a odpočítával verše. A 11krát verš obsahoval jméno nebo nějakou narážku na jméno jednoho z padlých vojáků. A výsledky jsou dodnes vyryté na jejich náhrobcích na vojenském hřbitově.
2: Vypráví příběh představení Goral Hagra režisér Yoav Michaeli. Příběh je důležitou součástí izraelské historie, ale také osobní historie samotného režiséra. Mezi padlými byl totiž jeho strýc. Inscenace je tak plná detailů, které jsou pro něj velmi osobní.
3: Například je tam scéna, ve které přijde voják a předá rodičům dopis. Sněží a potom se objeví označení ulice. A to je název ulice, kde bydleli můj dědeček a babička a kde se dozvěděli tu zprávu.
2: Yoav Michaeli se rozhodl téma uchopit po smrti svého otce.
3: Byl to velmi zakládající mýtus izraelské společnosti, mýtus odvahy, padlých vojáků, toho, že člověk udělá všechno pro splnění mise a také ideálů a mýtů, které jsou v izraelské společnosti přítomné dodnes. Můj otec tomu zasvětil celý svůj život, byl předsedou výboru pozůstalých rodičů, stavěl pomníky, vydával pamětní knihy, dělal to celý svůj život. A když zemřel, přemýšlel jsem, jak bych mohl pokračovat v jeho odkazu. A můj jazyk je divadlo, takže jsem to udělal jediným způsobem, který znám.
2: Představení hraje divadelní soubor z Fringe Theatre z Beerševy. Dokumentární záznamy doprovází projekce a tělesné herectví beze slov. Audiovizuální podívaná cestuje po různých koutech světa.
3: Například v Jižní Koreji se s tímto představením velmi silně ztotožnili, protože ve stejné době také prožívali válku a témata pozůstalých rodičů a padlých vojáků v nich velmi silně rezonují.
2: Hlavním poselstvím představení je podle autora touha po míru.
3: Izrael je v neustálém válečném stavu. Jsou období, kdy je války víc a období, kdy je více klidu, ale je to pokračující konflikt. A my se s tím musíme vypořádat, musíme ho ukončit. Musíme najít způsob, jak žít v míru a to je moje přesvědčení.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Židovská obec v Olomouci má od 23. srpna novou Tóru. Radostný průvod je za doprovodu živé klezmerové hudby vnesl od židovské brány do sídla židovské obce v Olomouci. Psali v Izraeli sofer Ze'ev Wachsberger, ale úplně poslední písmena se dopisovala přímo na místě. Americká nezisková organizace Sefaria, která provozuje největší bezplatnou online sbírku židovských textů a překladů na světě, nově zpřístupnila nástroj nazvaný knihovní asistent. S využitím umělé inteligence čerpá z téměř 390 milionů slov a usnadňuje orientaci v židovských textech 3000 letí. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na summitu NATO. Pacientka utrpěla při císařském řezu v pražské Bulovce popáleniny. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne, řekl to v rozhovoru na CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Vláda na červencový summit s prezidentem nepočítala. Do delegace ho nakonec zařadila kvůli předběžnému opatření ústavního soudu. Pacientka utrpěla v úterý 25. srpna při císařském řezu v pražské fakultní nemocnici Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost potvrdila. 24letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evistolejdy Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
2: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
0: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Ve Velvarech na Kladensku bude muzeum českých dobrovolných hasičů. Věnované bude i zakladateli tamního sboru Karlu Krónovi. Město chce výstavu otevřít na podzim ve staré hasičské zbrojnici. Tu dělníci přes léto opravovali. Vyměnili tam například okna, rozvody elektřiny a opravili omítky.
1: Sport.
0: Právě v těchto minutách začali fotbalisté Sparty a Slávie hrát první derby v nové ligové sezóně. Tým z Letné, který je dnes domácí v tabulce, ztrácí na celek z Edenu 2 body. Derby se letos hraje oproti minulým sezónám nezvykle brzy. Mluví o tom trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: Poprvé, když přišlo to vylosování, tak jsem si říkal, v hlavě jsem to nezažil vlastně nikdy takhle brzo. A na druhou stranu za tu sezónu se musíte utkat s každým doma venku a je v podstatě prostě úplně jedno, kdy se s ním potkáte, protože nám ta naše mentalita, to nastavení a ty ambice velej prostě každýho porazit.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá, naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna pozor, před sjezdem na Zruč nad Sázavou na 55. kilometru je ve stoupání nepojízdné auto. A na D1 pozor i na příjezdu do Brna z Vyškova u Holubic na 210. kilometru se dojíždí do kratší kolony a prudce se tam brzdí. Na D11 se vázne provoz u Poděbrad směrem do Prahy. Na 35. kilometru se popojíždí v omezení. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách je tu pořad Zámecké léto.
1: Zámecké léto.
4: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským.

0: Rodiče poslali do internátní školy v Alpách, do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. Jak. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové záhody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
0: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
0: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
0: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
0: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč, jako cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
0: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná.

0: když se teďka dívám na její fotografie a tak, a ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká, moje matka byla jako sošná, měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není. No. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
0: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí. Ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohle týče, že to celý přežila bez pindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
2: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, dnes nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako i trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadě, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
2: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych to mám tak rád, takový, mám takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mám tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
2: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě, i pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoli v moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal. Tak vás tu vítám.

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
3: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl takzvaný nový zámek.
4: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinské zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
3: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
4: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj. Tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
5: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
4: Zcela naprosto se, úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
5: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
4: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
5: Tak ať se sbírka rozšiřuje a dělá vám radost.
4: No to mě dělá.
3: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami. I proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
4: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
5: Aha.
4: Tak se dobře dívejte.
5: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
4: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
5: Fakt?
4: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, jak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno to, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále, co máme. No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Dalton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova. A dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hosti. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu ho každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků před derby pražských S. Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola US Open. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří mířili na derby se Spartou. To začalo ve 20 hodin. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
2: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muže jsme ztotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn pro přestupek.
0: Policie už předem označila zápas za rizikový a do bezpečnostních opatření nasadila stovky policistů, včetně těžkooděnců. Nové komunitní centrum by mělo být na sídlišti Petřiny v Praze 6. Odkup prostor za zhruba 11 milionů korun schválili zastupitelé městské části. V budově Atrium Petřiny by měla být dětská skupina a sdílená kancelář. Centrum by mohlo začít fungovat příští rok, říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS.
3: Podle návrhu by v jedné části mělo být vlastně workplace, pracovní místo, kam přijdete, kde si dáte kafe a můžete celý den pracovat a vlastně řeší otázku práce pro rodiče, kteří mají povinnost nebo nutnost hlídat děti, takže by vlastně v té druhé části toho prostoru vznikla dětská skupina.
0: Vedení kolínské radnice připravuje modernizaci semaforů na dalších třech křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu a měla by tak přispět k větší plynulosti dopravy. Město už vyhlásilo veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou přes 21 milionů korun. Nabídky očekává do poloviny září. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vypadla na US Open v prvním kole dvouhry. Rachimovové z Uzbekistánu podlehla ve dvou setech. Naopak Jiří Lehečka do druhého kola postoupil. Španěla Pabla Kareňa porazil 6-1, 7-6, 4-6 a 6-2 a může příště hrát s Tomášem Macháčem. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přeháňky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky a místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Poděbrady. Před omezením na 35. kilometru se dojíždí už jen do kratičké kolony. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy dejte pozor za sjezdem na Beroun Centrum. Na 17. kilometru je odstavené auto s defektem. Řidič mění kolo a kamiony mohou vybočovat. Na silnici 13 Chomutova do Mostu u Kamenného rybníku narazilo auto do svodidel. Na místě je policie, projíždí se jedním pruhem. Jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, to protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat, ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, který nemá žádný jméno, ale nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no Jarošku, prosím, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky zde pracoval do obory, do Lánu, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vášnivý střelec, já tomu zvěří. Mě myslivci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže hodím je párkrát, už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy dančí kýtu, a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový, řekněme, něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
2: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
1: Kolik dohromady tak váhově?
2: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každou upozorňuji, ne nějaký krabice.
1: Bude to víno červené?
2: No musí být červený.
1: Jaké bys doporučil?
2: Já mám nejradši Portugal.
1: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
2: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
1: Tak se do toho pustíme?
2: Jdeme na to.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
2: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou bez toho bílého, aby to zkrátka...
1: Už teď do toho základu?
2: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, vidíš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
1: Do jaké barvy děláme?
2: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
1: Vydusíme na tuk, jak se říká.
2: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
1: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
2: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A s cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
1: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
2: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
1: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
2: 10, jich tam může být, jo, takhle.
1: My jdeme na maso.
2: A ty jdeme na maso, jo.
1: Máme krásnou dančí kýtu.
2: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
1: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkáte, spojené.
2: Jako motýlek se tomu říká, ale...
1: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
2: A teď jdeme na tohle.
1: Na paličku. Jdeme naklepávat.
2: A jdeme na to, jo?
1: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
2: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
3: Pěkné, hezké, silné.
2: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu za 100 mrkvičů, jenom mám v tom základu. Mrkvičů na stranu dáme, ne, nakrájen takový žilinek, jo? Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
4: Černý muž pod bičem otrokáře, že jo?
2: Tak, tohle bychom měli takhle našistanit, jo? A půjdeme do toho balení.
1: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě, a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
2: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělský ptáče, když doma děláte.
1: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu, ty ne. Co děláš?
2: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
1: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
2: Ano, a dám to do vody. Do obyčejně, protože ta voda se nedostane k tomu masu vůbec, jo?
1: To znamená jako vařit do vody.
2: Tam přivedu do varu a stavu na 80.
1: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
2: Tak se to udělá, jo? Tady nesolíme nic, protože k tomu masu se nic nedostane, jo? Takže to je jenom vlastně v té vodě. A teď to necháme krásně dlouho vařit.

0: se vaří a jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
1: To maso je tak měkký, ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč, koňak, i to víno zároveň.
0: To tam musí být.
1: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
0: No.
1: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
0: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek, udělat jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
1: Držíš mu palce?
0: Já držím palce.
1: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kinu česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
0: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu, dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval sýry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené sýry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů, nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené sýry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené sýry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené sýry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovirok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě řekne. Jo? Takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, se tím jdu nakoupit a potom tak to společně uvaříme a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchař na světě, když odvře tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy teda nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě.
1: A pak to tím sádnem omašlovala a pak ještě buď povidla nebo jen tak naslano, no taková dobrota.
2: No,
1: já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý vdolky na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním. Jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak ta zjistěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký vdolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne. Protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co jsem neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky sním. Jo? Neměl jsem rád škraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu, prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuji, nashledanou.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo, a dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct: ne, ne, ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou. Ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přerovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. A pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Koupaliště v Česku mají letos úspěšnější sezónu než loni. Zítra bude oblačno až zataženo, místy déšť, pak polojasno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční i domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi Hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nechce stáhnout kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Na většinu koupališť v Česku přišlo letos více lidí než loni. Vyplývá to z údajů Asociace bazénu a saun. Nárůst zaznamenali třeba na koupalištích v Pražském Podolí nebo Mladé Boleslavi. Na počet návštěvníků má podle ředitele asociace Pavla Košnara vliv hlavně počasí.
3: Když bychom to konkrétně stáhli tý loňský sezóně, která byla úplně katastrofická, protože 70% venkovních koupališť skončilo v červených číslech, protože tam opravdu celý ten jeden měsíc vypad, protože byly dešťový počasí. Tak sezóna roku 2026, i přesto, že byly ty vedra, je ohodnocená s námi pozitivně.
2: Prodej pozemku na Vítězném náměstí Vysoké škole chemicko-technologické podpořili zastupitelé Prahy 6. Zhruba 320 metrů čtverečních má městská část ve správě od hlavního města. Cenu k prodeji teprve určí znalecký posudek. Univerzita chce využít pozemek na část své nové budovy. Ta má být součástí takzvaného čtvrtého kvadrantu náměstí, ve kterém bude mít prostory developer i městská část, říká místostarosta Prahy 6 Petr Prokop z Hnutí STAN.
4: Každý ten účastník tam bude moct stavět si ty svoje budovy a zároveň tam zůstane ten veřejný prostor, ta prodloužení ulice Technická, který právě vlastníme my, tak ten zůstane jako veřejný prostor a bude to vlastně průchod z Vítězného náměstí směrem do kampusu Davice.
2: Lodní neštěstí u severního Kypru nepřežilo nejméně 8 lidí. Informovali o tom tamní úřady s tím, že stále pohřešují 17 osob. Někteří ze zachráněných jsou v nemocnicích. Na palubě lodi bylo včetně posádky téměř 270 lidí. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by mezi nimi byli Češi, říká mluvčí rezortu Adam Čerge.
5: Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu v Čechách a na západě Moravy déšť nebo přehánky a teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra čekáme zprvu oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne srážky ustanou a nebe se protrhá. Naměříme 21 až 25 stupňů, na jihovýchodě a východě až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora z Bystřete za Obrataní. Leží tam na krajnici Srna po srážce s vozidlem. Projíždějící auta se vyhýbají. Na silnici 38 na výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Čáslav pracují silničáři na několika místech. Projíždí se kyvadlově a pokaždé se zdržíte do 5 minut. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
7: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
8: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
6: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
9: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
7: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
1: Laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Máte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konova keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Ale muzik je krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: Tchýně? víně, taky dobrý, ne?
8: No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? S tom... Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: To mi poradili tenkrát kluci v restauraci, ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
8: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Yeah.
8: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci. No to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpoje počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tam budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vám. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla a není to opravdu těsný.
7: No tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, se kouknou, co tady máme a... A babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, že jsi se zbláznila, ne, foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo. Ty madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: To
8: až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozdrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jdu na půl plynu.
8: Jo.
7: Vidíte, šetří se všude. Mm-hmm. I tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši ty vidíte tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. Mm-hmm. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a on je hotový.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, za ty tři madla.
8: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych rád, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte. No. Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaká nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte, bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených, šestičlená kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: Máte tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, jakový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně.
8: Ale
7: od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra. No. Jedině tadyhle ještě za 1 700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, no. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale Dane, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad, co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jakože byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No,
7: ale to šlo by to, tadyhle mi to podepište, to ano. Je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam, bezvadný. Ano, ano. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: tam, tam u nebeský bran.
1: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
3: To bylo tak, že vlastně, to takhle, moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil tý době už a byl taky nějak nemocný a tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb a řekla, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel jsem trošku pozděc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, a teďka, taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle, no, nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustra, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? To se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle.
1: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
4: Já myslel, jakou ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
5: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
4: A co jsem s váma měl dělat?
5: Co kdyby mě byl trefil šlák?
4: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
5: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
4: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
5: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
4: Neboj, máš to u mě.
5: No ty to máš u mě. Na tvůj druhý funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
4: Nejste, dvakrát paní.
6: Prosím.
4: Ať jsme baňatý.
1: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
7: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to

0: býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely. No a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
1: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči v vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
6: zahájí. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohrebe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bychom si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď chlapče pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď chlapče pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím. Mámo.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak očekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten malér s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: Co jste měl udělat před pohřbem?
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té rakve, tak jsem za sebou slyšela zázrak, zázrak. A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už to byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli si hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teď se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teď říkají, jestli nám maminku začal zdročit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní češila, ona a tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, bo, a to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní, a to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. A říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebo jste, to má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněni tím pivem tam, no a v tom vedru, tak chvilku jim měli jako z praku, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se. Jsi na pohřbu, Stepano. Nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřitelné. Tak takový všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Modličiči, že umřel, byl velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji ceničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová a nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především nebožtíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně.
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si ľahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik. Víte, bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
4: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
4: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
4: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
2: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
4: Služba! Chlapci!
2: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockový kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockový kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rockový kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za tím, co je. Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A opět na závěr celého krásného nedělního dne přichází pravidelný pořad jménem Noční linka a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste na příjmu našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím. Máme před sebou celé 2 hodiny společného potkávání se, povídání, tak se na vás budu moc těšit. No a dnes to bude téma skřivan nebo sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kde se cítíte nejlépe a plní energie? Brzy ráno nebo až odpoledne? Cítíte svůj osobní biorytmus a kdy jste si uvědomili, že potřebujete chodit brzy večer spát a brzy ráno vstávat? A nebo to máte prostě opačně? No a co na to říká vaše tělo a kondice? Jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte svůj vrozený biorytmus otočit. Asi všichni jsme slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany. Někdo na tohle rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy sami cítíme největší energii a prostě je nám dobře a velmi dobře víme, kdy přichází náš čas ospalosti a také únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Spíše ranní skřivani a nebo večerní a noční sovy? Promyslete a zastavte se na kus řeči se svými názory a zkušenostmi. Telefon k nám jako vždycky 731 800, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večerní čas a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod, jak jste určitě všichni poznali, Michal David a písnička Nenapovídej, no krátce po 23. hodině. Pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný večer, Helčo.
1: Zdravím všechny sovy, protože jiný lidi tě asi nevolají v tuhle tu dobu.
0: No, já nevím.
1: No většinou, že skřivaní chodí spát brzo.
0: Ano, ano, zjistíme.
1: No, já mám několik zážitků. Za prvé jsem opravdu už jako holka nemohla spát večer. Mm-hmm. Jednou jsem si chtěla dočíst knížku, tak jsem dokonce si vzala svíčku pod peřinu. No,
0: jak to dopadlo?
1: No, naštěstí jsem si to uvědomila rychle, takže jsem to zasla.
0: Jasně.
1: Ale stejně jsem neusnula. A naše maminka, když nás budila do školy, tak já jsem prostě do poslední chvíle, já jsem vylezla až ve 7:45. Mm-hmm. Měla jsem to asi 0,5 kilometru do školy.
0: Ano, ano.
1: To jsem uběhla a ještě jsem stačila si napsat úkol, který jsem samozřejmě doma nepsala. Jo.
0: Jo.
1: Takže, ale všude, kde jsem musela dělat třeba od 6 nebo od 7, tak jsem zásadně chodila pozdě.
0: Jo.
1: O 5 minut třeba, jo.
0: Ale zásadně prostě to tam bylo, jasně.
1: No a jednou se mi to vymstilo. Zbudila jsem se a teď jsem si říkala, Ježišmarja, kolik je hodin, budík jsem neslyšela, to jsem dělala v ČKD ve Vysočanech. Mm-hmm. Tak jsem se oblíkla, když jsem letěla a říkám, Ježišmarja, to jede pár lidí v tramvaji, to už jsou všichni v práci, no to bude malé, jo. A projdu vrátnici a kouknu na hodiny a ono bylo teprve 5.
0: No. Jej, no vidíš to, jak si takhle no, náhodou přišla extrémně brzo.
1: No a pak zase jiný extrém, když jsem dělala v nemocnici na Bulovce, tak jsem sloužila každou druhou sobotu neděli. A mě nic jiného nezbudilo než telefon. No a tak zvonil telefon, že jo, tak to vemu a říkám, tyjo, drako, a co se děje? Helčo, je 8 hodin. Já jsem říkal, no a co má být? No od 6 seš v práci, ne? Takže jsem pak měla domluvíno s vrátnýma, že když budu sloužit, tak mě ráno budou budit telefonem, protože jinak bych neto. No. Ale moje děti, ano, kdyby se nenaučili vstávat sami, tak ano, by byly negramotní.
0: Jo.
1: Vždycky kladáště maminka zbudí. Hrozný. Hrozný. A je to prostě, ať dělám, co dělám.
0: Tak to tam je.
1: Večer prostě nemůžu spát a nejlíp se mi spí tak kolem té 9. hodiny, jo, dopoledne 8-9.
0: Ano, ano.
1: No taky se mi povede, že stanu v poledne, ale tak jako důchodce.
0: Tak přehozený režim je přehozený režim, s tím se nikdy
1: není. Ne, to není přehozený, to prostě já usnu někdy ve 2-3 ráno,
0: ano,
1: a to beru prášek na spaní, ale stejně neusnu až v určitou dobu,
0: ano,
1: takže v těch 8-9 je to nejlepší spaní, protože spím teprve 6-7 hodin,
0: ano,
1: jo. A nejvíc trpím v nemocnici, když všechny ty babky jdou spát ve 8, nemůžeš se ani pustit televizi, protože by to rušilo.
0: Ano, ano, ano.
1: A ráno v 5 hodin oni nejenom, že jdou čůrat, ale oni si perou, oni se sprchujou, jo, a v 6 hodin, když už je rušno v nemocnici a mě zbudí samozřejmě v těch 5, tak oni se jdou dospat, mrchy. Jo. Já bych je zabrala. No. Já si kvůli tomu platím nemocnici nad standard, abych byla sama na pokoji.
0: Jo, aby si se dospala ve svém režimu, tak jak ti to vyhovuje. Rozumím.
1: No tak oni mě zbudí sestřičky stejně, že jo, ráno.
0: Ano.
1: Ale prostě večer si můžu koukat na tu televizi a usnu si kolem té půlnoci. Takže když mě párkrát nachytali, že ve 2, ve 3 bloudím po chodbách, tak už mi to přestali potom i vyčítat, protože prostě s tím nic nenadělám.
0: Ano, ano, ano.
1: Já se nepřinutím usnout 8 a ráno teda pro mě je to mor. A až bude dneska půlnoc,
0: no,
1: což bude za chvilku,
0: ano,
1: tak mě bude přesně 80.
0: Pánečku, no tak to přeju hlavně hodně zdraví, energie, radosti a vůbec všeho dobrého, ať se ti vede, Helčo.
1: slavím. A možná, že to je tím, že jsem se narodila o půlnoc, co vše moje děti se narodily v obě kolem 3 ráno a ty vstávají normálně, no. Je to, hele, 5 dětí nás je a nikdo s tím nemá problémy, jenom já.
0: Jenom ty. A cítíš i večer takovou tu větší energii, než třeba dopoledne a tak, nebo odpoledne větší energii, než dopoledne?
1: No hele, já jsem dělala s nějakou Maroš, dělali jsme od 7 hodin na Volovce v té nemocnici a ona mi třeba něco říkala, jo, a já jsem jí nevnímala. A ona pak do mě strčila a říkala, promiň, já jsem zapomněla, že ještě není 10.
0: Jo, rozumím,
1: já
0: ano.
1: Já jsem sice pracovala, ale byla jsem tak v nějakým tom zpomaleným režimu, že jsem ještě napůl spala a až po té 10. hodině a nejlíp jsem byla výkonná vlastně na odpolední.
0: Na odpolední směny. No prosím, tak to byl takový opravdu začátek ze života o tom, jak to je a jak asi úplně člověk se vším nemůže bojovat a nemůže se předělat, protože to jsou zkrátka dary z hůry, jak se říká. Helčo, každopádně děkuju moc krát, přeju i zdravý spánek, samozřejmě k těm narozeninám, protože to je velmi důležité. Ta věc a moc si to hezky užij a děkuju za návštěvu.
1: Já taky a zdravím Zuzku.
0: Ráda vyřizuju společně s tebou. Děkuju, ahoj, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožora je skupina Elána, jedna filmová, známá to velmi, velmi písnička od skupiny Elán, Voda, čo ma drží nad vodou. No a během písničky se k nám z Moravy dovolala paní Liduška. Hezký večer, Liduško.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak povězte, co vy jste, Skřivan nebo Sova? Jak to máte na Moravě u vás?
1: No, já budu na staré kolena Sova.
0: Aha.
1: Já v noci čumím na bedu.
0: Jo, ponocujete
1: do
0: takhle.
1: Do rána. No tak co může dělat? Starší ženská v důchodě, že jo?
0: Mhm.
1: Přes den, když si dám dobrý obídek, že jo?
0: Mhm.
1: Tak si ráda zdřívnu, když dopiju kafe a smrtvá.
0: No, je, co by ne?
1: A budím a šaškuju celý den.
0: Ano, ano.
1: No, tak nemůžu večer snout, tak si rohnu televizi, to je nejlepší let.
0: Mm-hmm.
1: Bez prášku, ne, na co, já si rohnu televizi a musím odpít.
0: Liduška, vy jste řekla v úvodu, že na starý kolena budete Sova a vy jste dříve jako v průběhu celého třeba svého aktivního pracovního života, tak jste byla spíš Skřivan?
1: No tak ani ne, protože já jsem dělala dlouho ve svitu,
0: mm-hmm.
1: takže jsme s manželem stávali poměrně brzo, 5 hodin.
0: Mm-hmm.
1: No ale to jsem vám chtěla říct, že jak paní tam vykládala, jak to poplesla 5 hodiny, tak manžel taky mě vyprávěl, že on byl nějak nemocný,
0: mm-hmm.
1: a spal to taky ráno, teda usnul v poledne, jo, mm-hmm. chodil na šef a usnul.
0: Ano.
1: A teď se zbudil a bylo 6 večer.
0: Jo.
1: A on měl za to, že je 6 ráno.
0: A vyrazil.
1: Tak si mašinoval do práce. A vrátně na něho kouká a říká, co tu děláš, prosím tě? Když je 6 hodin večer.
0: Jo.
1: A on to nemohl. No, tma ještě, já nevím, jestli to bylo asi v jimně. Jo. Tma.
0: Ano, ano,
1: no,
0: ano.
1: Tak co, no, tak dal tam zpátečku a šel na internet spát. No a když mě vykládal, že jedné paní se podařilo, tak ji podpíchala do práce a už tak mladá a měla sklerózu, to bylo taky divně, tak se rychle oblíkala, hodila na sebe kabát a až přešla vrátnicu, jako už všechno v pořádku, se přišla na šatnu a vyšlíká kabáva zjistila, že nemá sukni, jenom kombine.
0: Jo.
1: No, takže to je ale grafce, no. Takže já na staré kolena vám říkám, musím nám nejradši a nejít televize a budím se ráno pravidelně 5 hodin.
0: V 5 hodin.
1: A už nezaberu.
0: Jo, tak vy máte tak od každýho kousek, že jo? I od Týsovy.
1: Ano, pak se doháním přes den. No.
0: Ano, i od toho Skřivana. Dobře, Liduško, tak vám moc děkuju a přeju vám hezké dny a taky kvalitní
1: nemáte
0: spánek.
1: Rád, já vám taky děkuju. Za krásné večery.
0: Děkujeme za přízeň. Děkujeme. Mm-hmm.
1: Dobře.
0: Tak
1: mějte
0: jo.
1: Se hezky
0: taky.
1: A nashledanou.
0: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Hana Zagorová písničku Já chtěla jsem ti báseň psát. A krátce před 11:30 pozdravíme Františka na Moravu do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, já taky přeju krásný večer u rozhlasu.
0: Děkuju.
1: A přeju posluchačům naší linky, pěkný pocit.
0: Tak Františku, co vy, Skřivan nebo Sova?
1: No, tak já to řeknu a musí ho posluchači posoudit, co to je, jak to je.
0: Dobře.
1: No, jo, tak dívejte se, já to mám s tím spaním takový zajímavý, protože poslouchám tu noční linku do jedny.
0: Ano.
1: A padl spad, že, ale já usnu hned, ale musím mít třeba promyšlené postup práce na druhý den, to musí být všechno hotový, jo, a promyšlený, a teď se musím v té posteli uvolnit, nesmím třeba usínat, když mám zapnutý pěstě nebo nějaký starosti, prostě já se dokážu uvolnit a spím, A jsou třeba ráno, mi říká manželka, slyšel jsi tu bouřku nejakou, já říkám, vůbec se nic neslyšel, já
0: spím,
1: já když spím, tak nic neposlouchám, jo? Tak,
0: ano,
1: tak,
0: dobře děláte, když spát, tak spát.
1: Tak, ale co se mě kolikrát stane, že breptám ve spaní?
0: Jo, anebo, to vám říkají vaši blízcí.
1: No, to manželka mě potom nějak zpovídá, co a kde a jak, jo, a to ani neprozradím, ani bez pánku, ale co se mě stává, že buď to s ní tahám její podušku, tu přikrývku, anebo na ní zase házím svoju přikrývku, jo, jako se mě taky stále, že ona mě si říká, co děláš, no, a tak to je tak. Ale teďkom třeba když v zimě, když děláme tu zimní údržbu,
0: no
1: tak tam teda to mám pořád takový napnutý všechno, to se probouzím o 3, o 4, o 3:30,
0: a
1: jdu ven, kontroluji, jaký je stav vozovek, jo, abych buď to už věl a budil chlapi, jo, tak to já takhle sám mám brzo. A když já jako s ničím nejezdím, tak si jdu chvíli sednout za chlapama do hospody a tam teda to na mě jde. Tam začnu hlavou blátit do stolu, jo, jak usínám, jo, tak mi ta hlava.
0: Jasně.
1: Ze strany na stranu, chlapi mě vždycky říkají, když si tady lehni, jak si budu si zimní, jo.
0: No jo, ale chtělo by to nějaký odpočinek takovej trošku mezi akcema.
1: Ale tak to tak,
0: akcema.
1: Ale to snad už to nebude, protože už jsem to odřekl, takže možná se myslím, jako jo. No, nikdy třeba v soboty, neděle nevydržím spát maximálně o hodinu, do sedmi,
0: no, jak spím,
1: do osmi nebo to. Tak to už není ono, aj to ležení dlouho, to tělo nesnáší, jo, to by potom bolí odláda nebo něco, jo.
0: Rozumím.
1: Ale jak stanu, tak to rozhejbu, rozchodím to zase, jo.
0: Aha.
1: No, tady se mi aj uvěděla, že jsem hlavou buchl, měli jsme nějaký koláčky posypaný, nebo to byla, ne, to byl nákyp, myslím, že byl nákyp, bylo to posypaný kakaem, nebo co. No a já jsem párkrát vypadla hlava do toho taliska. přišla dcerka Jana do toho a říká, taťko, co se ti prosím tě stalo?
0: Jo.
1: Já říkám, co by se mě mělo stát? Tak jsem se podíval do zrcadla, já jsem měl celý čeho od kaká. Jako, jo.
0: Jo, rozumím.
1: To vypadalo, jak zasklá krev, to vypadalo, jo. No. Takže takhle to jsou ty moje, to spaní, no tak říkám, to musí ho poslouchat. A třeba z začátku, když jsem začal tu noční linku taky poslouchat, a dělali jsme v Brně, stavili jsme tam panu Slabákovi barák, tak jsem za jízdy, jsem kolikrát klimbal,
0: jasně,
1: jo.
0: Jasně, jasně.
1: Projížděli jsme Vojkovice a najednou slyším chlapi, jak zatovali, šepe pozor. A já jsem brkl, bo brník, jo, kolem, jenom jsem brkl.
0: Jo, jo.
1: No.

0: Jo, tak to byly ty začátky, když jsem začal prostě taky tady poslouchat tu noční linku, no. Ale teď už to snáším dobře, už mě to nevadí, jo.
1: Tak to je dobře. Tak,
0: no, ale já umím rychle spát, já se vyspím, jo. Já říkám, já umím rychle spát a tím pádem se teda vyspím vždycky, jako,
1: tak to
0: jo.
1: Tak to je dobře,
0: no,
1: že tak máte dostatek spánku. Takže vy jste od každého tak kus, jak to tak pozorně poslouchám.
0: No, tak musí od ty posluchači poslouchat, co jsou, jestli
1: kam,
0: křiva, nebo
1: kam vás vlastně zařadit. Jo. Dobře. No. Tak Františku, moc vám děkuju, jinak přeju samozřejmě hezký zbytek nedělního večera. Vydařený celý příští týden a budu se zase těšit na slyšenou v noční lince. Mějte se hezky, děkuju.
0: Taky děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Hrál. No a teď máme na telefonu Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás taky. Halo,
1: já,
0: halo, halo.
1: Zdravím.
0: Slyšíme?
1: No, jsem tady, ano.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Slyšíme se.
0: Ano, výborně. Tak ještě jednou hezký večer, tak co vy? Ráno nebo večer?
1: tak co pak, to není jasné, když se bavíme v jednu hodinu v noci spolu třeba?
0: No tak, trošku něco z toho vyplývá, to je pravda, ale někdo, jak tady slyšíme, to má takové nakombinované, někomu to nevyhovuje, chtěl by být přesně to opačné, co není, pere se s tím celý život, jak pak vy to máte tedy?
1: Já to mám tak, že jsem Sovák, teda Sovák, Sova. Pan Sovák by se asi rozštílil na mě.
0: Ne.
1: Takže já vydržím opravdu dlouho. Já třeba chodím o půl jedné v jednu hodinu ještě ze všem po Kopřivnici. Já jsem si říkal, že uzavřu nějakou smlouvu s městskou policií, že se stanu takovým pomocníkem, protože oni, neříkám, že spí, ale prostě, že chodím a prostě mám takový přehled, co se tady děje. Vlastně se neděje nic, protože jsem většinou na těch ulicích sám. Potom mám takový zlozvyk, já nevím, jak to jinak nazvat. Lehnu do postele, vezmu si třeba mobila nebo tablet.
0: Ano.
1: A čtu.
0: Ano.
1: A teď se probudím třeba za 3 hodiny a mám tablet v ruce, brýle na nose, světlo mě svítí a prostě nehnu se, ležím tak, jak jsem se položil, tak se prostě nehnu celou noc, opravdu.
0: Jo.
1: Tady v tom, to jsem říkal, kdybych si před spaním položil na hrníček s vodou, tak ráno to tam najdu.
0: No tak, to máte opravdu dokonalé usínání a dokonale takový tvrdý spánek asi, když zaberete.
1: V poslední době jsem byl takový utahaný, protože jsem doháněl resty ze včelama, krmení, léčení a všechno. Potom kolem baráku byla spousta práce a to, takže jsem opravdu byl unavený a třeba se mi stalo, že jsem sedl na kraj postele, natáhl jsem se přes tu postel, chtěl jsem, teda připojil jsem si mobil na nabíječku a jak jsem byl nahnutý na toho postele, opřel jsem se rukou o polštář a ráno jsem se tak probudil. Ani jsem se nenatáhl do té postele, prostě jak jsem byl napříč té postele, jak jsem se probudil ráno. To je to takový. A zkoušel jsem, ale jako třeba mě říkají, že bych měl zbat víc, já spím třeba těch 5 hodin asi, nebo tak nějak.
0: Ano, ano, ano.
1: Říká se, že bys měl spát až 8 hodin. Já jsem to zkoušel, šel jsem spát třeba v 9 nebo v 10.
0: No.
1: Jenom, že se zbudím ve 3 hodiny. A už mi to šrotuje, co budu dělat, jak budu dělat, kde budu dělat, co.
0: Jasně.
1: Takže stejně ten spánek nevydržím prostě. Takže takový ten zvyk nebo návyk po té půlnoci lehnout, tak to je prostě, no vydržím do těch 6 asi. Potom se probudím, zase si vezmu mobil, asi něco není, nějaké zprávy si přečtu nebo něco, pustím rádio nějaké.
0: Ano, ano, ano.
1: Přepínat ze stanice na stanici, když tam je něco zajímavého, zkusím tam zavolat, povykladám s moderátorem a tak dále, a tak dále. Takže Sova opravdu na plný úvazek.
0: No a ještě vlastně i s tím, že vám stačí relativně málo spánku, málo hodin, že jo? To máte takové.
1: Tak jako, jak říkal František, třeba při obědě někdy se mi stane, že prostě kdybych měl horkou polivku, tam mám hlavu v té polivce, jo, ale že prostě, jak se říká, člověk se zaklimne nebo ztratí se na těch 20 minut, na tu půl hodinku přes ten den, aby prostě doplnil to, co mu v noci chybělo. Ale jak opravdu zkoušel jsem to jít spát dřív a nestalo to za nic. Stejně to nesplnilo.
0: Takže za vás vlastně doporučujete asi to přijmout tak, jak to je a nebojovat vlastně, co s tím jiného?
1: Jasně. Jako třeba dneska už koordinátor, ten můj space, jak se s ním chodím po venku, tak se na mě dívala, bylo kolik 11 hodin pryč.
0: Ano.
1: Dívala se na mě, jestli půjdem, nepůjdem, tak jsem s tím bojoval, že bych zašel ještě na jedno noční pivečko, ale ano, pak, ano. Pak jsem říkal, ne, dneska ne, tak už jsem skoro natažený v posteli.
0: No, tak přijde spánek brzo dneska.
1: No, asi přijde, dneska to prostě překonám sám sebe, ale zase mám strach, aby se nezbudil ve 4-5.
0: Jo.
1: Ale ne, budu se snažit opravdu aspoň do těch 6 hodin.
0: Tak přeju aspoň výživných 6-7 hodin pro tělo.
1: A jak říkal František, já spím taky rychle. Takže já spím rychle a prostě vydatně.
0: To je dobře, to je zase tahle vlastnost, já myslím, je obdivuhodná a pěkná, že ten spánek není takovej polovičatý a že je opravdu takovej ten zdravej, vydatný.
1: Rychle usnu, rychle spím, rychle se zbudím.
0: Dobře, tak Oline, moc vám děkuji a přeju klidnou noc a zdravý spánek. Mějte se hezky.
1: Mějte se moc krásně, taky přeji vám taky dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A s ní také David Dale, no a duet Budu tu stát. No a na telefonu právě teď můžeme pozdravit pana Hynka na Vysočinu. Krásný pozdní večer, Hynku.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Moc děkuju.
1: A to je téma spaní, nespaní, to je nádhera.
0: No, spíš, abych to upřesnila, skřivan nebo sova. A s tím souvisí spaní, nespaní, ano.
1: No, já jsem si vzpomněl na jednu, no, na dvě příhody a jednu řeknu teďkom. Uh-huh. A to v době, když jsem ještě jezdil na své 250 za svojí milou Janou a prostě přijel jsem k ním, samozřejmě noc nás nijak nebránila, seděli jsme na dvoře, počítali jsme hvězdičky a tak dále, jak se to říká. No a ráno jsem krátce zaspal a mazal jsem zpátky do práce, do Třebíče.
0: Jo, jo.
1: No a jako moc jsem to nenaspal, to je pravda. Uh-huh. Do práce tam jsem si odsloužil svoji ranní šichtu a že se vypravím domů zase do Naloučan a tím pádem jsem sedl na tu motorku, jenže stala se mě na ní porucha, nebudu to popisovat, co to bylo, ale prostě dali se zařadit jenom rychlosti 1 a 2. Mm-hmm. To znamená, já jsem naprosto pomalu a tím pádem moc jsem to nenaspal, takže ta klíma ta na mě šla. A tak já jsem jel Třebíč, pak jsem přijel do Vladislavy, byla taková pěkná rovinka. A tak já jsem si to tak jel jsem na té motorce a najednou jsem zaklímbnul a asi dost dlouho, protože mě probudilo až den cnutí.
0: Jo.
1: A to bylo na levé straně, byla udělaná takový rigol z tvárnic betonových. Prostě takový járek. Uh-huh. A já jsem jel po té levé straně v tom příkopu de facto a to, jak jsem do něho najel, tak to mě zbudilo.
0: Jasně.
1: Měl jsem kliku, protože po pravé ruce byla řeka. Uh-huh. A tam zase bylo zábradlí, prostě podařilo se to, že jsem se probral. Od té doby se mě už teda opravdu nechtělo spát. No a měl jsem zase na tu svoji klasickou pravou stranu, s hodou okolností tam absolutně nikde nic nejelo, tak jsem měl obrovskou kliku a pokračoval jsem až do Naloučan a tam jsme to potom spravili.
0: Jo. Takže jsem ráda, že to relativně dobře dopadlo, nicméně patříte spíše teda mezi skřivany nebo sovy, to jsem pořád z vás ještě nedostala. Hynku.
1: No tak já vzhledem k tomu, že jsem povoláním číšník.
0: Jo, tak máte večery zcela určitě obsazené pracovně.
1: Odpoledne večer prostě chodit spát o půlnoci nebyl problém. A později, že? Takže spíš ta sova.
0: Spíš ta sova. A přišlo to přirozenou cestou, nebo máte pocit, že jste se to díky své profesi musel naučit?
1: Já si myslím, že to bylo z té profese.
0: Z té profese,
1: Já ten začátek, jednak to vyučení, potom to zaměstnání, ty první roky jsem s tom pracoval, takže to mě, a určitě mě to naučilo tady to a přetrvává to dá se i do dneška. Takže jako tak, jak vidíte, že taky jsem posluchačem i přispěvatelem.
0: Noční linky, ano.
1: Takže většinou čekám, až proběhne noční linka a pak ulehnu a nějakým způsobem se donutím, abych usnul. Někdy se mi to přečkám ještě další hodinu Českého rozhlasu Brno. A
0: Jo, takže jste s námi pravidelně, tak to jsem ráda samozřejmě.
1: Jedna příhoda a druhá jsem potom popustil tady to zaměstnání a stále se mě hasič z povolání. A sloužíval jsem na dispečinku, kde se musela držet samozřejmě bdělost, ale tehdy ještě se sloužívalo 24 hodinové směny. Mm-hmm. Jenže my jsme to měli tehdy dovolený tak, že vlastně jsme 6 hodin měli povolený spaní a 18 hodin jsme měli zaplacený jako normální šicht. Museli být samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: A, ale v tom zase bylo další to, že jsem musel do pár, to bylo to tuším 20 vteřin, jsem měl na zvednutí telefonu a plné svěžesti ohlásit se tady a tak dále, prostě tady záchranná stanice hasička a být naprosto fit, protože současně s tím zazvoněním se spouštěl magnetofon. A tam bylo vždycky k poslechnutí, jak jsem reagoval, za jak dlouho jsem reagoval a takhle.
0: Jasně.
1: Takže to bylo navázané jedno na druhý. No a pochopitelně odpoledne to nebyl takový problém a stalo se mně, musím říct, že opakovaně, že odpoledne, když jsem už si myslel, že šéf tam není, jsem prostě tak nějak poklimbával za stolem na křesle, ale prostě on najednou šel a oknem z garáže mě uviděl, vrátil se zpátky k veliteli směny a povídá, tak podívej se, jinak tamhle pozřímává statečně, takže dávám ti na vyřešení dvě možnosti. Buď to...
0: Prosím, pane Henku, už jenom velmi stručně na závěr, jo?
1: Buď to bude vyhozen, anebo půjde do spánkový laboratoře.
0: Jo, dobře.
1: Zvolil tu spánkovou laboratoř, absolvoval jsem ji.
0: A dozvěděl jste se více. A pane Henku, musím poděkovat, uděláme tečku. Děkuju moc krát, jinak ať se vám daří a popřeju vám samozřejmě krásné noci a zdravý spánek. Mějte se hezky, opatrujte se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Dalibor Janda a písnička Hurikán. Blížíme se k půlnoci a to poměrně velmi svěžným tempem. Pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezký večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak co nám prozradíte na sebe?
1: Tak u mě naprosto zásadní roli nehraje, jestli je ráno, večer nebo odpoledne, ale počasí vysvětlím. Když je vedro, tak spím, ale ne protože bych chtěl spát, ale protože mě to vedro vyčerpává. Jednak je menší příjem energie, to znamená, že málo jim.
0: Mm-hmm.
1: A tím pádem nemám žádnou energii a spím. Když se díváte na filmy o přírodě, tak zvířata v Africe to mají podobně. Většinou takový ty šelmy lovijou až je večer, protože přes den nemají žádnou energii, protože tam třeba 40-50 stupňů a podobně.
0: Mm-hmm.
1: Takže já toto takhle mám. A když je venku jakože po dešti, tak já se najím, potom si lehnu, načerpám energii a pak jsou nabité jak patron.
0: Jo.
1: Jo. Takže u mě hraje naprosto zásadní roli to počasí.
0: No ale tak přeci třeba jenom třeba cítíte, jestli máte, když je takové běžné, průměrné, normální počasí, ne nějaké extrémní, ne nějaká extrémní horka nebo extrémní zima, tak cítíte asi, kdy u sebe, kdy máte největší energii, nebo kdy vás práce těší, kdy vám jde dobře od ruky a tak, ne? Nebo to se neděje u vás?
1: No mně to tak, že záleží, kolik přijmu energie, protože čím je větší příjem, tak tím musí být větší výdej. To je právě to, že když je chladněš, tak já se víc najím a tím pádem mám víc energie.
0: Mm-hmm. Dobře, ale tak kdy se vám lépe usíná? Pozdě večer nebo brzo večer?
1: No většinou, když jako je to teplo a pak přijde dešť a je úplně jiný vzduch, než když je takový to dusno a práší se.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale chtěl jsem říct ještě jednu věc, já jsem teda vyučený zámečník a řeknu to krátce.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A to znamená, že někdy dělám s ručněma nářadím a někdy dělám na strojích. A to vedro, když je, tak to je nebezpečná kombinace, když dělám na nějakým stroju, třeba dneska doma v dílně, jsem řezal na círku. A kdyby bylo to vedro, tak já si netroufnu, protože já jsem z toho vedra vyčerpanej.
0: Jo.
1: A tam stačí, když se na vteřinu zamyslíte a máte prsty v čudu, jo? Ta církula to prostě udělá bzum a je to, jo. A nebo to sami platí třeba u brusek, jo? Když dělám něco s bruskama na hoblovce, cokoliv. Jo? Prostě, když dělám na strojích, tak je dobrý, když není teplo, jo? Protože pak je větší riziko, že můžu mít nějaké třeba menší úraz nebo i těžký úraz. Záleží, jak tam tu ruku strčím do toho stroje.
0: Jasně, jasně.
1: No a jinak, jenom to chci říct, tak vám chci poděkovat. Včera to bylo taky nepříjemné, jako sice jsem se dovolal, v půlce se přerušilo spojení, to podstatně jsem řekl.
0: Tak to se někdy stane, no.
1: No, to se stane víc lidí. Hmm. No a teď to zkrátím. Chtěl bych pozdravat paní Ludmilu z Brna, potom Olina, potom včelaře, ještě paní Vlastičku, no zkrátka všechny linkaře.
0: Mm-hmm.
1: Moc vám děkuju, že jste mě vzala teda, protože to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a to je asi tak všecko, ale když je vedro, tak radši nedělat nic na strojích, protože to je pak riziko, že si můžu vřezat prsty, ani nebudu vědět. Jo.
0: Dobře, tak Roberte.
1: Tak nevolal, kdybych neměl na ruce prsty.
0: Ano,
1: to je všecko,
0: moc vám děkuju, přeju vám krásnou noc a dávejte na sebe pozor. Dobrou noc, naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou Sen od skupiny Lucie jsme se přehoupli do nového dne a právě začíná poslední srpnový den roku 2026, poslední prázdninový den pro rok 2026. Teď už je to definitivně jasné, že to bude poslední opravdu prázdninový den, je před námi. Každopádně nám všem přeju, aby to byl pro nás, sice je to den pondělní, ale aby to byl den veselý, radostný, abychom si jej užili. Užíváte-li stále těch prázdnin a dovolenkových chvil, tak si je samozřejmě užijte úplně na tu nejvyšší míru, co to vůbec jde. A pokud vás čeká tradiční pondělní den pracovní, no tak ať to jde dobře od ruky, ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do jedné hodiny budeme povídat na téma skřivan nebo sova. Ve které denní době se vám nejlépe pracuje a podáváte nejlepší výkony a kdy se cítíte nejlépe a nejvíce a plní energie, brzy ráno nebo až odpoledne a cítíte svůj osobní biorytmus, kdy jste si třeba uvědomili, že potřebujete chodit brzo večer spát a brzo vstávat, a nebo to máte prostě opačně. No a co na to říká vaše tělo a kondice, jestliže třeba kvůli pracovním povinnostem musíte ten svůj přirozený, vrozený rytmus, biorytmus otočit. Všichni už jsme asi slyšeli o rozdělení lidí na sovy a skřivany, někdo na tohleto rozdělení věří, jiný zase ne, ale co si budeme povídat, každý máme nějakou část dne, kdy se sami cítíme být takový nejvýkonnější, plní energie a prostě je nám dobře, no a velmi dobře víme, kdy přichází zase čas ospalosti a únavy. Tak jak pak jste na tom vy? Skřivani anebo sovy? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, i tam můžete psát nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a směle pokračujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička To je štěstí. Tak jste to slyšeli a během písničky se k nám dovolala z Moravy paní od uherského rodu paní Marie. Maruško, krásnou noc vám přeju.
1: Taky přeju i vám, paní Jitko, a všem posluchačům, co ještě poslouchají.
0: Mm-hmm, moc děkuju.
1: Dobře, po půlnoci.
0: Ano.
1: Já jsem spíš Sova a díky také vaší Lince,
0: jo.
1: Kterou chci poslouchat. A potom nemohu usnout, musím si vzít prášek, ale nerada si ho beru každý den.
0: Rozumím, rozumím.
1: Na to nezvykla, proto bych chtěla, kdyby někdo poradil, co si ještě jako proti na spánek, kdyby někdo poradil, co je dobré jako na spánek.
0: To bude zase jiné téma někdy jindy, jo? Dneska zůstaneme u toho Skřivana a Sovy, protože to by se nám to smíchalo všechno, nedobrali bychom se závěru.
1: Všichni, jako moje děti, taky přes půlnoc to je úplně normální, že to, já mám ten problém, chodí mě jako poštovní doručovatelka a ona, já ráno, právě když si vezmu prášek, tak ještě spím a ona už...
0: Jo, neslyšíte.
1: Donese, já si proto musím chodit na poštu, už se mi to několikrát teď stalo, protože ona chodí teď pravidelně nějaká nová
0: mm-hmm.
1: A ona mě to nedoručí, protože já neslyším telefon.
0: Mm.
1: A takže
0: zrovna
1: teď tam mám, že si proto musím jít na poštu, protože pozdě usínám a potom pozdě vstávám.
0: Pozdě vstáváte. A měla jste to takhle vždycky, že jste chodila pozdě spát?
1: No tak nerada jsem ráno vstávala do práce. Když jsem chodila do práce, to jsem opravdu radši, potom jsem mohla z toho vybrat, tak jsem chodila radši na 7 hodin, ale třeba v Praze tam chodí až na 9 a tak. Tam je to ještě později. Nebo já mám dceru v Londýně a ti chodí také na 9, na 10.
0: Na 9, na 10 dokonce.
1: A zase dělají celý den.
0: Ano.
1: Jsou v práci.
0: Ano, až do večera.
1: Takže tak asi.
0: Mm.
1: Takže já mám taková teď problém s tou doručovatelkou, že jako ona chodí dost brzo a já ještě spím.
0: A nemůžete se potkat, ano.
1: A potom ještě poslouchám divadlo pro naše, když nemůžu usnout.
0: Jo,
1: a tak... nejhorší je to, když je úplněk, to už kolikrát nespím, když si nevezmu prášek aj do 4 do rána, jsem nemohla usnout. To na mě strašně působí.
0: Na vnímavé lidi působí úplněk, určitě, ano.
1: Takže toto je asi můj poznatek a zdravím vás na shledanou.
0: To znamená, že vždycky spíše Sova, jak vás tak poslouchám, protože
1: ano,
0: to vstávání moc
1: Sova,
0: nešlo.
1: Ano.
0: Dobře, Maruško. Tak mějte se hezky a držím palce s tím usínáním, ať se vám daří, jo?
1: No, na shledanou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Naď, a i tak jsme stále frajery, tolik písnička a na telefonu máme paní Marcelu z Polabí. Krásnou noc, Marcelo.
1: Dobrý večer, taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny sovy, protože všichni, co poslouchají, tak to jsou klasicky sovy, že jo?
0: No, možná už tam máme nějakého skřivana, který už je vyspaný, já nevím.
1: No, i tak možno. Já teda celý život hlásám, že ať vstávám, když vstávám, probouzím se v 11.
0: Rozumím, to znám
1: to
0: taky.
1: To je prostě šílený. A po 90. jsem měla firmu a tam toho prostě musela jsem stávat samozřejmě,
0: ano.
1: Jsem chodila normálně do práce. No a i když při ty firmě taky, a tam toho zneužívali zaměstnanci občas.
0: Aha.
1: Protože věděli, že já jsem nepoužitelná do těch 11 zhruba nebo 10.
0: Jasně.
1: Takže občas, když se něco jako nevyvedlo, tak vždycky za mnou přišli po ránu. To já jsem byla ještě taková vygumovaná.
0: Aby vám to nadali rovnou.
1: abych jako se probrala. A to bylo šílený, ale celý vůbec od těch, co jsem začala pracovat ještě za starého režimu a to prostě takhle to se mnou je.
0: Mm-hmm.
1: A pořád to je.
0: Mm-hmm.
1: Já klidně při vás vyžehlím koš prádla.
0: Jo.
1: A vůbec mi to nedělá potíže.
0: Jasně.
1: Ale ráno, kdybych to měla dělat, no tak já snad nad tím usnu.
0: Je to zvláštní, že jo, jak to na člověka přichází ty takový ty energie a skutečně někdo to má úplně převráceno, úplně jinak.
1: Ale to je úplně tvrdě od mlada,
0: to ano.
1: A od mlada s tím bojuju, protože prostě byly doby, kdy jsem musela vstát. Dneska už jsem stará bába, takže už si můžu pospat. Jo?
0: Ano.
1: Ale to celý ten život jsem vlastně s tímhletím bojovala a nedá se to. Prostě to říkám, vstát se musela, když bylo...
0: Ano, ale úplně silou to přetočit nejde, no.
1: No, ale jako naprosto...
0: Co si myslíte, že pro praktický život je výhodnější? Býti s křivanem nebo sovou?
1: No, já nevím, protože já pak jsem schopná ještě do noci dělat a myslelo mi to a byla jsem v pohodě, takže já zase jsem jako to vynahradila vlastně potom v půlnoci spát, ve dvě spát,
0: ano.
1: To pro mě není problém.
0: Ano.
1: Takže ono to je těžký, tohleto. Každý to má prostě nějak a říkám, bojovala jsem s tím a do dneška bych s tím bojovala, kdybych musela ještě ráno brzy stávat.
0: A teď, když můžete si ráno pospat, tak využije to toho vaše tělo, že opravdu má ten zdravý spánek po ránu?
1: V deset. Vstávám, protože nemám potřebu, že jo, dneska
0: ano,
1: už.
0: Ano.
1: Ale já to já jako zase pak práce ještě mám a nadělám práce spoustu.
0: Spoustu, ale spíše to zkrátka v těch posunutých hodinách, no.
1: No, mladí sem přijdou třeba, že jim nahoře řve dítě, protože jsou se mnou v baráku.
0: Aha.
1: A něco si sem jdou, nebo tak. A já tady mám rozložený ještě účetnictví, který dělám pro dceru.
0: Jo.
1: To už je mi teda 1,80.
0: No,
1: jo,
0: vidíte to. Plná energie.
1: Já se dokážu soustředit v noci. Hmm. No. Tak nebudu to lámat přes koleno, prostě takhle.
0: Prostě
1: to
0: tak to je. A tak vám to bylo z hůry naděleno tomu vašemu naturelu. No.
1: Takže to se opravdu se nedá říct jednoznačně.
0: Dobře.
1: To je lepší.
0: Dobře. Tak tolik paní Marcela z Polabí. Já moc děkuju, Marcelo, jinak vám přeju taky pěknou noc, hezké dny a zase příště. Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Míra Špinarová a pořád tě mám ráda. No a dovolil se Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno.
1: Tak tež přeju pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím posluchače.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se na první volání dovolal.
0: No vidíte, jak to někdy klapne, no, okamžitě.
1: Paráda. Někdy člověk se nedovolá, teda tak nic se neděje.

0: dobytka, drůbeže, ten, že jdu se umyť, posnídám a potom už s koněm kolem 6. vyjíždám do Chůšťa, že?
1: Mm-hmm.
0: No a já tak teď, ty horka, když byly, tak to jsem tak do té 11. hodiny, že?
1: Večer.
0: Jedu domů. Ne.
1: Jo, v ráno v práci.
0: Před obědem, to přes to horko se s tím koněm nedá.
1: Rozumím, ano.
0: No, to je nebezpečné, a i těch vosí hodně, takže aby se něco nestalo, že?
1: Takže vy jak jste tak spojen s přírodou a vlastně s vašimi zvířaty, s vašimi miláčky, koněm a ostatními, tak vlastně jste orientovaný na velmi časné ráno, bych řekla, že jo, celoživotně.
0: No, jako musím nakrmit toho koně, aby měl energie hodně nebo dost, že aby fungoval.
1: Ano. A vyhovuje vám to, Pepíno, to brzké ranní vstávání?
0: Vyhovuje, kolikrát i v té Chůšti, když jsem, tak děláme pauzu, tak kůň jako se krmí, že já to, tak já zřimnu. No,
1: jo, takhle chviličku, tak to je pěkný odpočinek, pěkně, ano.
0: Jo, a přijedu domů, zase ho už očiruju, dám ho do pořádku, že? Se umyju a po obědvám, manželka nachystá oběd, že? A když se mi chce, tak s tím pod lípu, my máme u chalupy lípu, tam je lápka, že? Tam je stín, to by muselo pršet, než to proprší. Takže tam, když aj prší, tak já tam krásně si s tím ležím.
1: No tak to je nádherné místo, úplně si ho představuju. No a jak to, že ještě nespíte, když tak brzo vstáváte?
0: Já ten jsem se právě obudil, jsem se díval na měsíc, jak je ten, takže já za chvíli, já nevím, za 15 hodin spím, já nemám ten problém, že
1: to je dobrá věc, ano.
0: No, a já večer je 7:30, už tež jdeme, manželka třeba ještě si čte, nebo to, já už jdu, uspím, za chvíli usnu, takže to vždycky manželka říkala, já ti úplně zabidím, jak ty.
1: Jo, nemá to každý, tenhle ten dar. Jo. To je pravda.
0: Jo. Úplně ten spokojený, takže
1: tak
0: my
1: to
0: tu máme absolutní klid. Že?
1: A to je navíc nahle to nádhera, ano.
0: No. Takže.
1: Dobře, Pepíno, tak vám taky moc děkuju, přeju vám krásnou dobrou noc, krásné sny a ať se vám stále takhle pěkně daří.
0: Ještě dneska, jeden taká tajnost, dneska slavím 80, takže.
1: Dneska přímo?
0: No,
1: tak si to moc užívejte a hodně zdraví přeju. Ať se vám daří, jo?
0: Takže dneska jdu do lesa, nepojedu do toho.
1: Jo.
0: Musím, protože přijede rodina, takže
1: bude oslava. Ano.
0: No. Nějaké chlebíčky udělat.
1: Dobroty a tak,
0: Jo.
1: Tak si to moc užijte, Pepíno.
0: Takže.
1: Moc si to užijte, jinak hodně zdraví a veselé narozeniny, veselou oslavu. Naslyšenou.
0: A dobře spíte.
1: Dobře, přesně tak. Dobrou noc, mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jan Nedvěd a písnička Kohout v noční lince na vlnách Českého rozhlasu, kterou stále ještě posloucháte. A jinak máme 31 minut po půlnoci. No a na telefonu paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, paní Emo.
1: Zdravím vás všechny a všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: Dneska máte, jako vždycky říkám, super téma.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Já z práce přijím 10 hodin večer, protože jsem ho z Polska, to už víte.
0: Mhm.
1: Jsme spolu mluvili několikrát.
0: Ano, ano, ano.
1: A přijedu domů, dám si kafičko, kde volám manželovi, přijedu v 10, přijdu domů, mám uvařené kafičko.
0: Jo.
1: A říkám, miláčku, co chceš jítra na oběd, to a to. Tak mu uvařím oběd, zapnu pračku.
0: Ano.
1: Hodím prádlo do sušičky, jo a to. Takže já tak pravidelně chodívám spát tak o půlnoci v 1 hodinu ráno. A mám budík natáhnutý na 7 hodin. A je 6 hodin a jsem vzhůru. A čekám, až ten budík zazvoní.
0: Jasně.
1: A pejšce, který takom leží vedle mě, Dianka, jezevčík, jo, tak ta už začne olízovat a už se jít ven a to, takže já jsem asi ta soba, jako bych řekla.
0: Mm-hmm.
1: A když mám volno, tak opravdu vypnu telefon zvonění. V 6 hodin ráno jsem vzhůru prostě.
0: Jo, nejde to.
1: Asi jsem za ty roky už tak zvykla, ale když mám volno,
0: no,
1: celý den nebo 2 dny, jo, tak jako vstávám těch 6 hodin, že jdu s Diankou ven, zajdeme do obchodu, to navařím a po obědě s manželem říkám a 2 hodiny klid.
0: Ano, dokážete si udělat pro sebe, to je dobře.
1: Ty 2 hodinky takhle jako... Poslouchám televizi, mám zavřené oči, tak to je můj relax, odpočívám. Někdy usnu, někdy ne, nevím. Protože najednou se zbudím a tím, že jsem spal třeba 10 minut, jako jo.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Ale když jsem byla mladší, tak jsem dokázala spát třeba i celý den.
0: Dokázala jste si to takhle vybrat pěkně, jo.
1: No a teď jako opravdu, říkám, jdu spát o půlnoci v 1 hodinu ráno.
0: Jasně.
1: Budím se v 6 hodin a čekám, až ten budík zazvoní a pak se přestávám. Pokud mě pejsek nenutí a to už není poznám, že chce nutně ven, tak se seberu třeba o 6:30 a jdu s ní ven, že?
0: Takže vy máte od každého kousek, prostě brzy stáváte, ale cítíte se spíš lépe plná energie večer teda, jak to tak poslouchám pozorně, je to tak?
1: No, tak nejvíce cítím energie, když je krásně, svítí sluníčko a je teplo. To jsem tady říkala jednou. Jo, protože já jsem rak,
0: zároveň
1: raka. A jak svítí slunko a je to, já běhám po place, běhám doma. Úplně
0: jo, tak to je pro vás něco, tak to je dobře.
1: A jsem to tady jednou řekl, napadne sníh. Já mám normálně psychickou depresi a brečím, já vidím ten sníh, já jsem to nešťastná úplně.
0: Aha.
1: To nesnáším.
0: Jo, až takhle, no jo, no tak, tak teď ty zimy jsou takové mírné, tak snad to bude také i mírnější pro vás, aby...
1: No, dneska u nás v Javorníku bylo... I v Jeseníku, já jsem byla v práci, bylo nádherně.
0: Jo, jo, jo.
1: A v Javorníku jsem přijela v 8, teda výjimečně v 8 hodin večer domů, protože už nebyli hosté, tak šéfka říkala, jdu doma se odpočinu.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Tak jsme s manželem šli na procházku s Pejskem, no u nás na náš krásný zámek a to. Prostě paráda, teploučko, úplně super.
0: Ano, tak to jsem ráda, jestli si to hezky.
1: Jsem udělala. Kuřecí řízky na zítra, bramborovou kaši, říkám, brambor se ti uvařila, kaši si namíšej, hotovo konec.
0: Všechno připraveno a nový týden a nový den může začít. Dobrá, no, tak paní Emo, moc vám taky děkuju a přeju vám, ať se vám daří samozřejmě. A...
1: No a všem posluchačům přeji krásnou noc, krásný konec prázdnin, protože zase škola.
0: No jo,
1: že podle
0: je
1: roku...
0: to tady zase, ano, přesně tak.
1: Ale ty prázdniny strašně utekly. Jako.
0: Utekly hrozně rychle, jako celé léto. Téměř, to máte pravdu. Děkuji moc krát za návštěvu. Hezkou noc a hezký den, jo? Vám přeju. Mějte se pěkně.
1: Mám taky. A děkuji za super rádio. A ještě mám takovou informaci. Můžu se zeptat na něco?
0: Povídejte.
1: můj syn zítra slaví narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: A říkal mi, že on poslouchá Radio Olomouc taky a slyší, že tam volám vám často. A to.
0: Ano.
1: Jako já bych mu chtěla přes vás popřát zítra k narozeninám.
0: Tak mu přejte, jestli je napřímu, no, povídejte.
1: Takže můžu vám to říct, nebo
0: určitě.
1: Mám ráno zavolat?
0: Ne, tak teďka mu můžete popřát, právě teď ve vysílání. To je jediné, co pro vás teď
1: dobře,
0: můžu udělat.
1: Takže svému synovi Jarečkovi, kterému říkám Jajo.
0: Ano.
1: Já mám Jaju a Páju.
0: Mhm.
1: Jaroslava Pavla.
0: Ano.
1: Tak mu přeji, jo. Přítat tím šestým narozeninám všechno nej.
0: Mhm.
1: A já ho hrozně prosím, aby už konečně se oženil a dal mi vnouče.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju a přeju mu společně s vámi všechno dobré a samozřejmě hlavně zdraví. Mějte se hezky, Emo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Filipová a písnička Možná. No a teď pozdravíme Staňku do Bohumína. Krásnou noc, Staňko.
1: Já vám taky přeji tužko krásnou.
0: Děkuju.
1: No, jsem těm s vám.
0: No jo, paní Staňko, prozraďte na sebe.
1: Taky. To je člověk, víte, ještě před nedávnem jsem byla prduch. Pracující duch.
0: Ano, ano.
1: No a to stáří, to je opravdu pro odvážné. Teďkom těmi hitci, jak to je, tak i siesta. Ano, tím, že píchám inzulín, tak brzo vstávám.
0: Musíte vstávat, jo.
1: Ano, takže žádné velké lenošení, no ale v noci straším. Ale to je taky s mojí dietou, víte?
0: Aha.
1: Nestřídmou dietou, já miluji salát z trávy. A když se najím trávy, neboli mořské řasy, jo, a neznám míru, no, tak potom musím strašit v noci.
0: Jo, takhle vám to dodává energii, říkáte, jo, vysloveně.
1: No, víš, obráceně, pracuji třeba.
0: Jo.
1: No, takže všechno je o něčem.
0: Ano, to máte pravdu.
1: Ano, poněvadž i ten blahobyt, víte, který pěstujeme, tak někdy nám dá na zadek, no. Nedá se svítit, no. A taky jako když člověk má méně pohybu. Někdy si vemu foprklacky a jdu cestovat, jo?
0: Jo.
1: A nebo jedu někam vlakem, já mám vlak pod nosem, tak jedu do Polska, že vlastně mám vlak zadarmo, poněvadž, nebo za 900 na rok po celém severomoravském kraji. Takže a nejenom vlak, ale i autobus a dopravní prostředky veškeré, jo, jako senior pas. Jo, takže je to výhodné. No a jsem takový turista. Já jsem se zbavila loni auta, no tak nenudím se. Nepatří mezi lidi, jako který by tvrdili, že se nudí a to stačím v noci vyžehlit, neperu, poněvadž ať neruším ostatní, jo. Ale vyžehlím ráno v 7 hodin už mám vytřeno, utřený prach vytřeno, vylucováno, jo. No a zkrátka, tak jak to má bej.
0: Ano.
1: Poněvadž děti se mě smějou, že na mě skočí nějaká bakterie, ta mě zabije, ať to nepřeháním s tím pořádkem.
0: Jo.
1: Já jsem jako bývalý zdravotník, bych asi nesnesla a bych žila v nějakém nepořádku, poněvadž na prach jsem alergická. A jinak mě budí sluníčko, víte? Ráno už kolem té, já nevím, 7 hodiny nebo 6:30 už mi tady fest svítí do oken. Jo, takže je to pěkné. Nemáme se na co stěžovat, máme se dobře.
0: To je pravda.
1: No,
0: tak paní Staňko, taky vám moc děkuju, jinak přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se vám dobře spí, i dobře vstává, i usíná.
1: Děkuji pěkně, děkuji.
0: To je důležitá věc.
1: A já vám taky, jo. A hodně úspěchu, jak v životě, tak v práci.
0: Děkuju moc krát nápodobně. No. Přeju hezkou noc, děkuju za návštěvu a zase příště se budu těšit. Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně. Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, jdi za štěstím. No a my půjdeme do pošty, protože hojně, hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. Píšete jak na náš web, tak do e-mailu. No a třeba pan Jenda k tématu napsal. Já jsem zásadně noční sova a to hlavně proto, že v noci je klid a nikdo a nic mě neruší, když se potřebuji na něco soustředit. Nedovedu si představit, jak někdo může pravidelně chodit do práce v 6 nebo v 7 ráno. To já mám hlubokou noc. Během týdne jsem dosti unavený, protože jsem nucen vstávat a pracovat, jelikož to tak společnost má za standard, i když by moje práce šla dělat kdykoliv. V sobotu pak spím i do 12, no a když mám třeba dovolenou a dobře se pár dní vyspím, přirozeně se můj rytmus přehodí na noc, takže chodím spát klidně i v 5 ráno a vstávám v poledne a pak si v klidu užívám krásného dne, tak je mi nejlépe. No vidíte to, co člověk, tak to zkrátka jiný návod, jak se říká, jak na to. Tak milý Jendo, děkuju moc a ať se vám tak nějak, když musíte brzy ráno, potom za svými pracovními povinnostmi také nějak míru milovně vstává a jinak vám přeju samozřejmě také zdravý výživný spánek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No a ještě se mrkneme na písemné příspěvky. Paní Inka nám píše. Dobrý večer, Jitko, a všem nespavcům. Já jsem od dětství sova a myslím, že už se to nezmění. Nedávno mi bylo 70, takže pochybuju, že bych šla brzo spát a také brzo vstávala. I když jdu třeba do postele dřív, neusnu a potom 2 hodiny se převaluju, než konečně zaberu. Jakmile ale usnu, spím tvrdě a ráno se mi zase nechce vstávat. Moje chytré hodinky mě každé ráno upozorňují, že spánek byl dobrý, ale že jsem usnula pozdě. Bohužel nevím, jak to udělat, protože prášky kvůli tomu brát nechci a nebudu. Přeju hezký zbytek noci všem. Inka z Hradce Králové, tak milá Inko, také děkuju mnohokrát a ještě přidáme do třetice, jak se říká pana Mojmíra Kříže z e-mailu ze Svitav. Jsem hů sová, všechny zdravím a nejlíp se mi pracuje při noční lince. S tím nesouhlasí ale moje společnice Agnes, která mi soustavně mňouká do ucha a vysvětluje mi, že lidé nemají ráno spát, ale vstát a dát si kapsičku, nebo dát jí kapsičku. Po ránu se jde proběhnout a pak spí klidně celý den. Přeju hezký večer všem, Mojmír Kříž Svitavy. Tak vážení a milí, a to je pro dnešek v noční lince úplně všechno. Za pozornost společnost děkuje Jitka Lukešová, moc vás zdravím. Přeju krásné sny, krásnou noc, pokud jdete spát, pokud ještě budete bdít, tak přeju také hezký poslech našich připravených nočních pořadů. Doufám, že si u nás vyberete. Jinak vydařený celý pondělní den s posledním srpnovým datem. No a děkuju moc a dobrou noc.

mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila Hra.

0: nádherná je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o terci níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižinách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let, a Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o 2 dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižinách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezvalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stloustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak, jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu. A kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček. A z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk. A Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil a já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je. Ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky, Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník, v prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce, a moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní

desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým a pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe, pro tvoje nervy, pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu z toho, že u nás Pepin zůstane 20 let a možná, že na doživotí. A strýc Pepin

nám spravoval boty a střevíce v kumbále, kde i spal. Ale to nebyly boty. To bylo něco živého, s čím strýc Pepin zápasil. Dával to na lopatky. Nadával tomu celé dny tak, že jsem slyšela nadávky, které jsem nikdy neslyšela. A nad to každou půl hodinu strýc vzal tu botu, kterou spravoval, a když jí vynadal, tak s ní praštil, zahodil jí, seděl na stoličce a trucoval. Když se uklidnil, pomalu se otočil, zadíval se na botu, poprosil ji za odpuštění a zase ji zvedl, pohladil a dál ji flokoval, stahoval dratví. A že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou. Avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu. Tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel: sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl: ty fulgurační proudy mi dodali hned napoprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila, a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama? A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu, a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ní dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta půlmetrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic,

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství. Tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka, pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka. Ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál po jednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu občane tudyma, prosím, do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsnýho pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem zahradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mě navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra. To jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
tak, jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak, jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u rajských nahá.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přeletěl mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlili dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousků a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, veďte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.